přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Hle, idyla. Stará hospůdka dýše klidem a pánové Snětina a Heroun pomalu a s rozvahou utírají rukávem kraje sklenic, než se napijí. Pan Snětina dlouze a mlčky. Pan Heroun s hlučným mlasknutím. Denně u téhož stolu, denně v tutéž dobu. A denně táž řeč. Vzala kastrol, praví pan Heroun a staví sklenici na stůl. Já uhnul. Kastrol rovnou do zdi, ale nerozbil se. Neřek bys, taková rána a kastrol se nerozbil.
1: Tak, tak. Kývá hlavou pan Snětina. Tak ty jsi uhnul, dobře si udělal. Neuhnout se, tak tě trefila. Kde bys dneska byl? Hehe, neuhnout se.
0: No, bodejť. Kastrol se nerozbil, ale odprejsk. U ucha je odprejsknutej. No to víš, já jsem po ní skočil.
1: Zasmál se pan Snětina. Vždycky se zasmál, když pan Heroun k tomuhle došel.
0: Skočil jsem ti po ní a popad jsem jí.
1: Kde si popad? A pan Snětina otírá sklenici rukávem. Heroun čeká, až se Snětina napije. Snětina udělá lok.
0: Pod krkem. Já jsem tí rav pod krkem a zmáčk. Jářku a zařval jsem.
1: Ta koukala, co?
0: No, to víš, koukala. A zařval jsem na ní. Takováhle budeš malinká, couro. Tak jsem ti zařval.
1: Dobře si udělal. Nezařvat doví, jestli by si obstál. Pomalu by si neobstál.
0: No, dyk, dokládá pan Heroun.
2: Pomalu a s rozvahou dva staří přátelé popíjejí své pivo. Pan Snětina dlouze a mlčky,
0: pan Heroun s hlučným mlasknutím.
2: Druhého dne s malými změnami totéž.
0: Vzala pekáč a po mně, já uhnul pekáč do zdi a já ti po ní skočil.
1: Dobře si udělal, tak tak, kde pak neuhnout, kde bys dneska byl?
2: Třetího dne totéž s mlýnkem na kávu. Vzala, netrefila, to se ví, skočil po ní, pod krkem, zařval.
1: Dobře, že si zařval, neobstál bys. Kdo ví, jestli by si obstál?
2: Jednoho dne pan Heroun nepřišel. Paní Heraunová se trefila. Odsoudili ji na 10 dnů a přitom taky svědčil pan Snětina.
1: Inu, jak spolu žili, jako manželé, to mi Heroun kolikrát vypravoval, žijeme spolu po manželsku.

trochu si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíbené. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistej, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská je.

Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si loď za kápo hledá novýho šofera.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Čarodějka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, čarodějka chvějka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech tajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, tak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je to krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. I třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, vůl vůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A a I, C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sil a pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, pes psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka Kata je Katka a jejich děti Kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fiby, fibichom, fibiste, fiby. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmikráska polovina 14 krásky. No, tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hloubi lesa cupy cupy dub a čarodějka chvějka stála tam, co starý dub. Povídá, čaroděj koloděj, tak já nejsem tvůj typ. Čaruj si jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou. Teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky. Další do sbírky.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: do studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touhaží, touhaží.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem,

Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

slavných výročích se dává na podzim na trávě před besídkou.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli. Vlny moře bouří, větry dují,

český národní, moravský národní a slovenský národní. A vy můžete potleskem dát najevo, který se vám líbí nejvíc. Český národní je takovejhle. Náš pracovník český je v zahraničí, kde si tam v Africe staví cukrovar, nebere si vůbec dovolenou, je tam 2 roky, aby si vydělal víc. Vrací se po 2 letech domů, manželka uklidí svátečně, sváteční večeři udělá, svátečně prostě obleče sebe, děti čekají ve sváteční náladě, ozve se zvonek, ona běží otevřít, otevře, on vtrhne dovnitř, řekne Božka, Božka, 2 roky, víš co, to je 2 roky, a okamžitě do postele. A počkej, jsem ti udělala večeři, děti jsou tady, on pán, víš co, je to 2 roky, no okamžitě. A pán, ne, tak musí se na večeři, udělal jsem ti tvoji oblíbenou večeři, svíčkovou, knedlíček, jo, všechno je tam v pořádku, knedlíčky nadechaný, masíčko se rozpadá, sehnala jsem brusinky, na večer se s dětma promluv, no a potom 2 roky, i pro mě jsou 2 roky, že? Já dobře, veme první sousto, chábožka, to nemůžu vydržet, pojď okamžitě do postele, no a počkej, tak aspoň s těma dětma promluv. Říká, ahoj děti, do postele. Děti vypadli, on ji vzal, dal ji do peřin, přikryl ji, vlez tam do týtmy za ní a povídá, hele, ty svítěj,

Moravské národní a vymyslel ho Láďa Menšík. Zroskotá loď na oceánu parník a zachrání se Američan, Angličan a Moravák. Vylezou na takovým ostrůvku 3×3 metry, píseček, není tam pitná voda, co jíst, nic, tak Angličan s tím Američanem diskutují o tom, jak to dlouho vydržet bez vody, bez jídla, až pojede loď, čím budou mávat. Moravák je poslouchá, říká, já vám moc nerozumím, ale podle té gestikulace vidím, o čem mluvíte, já mám takový nápad. Tím Američanem máš takový nádherný vysoký boty z měkký texaský kůže, já mám dobrý moravský zuby, já urvu kus tý kůže, jak tam máš ty háčky, tak tu kůži nabodneme na ten háček a Angličan má takový dobrý štof, tak to rozpářeme, navážeme, uděláme vlasec, hodíme to do vody a nějaká velká ryba morská třeba to sežere, vytáhneme ji. Není to nic moc, jako nechutná to, ale má to proteiny, má to kalorie, má to vitamíny, než sežerou ty boty, ty tak něco pojede a zamáváme. Tak to udělají, on to hodí do vody a opravdu rybka se na to chytne a on ji táhne ven a ona otevře houbu a říká, chlapci, já jsem zlatá rybka, já jsem zlatá rybka, když mě pustíte, tak vám splním tři přání. Moravák říká, to známe z pohádek, pojď, sežerem tě a hotovo. A počkejte, chlapci, ne, prosím vás, ne, když mě pustíte, to jsem nikdy nikomu neudělala, já vám splním každému tři přání, to jsem ještě nikdy neudělala, každému tři. Tak oni udělají takovou schůzi, domluví se, že jo? A teď říká Američan, hele, tak rybičko, dávej pozor, já chci mít v Texasu ranč. Ona pá, máš ho? Pá, dobře. Chtěl bych tam mít 500 mustangů divokých. Máš je? No a teď dávej pozor, jak tě vytočím. Chtěl bych tam samozřejmě na tom ranči teď bejt. A zmizí. Říká, hele, ono to funguje, tak Američan říká, já chci mít v Yorkshireu hrabství. No pá, máš ho? Chci tam mít 1000 závodních šrtů. Máš je? No. A chci tam bejt. Teď zmizí, zůstane Moravák. A rybička pá, co ty, pá, já jsem si to nerozmyslel, ale mám strašnou žížeň. Takový demižon slivovice, kdyby byl, víš, bum, stojí to před ním a říká, oho, děkuji rybičko, pá, počkej, ještě máš druhý přání. Pá, to je pravda. A já mám hroznou žížeň, kdyby byl takovýhle demižon. Tak to tam středním stojí a říká, tak teď už jsem zachráněn, pá, počkej, blbče, ještě máš třetí přání. Pá, to je pravda. Jo, víš co, já nerad chlastám sám, ať jsou tady ty dva.

Jasně. No a slovenskýma vtipama mě zásobuje Markovič, jeden je nádherný, jak starý. To je taková, u Bratislavy jsou záhoráci a oni na něm mají tisíce fórů, protože oni tam mají lepší ekologické jako podmínky, takže se dožívají vysokého věku, zatímco Bratislaváci ne. Dožije se záhorák 120 let, což už je obrovský věk, celospolečenská událost, tak mu starosta dá v Bratislavě 2+1, že je ještě perspektivní jako. Dědek se tam nastěhuje, že jo, a přijdou narozeniny, tak to přestřihnou pásku a teď televize, rozhlas, novináři nahrnou se do toho bytu a děda jim to ukazuje. A jeden takový novinář, ten mladý, který chce mít něco zvláštního, tak se kouká, o čem by to mělo být. A najednou vidí na stěně takový velký plechový umyvadlo a nabíračku. Říká, dědo, na co tady máte v tom interiéru moderním tohle? On pá, no, tak to tady je, no. No pánu, to se sem nehodí, no umyvadlo velký plechový a nabíračko. On pá, nie, pán novinár, to jsou digitální hodinky, větě. On pá, tak dědo, nezlobte, vidím, ne? Jo, umyvadlo velký a nabíračko. On pá, nie, to jsou digitální hodinky, pozrite sa. Jde, veme tu nabíračku a bíu. Odchází pryč a za stěnou se ozve. Samarčo, klopeš, vidí půlnoc.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country.

sud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outrat,

0: si ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Srbské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 2. června se můžete těšit na hodinku s moderní trémskou písní. Navštíví nás totiž skupina Falešná karta.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky spít.

herci si musí vždycky tu mladou generaci namlouvat trošku, aby se dostali do povědomí toho diváka mladýho. Já ne. Já je mám pod palcem od 3 let. Od 3 let vědí, jak se jmenuju, od 3 let znají můj hlas a nehledě na to, že jsem vlastně přišla na to, že jednou mě zastavili policajti a nějak jsem zase něco vyvedla, buď to rychlost, nebo blbě jsem parkovala a řekli, že pokuta bude. A já jsem to poprvé zkusila na ně. Takový svatý nápad jsem měla. Že jsem řekla, když on řekl 200 korun, to bylo tenkrát hodně, tak jsem řekla, že byste se nestyděl. Odkojenej na mých pohádkách. Ono to vyšlo. On se zastyděl, já jsem neplatila. No a tak jsem to takhle zkoušela a vždycky to vyšlo, takže já jsem si k tomu blbýmu honoráři vždycky připočetla tu pokutu, kterou jsem nemusela platit. A můžu vám říct upřímně, že někdy jsem měla měsíčně moc hezký honorář.

0: Viděl jsem mnoho,
1: sykl tiše Vinnetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
2: Právo jsem, nad lesem, neidentifikovatelný předmět vacem.
3: Zelení mužníci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři, bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
3: Se ptáš, štěstí je jen muška zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem,

0: zpíval Johnny Cash.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Rádio.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

ještě nikdo mě nezastavil. Tak odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert.

cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme tématem důchod. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci bez hrozby sankce. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona. Tu už dostal k posouzení Senát. Elektromobilita v Česku posiluje. Duben byl v počtu nově registrovaných elektromobilů rekordní. Česká republika díky tomu opouští poslední příčky žebříčku zemí Evropské unie. Aktuálně jsme v podílu elektromobilů na 22. místě. Na letecký den nás teď pozve Luboš Dvořák.
2: Aeroklub Mladé Boleslavy společně s Leteckým muzeem nabídli o úspěšné muzejní noci malý letecký den. Ten velký se na celé letiště vrátí s bohatým programem v sobotu 13. června. V letce bude zřejmě i čerstvě pokřtěná replika historického éra přezdívaného Kuňkadlo. Jeho originál je v Národním technickém muzeu. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: V Brně mají novinku. Jakou, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
3: Další zajímavý počin připravil dopravní podnik pro Brňany. Zkouší totiž na zastávce v centru Brna zastávkovou novinku. Elektronická vývěska zde nahradila papírovou a ukazuje kromě jízdního řádu městské hromadné dopravy také aktuální odjezdové časy nebo třeba mimořádnosti v dopravě. Tabuli testuje dopravní podnik na zastávce tramvají Náměstí Svobody ve směru na Českou ulici. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli včera Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Digi, tak to jsou jakoby zaklinací slova, ale byl to název písničky v předcházejícím podání Michala Tučného. My nebudeme mluvit v hádankách ani v zaklínadlech, prostě pragmaticky řekneme, že je tu pátek 29. května a my vám přejeme krásné dobré ráno.
1: Já už jsem se lekla, že si takhle na úvod někoho proklel.
0: Ne, to zaklel. V případě.
1: Proklel, zaklel. Ty jsi udělal digi ligi.
0: To zní jako digitálky, že?
1: Znělo to dost tajemně a trošku jsem se bála. Ale nebojte se, Vláďa stejně čarovat neumí. I kdyby měl nějaké speciální prostě knihy, ano, že ano. Mohl by v nich číst, jakože nebude číst, tak určitě by vás nějak neproklal ani nezaklal, nebojte. Tak vám přejeme ještě jednou krásný páteční den, s vámi je Vláďa Vlach a Katka Čepelíková. Tak za chvilku pro vás chystáme Věru Martinovou a taky The Everly Brothers, tak doufám, že moc nesmutníte po tom včerejším prohraném utkání. Ježiši. Ty trochu smutníš,
0: no, já
1: proto
0: jsem
1: si
0: tak,
1: zaklal.
0: Takový jako rozpačitý a možná ty kletby ve prospěch našich hokejistů už asi nebudou patřičné, protože jsme prohráli tak, jak jsme prohráli 4-1 a skončili jsme vlastně tento letošní mistrovství světa ve čtvrtfinále.
1: No, to se nedá nic dělat, prostě je jeden rok je zlato, jeden rok
0: jednou
1: zlato není
0: dole,
1: prostě.
0: Jednou nahoře.
1: A to já mi z toho zase tak dlouho nesmutnila, nebojte se, hokeje budou a my určitě zase budeme vyhrávat.
0: Ještě čas, 6 hodin 8 minut, krásné ráno.

0: vámi je Country Radio teď v 6 hodin a 14 minut, kdy se podíváme na počasí, jaké je aktuálně venku. No docela bych řekla, že trošku jako zima, jo, ale protože je prostě brzy ráno, tak počítejte s teplotami kolem 5-7 stupňů.
1: No a jak to vypadá na silnicích? Aktuální informace z D4 za sjezdem na Mirovice. Je odstavený kamion, je to na trase z Písku na Prahu, 56. kilometr. Provoz je stažen do levého pruhu, tak s tím počítejte, dávejte na sebe pozor.
0: Přejeme vám šťastnou cestu a posíláme vám nějakou pěknou muziku takhle při ránu na Country Rádiu.
2: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si a pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak sluníčko dneska mělo budíka na 4:58. No a do Hajan půjde ve 20:57.
2: Tak co se týká rekordních teplot, nejchladněji bylo v roce 1957. Meteorologové naměřili pouhých 3,1 stupeň Celsia. 32,8 stupňů Celsia. Pro změnu tropické teploty jako hrom byly naměřeny v roce 2005.
1: A proč se říká jako hrom?
2: Tak jako blázen, že jo? Teploty, jako bylo vedro, jak v peci, tak by se mohlo říct, já nevím, jako hrom. Možná ten hrom úzce souvisí třeba s nějakými teplotními výkyvy.
1: Aha, no, jo, dobře. Můžeme se nad tím někdy zamyslet.
2: Ano, určitě.
1: Teď na to není prostor, protože teď vás potřebujeme informovat o tom, jak to aktuálně vypadá venku. Tak musíme říct, že nejvyšší teplota je měřená teď v pražském Klementinu, kde je už 17 stupňů Celsia. Jinak výrazně níže je na celém území České republiky, jak jsem říkala, teploty kolem 6-8 stupňů Celsia. No a vůbec největší zima je na Horské Kvildě. Tam mají minus 4 stupně.
2: Tam je to neuvěřitelné. Prostě to je taková už ta klasika. No a klasika v těchto dnech je, že budeme mít krásné letní teploty, ty budou v rozmezí od 21 do 26 stupňů Celsia. Pozor, místy až 28. No a čekáme jasno, nebo skoro jasno. Večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat.
1: Mrkneme se i na sobotu, ta bude oblačná až polojasná, ráno a dopoledne bude i zataženo. Zpočátku se v severní polovině území během dne od západu vyskytnou někde přehánky 24 až 28 stupňů Celsia. A co neděle, Vláďo?
2: No tak ta se neliší od sady těch teplých dnů, protože nejvyšší teploty by měly být v rozmezí od 24 do 28 stupňů Celsia. Zpočátku bude polojasno až oblačno, tak já trošku předpokládám, že bychom se mohli dočkat i nějakého deště, bylo by to fajn.
1: No, tak ještě nějakou tu pranostiku dáme.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak tu máme dopravu 6 hodin a 27 minut téměř. Tak začínáme na kolejích. Krátkodobé vlakové výluky pro dnešní den. Plzeň, Nepomuk, Kolín, Kutná Hora platí jen pro osobní vlaky. A nebo ještě také Kralupy nad Vltavou, Kladno. Tahle ta výluka bude trvat do 4. následného měsíce, tedy června. Co nám nabízejí silnice? Začínáme v Praze, na Praze 6 se havarovalo v ulici Evropská. Další dopravní nehoda je hlášena z Chomutova v prozměnu ulice Moravská, tady došlo k dopravní kolizi. No a ještě se podíváme na Jihlavu, tady došlo k havárii v ulici Romana Havelky. Tak jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu. Za chviličku je tu počasí a zprávy s Tomášem Adamcem. A po zprávách a po písnice od Petra Spáleného a Zdenka Rytíře se podíváme do dnešního kalendáře, jak to vypadá aktuálně s oslavenci. Hezký poslech.
2: Country Radio.
3: Viděl jsem mnoho, sykl tiše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houšť.

0: mužíci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
0: Se ptáš, štěstí je jen mužka zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Lanová dráha na Pražský Petřín by měla být od září v provozu. Dopravní podnik za opravu dal 272 milionů korun. Začíná sezona kempování a mnozí provozovatelé si pro návštěvníky připravili různá vylepšení. Někde přibyly přípojky pro karavany, jinde zase rozšířili zázemí pro rodiny s dětmi. Ceny většinou zůstávají stejné jako loni. Někde se dokonce zlevňovalo. Také na Vysočině začíná letní koupací sezona. Za koupáním ven mohou lidé vyrazit už i do akvaparku. Otevřeno má Třebíčská Polanka a brzy přibudou další. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 6 hodin a 35 minut se podíváme za všechny Maxíky, Maximiliány a také Maximy. Protože dneska Maximilian slaví své jmeniny a jde o honosné jméno, které se hodí pro velké muže. A právě zkrácené verze jako Maxim nebo Max v sobě nesou prý ty nejvyšší možné hodnoty. Mužské křestní jméno Maximilian se užívá i v mutacích Maximilian či Maximilian s dvěma L. Zkráceninou je potom jméno Maxim nebo Max. No a význam tohoto jména tady vůbec není popsán. Prostě řekla bych, že tam se prostě zúročí to, že ten Max je velký muž.
2: Jako jo? Maximální.
1: Jo, jakože je maximální, ano, jde prostě vždycky do maxima a vždycky takzvaně do plnejch, jak se říká.
2: Jasně.
1: Tak těch Maximiliánů máme v Česku kolem 120. Přejeme všechno nejlepší.
2: Stejně tak přejeme jménu nebo nositelům jména Elemír. Je to zvláštní jméno, přiznám se, nikdy jsem ho neslyšel, ale jedná se o křestní jméno pravděpodobně staroanglického původu. V překladu má jeho význam něco jako ušlechtilý nebo slavný. No a v České republice i navzdory tomu, že to jméno fakt se přiznám neznám, je nositelů tohoto jména více než 150.
1: No to není možný, že jich je víc než Maximilianů.
2: No, je to zvláštní.
1: Neuvěřitelné. Dobře, zdravíme na Slovensko všechny Vilmy, protože i ty mají svůj den právě dnes.
2: Ano, tak jak to vypadá v kalendáři, máme den daňové svobody, ten připadá alespoň v České republice na dnešní den a je takový jako klouzavý. Ku příkladu na Slovensku jej budou mít zhruba za měsíc.
1: A kam klouže?
2: No sem a tam.
1: Dopředu nebo dozadu. Dobře, je jako na klouzovce. Tak jdeme se podívat za další muzikou. Tady je Tomáš Klus a bude i Johnny Cash v našem vysílání.
2: Krásný poslech.

0: Za sjezdem na Domašov se nám tvoří kolona, pakliže jedete z Prahy na Brno, tak vězte, že tady už se prostě i takhle po ránu při pátku trošičku zdržíte.
1: Ano, jak to vypadá s počasím, když se díváme na mapu České republiky, všude na nás vykukuje sluníčko, ty hodnoty se pohybují od nějakých 7 do 8-10 stupňů, ale pozor, 17 stupňů je v pražském Klementinu naměřené, jo? Takže ty teploty jsou i na celém území České republiky docela rozmanité, ono se tam tak potom ujasní nebo ustálí na té 26.
0: No, kdybyste si chtěli vybrat, tak se podívejte na mapu České republiky, tam, kde jsou teploty, a můžete vyrazit tam, kde je zima, nebo tam, kde je teplo, protože opravdu vybrat si můžeme, ano?
1: Já bych nikam nejezdil, protože samozřejmě, než tam dojedete z místa A do místa B podle dopravy, jako jsme tu měli, tak raději zůstaňte na místě, protože těch 26 bude na celém území České republiky.
0: Ale až odpoledne, ale kdo pojede, tak to bude Jindra Šťáhlavský a fešáci právě teď.
1: No a za chviličku někoho z vás probouzíme.
2: Proč pláčeš, ty se bojíš, už jde na start, vždyť

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nejsi.

0: kouření na Country Rádiu.
1: 29. května někdo slaví takzvané půlkové narozeniny, jo? Nebo se tomu také říká půlkulaté jubileum.
2: Ano.
1: Tak není to prostě nějak zaokrouhlené, nekončí to nulou, ale končí to pětkou. My vám za chvilku řekneme, kolikáté narozeniny slaví Milan Řikovský.
2: No, my už máme vytočené telefonní číslo, tady žádná pětka není, je tady směs krásných čísel a věříme, že ta čísla budou úspěšná v tom, že dotyčného polooslavence probudíme.
1: No tak jestli si je vyťupal správně, tak
2: snad já doufám. Doufám, že ano.
1: Tak snad i Milan bude poslouchat minimálně svůj telefon. Dobré ráno, Milane, moc vás zdravíme z Country Rádia, Katka s Vláďou.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno,
1: co jste se tak posmál? Jakože radost, nebo jak to teda?
3: Co? Já jsem to tušil.
1: Vy jste to tušil? A proč jste to tušil, že zrovna na vás si vzpomeneme?
3: No, rodinka tak něco naznačovala.
1: Jo, takhle, oni jako naznačovali, abyste měl po ránu blízko u sebe telefon, nebo tak něco?
3: Jo, tak
2: ano, nenápadně. Ano.
3: Nenápadně, ano.
2: Táto budu ti volat z firmy takhle ráno. Dobře, jdeme k tomu přání. Mildo, přejeme ti k narozeninám hodně zdraví, pohodu v rodině i v práci, bezpečné silnice a šťastné návraty domů a taky hodně vandrů. To ti za všechny přeje tvoje ženský Lilianka.
1: Natálka, Kristýnka, Marcela. No prostě sama, vy jste sama ženská, máte tam nějakýho i chlapíka, menšího nebo většího kolem sebe?
3: Máme i chlapíka, no, ale tak... holek je hodně.
1: Holek je hodně.
2: Z toho jsme to ano pochopili.
1: Evidentně převažují. No tak je tady ještě takový pěkný dovětek, že vám děkuji za to, jak se staráte o rodinu. Mají vás moc rádi a taky si vás váží.
3: Tak jste mi trošku dojali.
1: Jo, no tak a to možná chtěli vás slyšet a možná i vidět dojatého. No tak prý máte 45, to se může normálně říkat a u chlapa se může říkat i vyšší věk, tak vám přejeme všechno nejlepší.
3: No, lepší už to nebude. Děkuju.
2: Pozor, to, já z vlastní zkušenosti mohu říct, že to bude čím dál tím lepší. Věřte mi, oslavenče.
3: To by bylo bezva.
2: Bude to bezva, když tak za 10 let se nám ozvěte a potvrďte má slova, jo?
1: Přesně, budete si toho mít pamatovat. Vláďa může vyť
2: posuzovat. Já už můžu psát memoáry.
3: Dobře.
2: Vybrali pro vás Brontosaury a Tulácký ráno. Je to jenom pro vás.
3: Krásný.
2: Mějte se a pozdravujte rodinu. Hlavně ty holky.
3: Moc děkuju vám i jim. Děkuju, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: skupina Pacifika Blátivá cesta, tak díky počasí, které už jsme vám prezentovali, nás žádná blátivá cesta nečeká během dnešního dne, ale určitě se dovíte, co bude následovat v té příští hodině.
1: Po sedmé Robert Křesťan a druhá tráva, kdybys mě zabila, tak přejeme příjemný poslech a pěkné ráno.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Česko čekají náročné dny pro alergiky i milovníky pobytu v přírodě. Český hydrometeorologický ústav upozornil na mimořádnou pilovou zátěž a extrémní aktivitu klíšťat po celém území republiky. Příroda se podle odborníků rychle posouvá do letního režimu a vysoké teploty situaci ještě zhoršují. Odborníci doporučují alergikům omezit pobyt venku a fyzickou aktivitu, hlavně u dětí. Správci Krkonošského národního parku na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle vymezili ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření před letní sezonou má podpořit ochranu přírody. Na místě zůstanou do pozdního podzimu. Jak to bude s milovickým biotopem, zjistil Luboš Dvořák.
2: Rodí se další referendum. V Milovicích sbírají podpisy pro jeho vyhlášení k chystané výstavbě koupacího biotopu. Záměr vybudovat přírodní koupaliště, se kterým chtěla radnice začít letos, je ohrožen, protože zastupitelé neschválili na něj peníze do rozpočtu. Místní referendum by mělo být spojeno s podzimními komunálními volbami. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: K vodě se teď vydáme s kolegou Savanou.
3: Blanenský akvapark na sportovním ostrově Ludvíka Daňka se připravuje na sezonu. Nový provozovatel, městská společnost technické služby Blansko, slibuje teplejší vodu, nové služby i levnější vstupné pro část návštěvníků. Areál by se veřejnosti měl otevřít první červnový víkend. Změny čekají také občerstvení. Nový provozovatel plánuje širší nabídku jídel i nápojů. Luděk, Savana, Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: Ještě včerejší volejbal. Fantastickou bitvu se dvěma parádními otočkami v závěru druhého a třetího setu svedli ve svém druhém utkání ve skupině beach volejbalového turnaje v Ostravě proti favorizované dvojice Joani Mederové a Leoně Kernerové, sestry Kateřina a Anna Pavelkovi. Favorizované Švýcarky porazili 2-1 a připsali si prémiovou výhru na turnaji Elite. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: vždycky to finále. Vždycky to finále, no, no. To úplně to graduje. Čekám na ten poslední tón. A to byl Robert Křesťan a druhá tráva, Kdybys mě zabila, legendární písnička, kterou určitě rádi slýcháte i tady na vlnách Country Rádia.
1: No a věříme, že rádi budete slýchat i následné písně, které vám ku příkladu v této hodině nabízíme. Bude jich opravdu hodně. Jedna bude hezčí než druhá. Čeká nás za chviličku Kocápka od Spirituálu Quintet a nebude chybět ani Mrs. Robinson v podání Paul Simona a Art Garfunkla.
0: Tolik nabídka muziky. Pro tuto hodinu si budeme také povídat o historických událostech z let minulých. Budou tady pohledy do minulosti, budou tady data v datech a taky se mrkneme do minulosti, konkrétně do včerejšího ranního otazníku.
1: No a nebude chybět ani pohled na silnice a počasí, to nás čeká po dvou již zmíněných písničkách.
0: Tak přejeme ještě jednou krásné dobré ráno a pěkný páteční den.
1: Čas 7 hodin 8 minut.

0: Na Country Radio už je 7:45, tak pokud někam spěcháte, aby vám neujel třeba autobus, tramvaj nebo jiný dopravní prostředek, nebo třeba manžel.
1: Nebo manželka.
0: Tak vězte, že už je teďka tady opravdu 7:45 a možná už je nejvyšší čas odejít z domu, odebrat se za nějakými pracovními povinnostmi, tak jenom abyste věděli, co na sebe a jak to vypadá na silnicích. Tak aktuálně ty teploty jsou povenku mezi 5, ale až 15 stupni Celsia. Jo? Neřeknu vám, jak je přesně za vašimi okny, protože ten rozptyl těch teplot je opravdu velmi veliký.
1: No a pokud spěcháte v Praze a jedete po Liberecké ulici nebo se tam chystáte směrem do centra, tak raději zvolte objízdnější trasu, protože tady nám začíná pomalu, ale jistě váznout provoz. Je to u sjezdu na prosek u Molek, tam se stala čerstvě dopravní nehoda. Otázkou je, jak je vážná a za jak dlouho ji odklidí. Takže pevné nervy.
0: Tak uvidíme, držíme vám palce. Teď Karel Kryl a jeho písnička, která se jmenuje Anděl.
1: Hezký poslech, krásné ráno.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Toho dnešního 29. květnového dne v rámci Dat v datech začínáme v Brně. Konkrétně se podíváme do roku 1908, kdy město Královo pole u Brna dostává svůj městský znak, udělený císařem Františkem Josefem I. No a jak to vypadá s narozeninami?
2: Tak v roce 1934 se narodila česká filmová režisérka

0: tam zařadit, tak režíroval takové filmy jako Bába z ledu, Venkovský učitel nebo Včely.
1: V roce 1988 toho dnešního 29. květnového dne zemřel Vladimír Menčík, český herec, moderátor, lidový vypravěč a bavič, držitel ocenění Národní umělec, který v divadle hrál jen velmi málo a většinu ze svých 150 rolí stvárnil ve filmu a v televizi.
0: Tolik pohled do historie, to byla Data v datech, teď už aktuálně Tennessee Whiskey v podání Petry Černocké.
1: Hezké ráno.
2: Data v datech a ne významné události dnešního dne.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak, jak pak to máme s těmi vlakovými výlukami? Kolín, Kutná Hora, platí tato výluka jen pro osobní vlaky a je do 15. června. A nebo také Strakonice, Blatná, tahle ta výluka končí 9. následujícího měsíce. Co nám v tuto chvíli nabízí silnice? Praha 15 hrásí dopravní nehodu v ulici Švehlova. Další dopravní nehoda je v Porubě na ulici 17. listopadu a ještě tu máme dopravní nehodu, která se nám stala na D1, je to 182. kilometr ve směru na Brno. Je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh. Za chviličku počasí zprávy s Tomášem a pak se podíváme, co se nevešlo do včerejšího ranního otazníku. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Radio.
3: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Polovina května sice přinesla potřebné srážky a krátkodobou úlevu od sucha. Závěr měsíce ale vrací do Česka teplé a převážně suché počasí. Na většině území do konce týdne téměř nezaprší a sucho začne znovu rychle zesilovat. Správa železnic v Hostivici u Prahy tento týden zahájila stavbu elektrizované trati mezi Pražskou Ruzyní a Kladnem. Dokončení plánuje na rok 2029. Lebku svaté Zdislavy církev vystaví v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti. Pak ji chce vrátit do hrobu. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Po 9. hodině tady včera zaznělo téma, které souvisí se zvířátky a s takovým zachraňováním. A já jsem se vás ptala, jestli jste jestli jste vůbec někdy zachraňovali nějaké zvířátko.
2: Napsala nám Eva, ano, já jsem zachránila malou kočičku, která pobíhala kolem našeho domu, bydlíme na velmi rušné ulici a vypadalo to, že by se nemusela dožít nejbližších chvil. Od té doby ji máme, jsem moc ráda a jsme na ní pyšní, je to náš miláček.
1: Šárka napíše, ahoj kamarádi, jasně, zachraňovali jsme sousedovi kocoura, ptáčky, ješky, no a pak taky 5 pejsků. Jeden měl být utracen, další měl jít do útulku, 2 byli z útulku a naši první čubinku sousedi našli v lese a my jsme si ji vzali. Tak, dobrý skutek.
2: Danuše napsala, pokud se počítají slepíši, pavouci, žáby a podobně.
1: Všechno.
2: Tak ano. Tak, děkujeme za to. Mnohdy se samozřejmě pavouků bojíme a používáme na ně prostředky nejrůznější, ale my je
1: jaké
2: taky...
1: Jaké nejrůznější prostředky?
2: No takový ty spreje a tak dále.
1: Fakt?
2: Prosím,
1: to doufám, že nikdo nepoužívá takové
2: my ne, věci. My najdeme doma pavoučka, pěkně ho dáme na lopatku.
1: Pěkně ho rozšlápneme.
2: A vyhodíme ho ven. A lidé, kteří k nám jdou na návštěv, řeknou, je, co to tady je, pavouk, teď ho nece. No, takže to je marná práce potom.
1: Ježíš, to je strašný. Tak Petr napsal, skoro pořád, dokonce i včelu nebo čmeláka. No jasně, tak všechno to jsou zvířátka, to jako, že je malý, neznamená, že je nezachráníme. Dobře děláte, Petře.
2: Ano, tak napsal nám třeba Luke, ten napsal kotě. A jsme zase u těch koťátek, ono je víc než dost a samozřejmě záleží na tom, jaký k těm zvířátkům, potažmo ke kočičkám máme vztah.
1: No tak snad kladný, věřím, že všichni posluchači Country Rádia mají kladný vztah obecně ke zvířátku a my jsme rádi, že jim pomáháte s tím životem, aby ho měli trošku lepší.
2: Teď si dáme muziku, v 7 hodin 37 minut nás čeká Alan Jackson ve vysílání Country Rádia.
1: Telltale Trees, to je muzika, která vás čeká právě teď, 7 minut po 7:30, tak hezké ráno.

0: Tak se pojďme podívat, jaké máme aktuálně venku počasí, a to v 7 hodin a 43 minut, tak ten rozptyl je od nějakých 8 do 15 stupňů Celsia. Ty teploty jsou vzestupné a měly by se ustálit na velmi příjemných 21 až 26 stupních Celsia. Místy mohou došplhat až na 28.
1: Tak páteční špička, ta už je samozřejmě tak trošku jako za námi, některá je ještě před námi, tak počítejte s tím, že na D4 třeba mezi Příbramí a Prahou na exitu 14 u Řitky leží na dálnici pytle. To je samozřejmě neúplně příjemná zpráva, ale když o tom budete vědět, tak se jim určitě vyhnete a nějak vás nezastaví při vaší jízdě. A další informace přineseme o dopravě zase za půl hodinky ve vysílání Country Rádia.
0: Teď už muzika, kapela Epidemie, Vracím se. Nerušený poslech.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No, já jsem přesvědčený s Kačenkou, že ano, protože ještě se nám nestalo, že by náhodou někdo nepozval, o koho se jedná. I když jednou tady byla taková drobná nápověda, ta se samozřejmě ujala, takže pak to tam naše posluchačka vystřelila a vystřihla na první dobrou.
2: Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to. Já se budu ptát, Kačka bude odpovídat. Jste umělec nebo sportovec?
2: No, sportovec ani náhodou. Byla jsem umělkyně, zpěvačka a herečka. Navíc svéráznou součástí mého stylu bylo vystupování v brýlích.
1: Takže předpokládám žena.
2: No tak, když zpěvačka a herečka, takže ano, no. Ano, ale byla jsem. Zemřela jsem 3. února roku 2023.
1: To jsem ale bystrý. Kdy jste zahájila svou uměleckou kariéru?
2: V roce 1964, když mě režisér Jan Roháč angažoval do filmu Kdyby tisíc klarinetů a především také do pražského divadla Semafor.
1: Zpívala jste ještě někde jinde než v Semaforu?
2: Od roku 69 jsem byla členkou rovněž semaforské kapely Country Beat Jiřího Brabce.
1: No, nezbývá než se zeptat, co nějaká hudební ocenění získala jste?
2: No jasně, Zlatého slavíka.
1: Aha, tak to je skvělé, nám už tady zvoní telefony o 106, Country Radio, dobrý den. Halo. Dobrý den, slumte si prosím rádio, ať se slyšíme a nepřekřik. Jo, výborně, tak o koho se jedná? O kom byla řeč?
3: No, mně se zdálo podle Bridy, že by to mohla být Naďa Urbanková.
2: No jasně. Naďa Urbanková hnedka vlastně od té první odpovědi, že tam už si myslím, že jsme to jakoby nastřelili, protože jasně, kdo jiný nosil takhle výrazné brýle než Naďa Urbanková. Tak,
3: a že jich měla nazbírali.
1: No přesně, ona je navíc ještě sbírala, že jo, takže měla obrovskou sbírku brýlí a patřilo to neodmyslitelně k její image a samozřejmě k tomu všemu nádherný hlas a krásné písničky.
3: Tak.
2: Tak moc gratulujeme, vyhráváte od nás dnešní Country Radio.
1: No, tak ten si užijete možná třeba i kvůli sluníčku. Zůstaňte
3: tak
1: na
3: do slunka.
1: No jasně, teď už Johnny Horton, zůstaňte na telefonu a gratulujeme vám.
3: Dobře, děkujem.

0: byla Marta Kubišová s nebývalou ochotou. No tak tuhle píseň necháme pěkně u ledu, protože s ochotou, ba naopak bývalou a skvělou vám rádi prozradíme, co bude v příští hodině.
1: Tak ještě než tady budou zprávy a počasí, tak Vojta Kyďák, Tomáško, ano. Pak tedy nějaké ty informace, abyste byli sečtělí, vzdělení a připraveni na dnešní den, tak tady bude Tomáš Adamec, ten vám všechno přečte to důležité, co za vás přečetl a tak nějak dal dohromady. No a poté osmé už Valda Matuška a kamarádi Táborových ohňů, dáme si jich doktorát z průšvihu.
0: No a to bude velmi pestrá hodina, protože v této předcházející nebo teď končící 60 minutovce někdo z vás vyhrál dnešní Country Rádia za tu naši pravidelnou soutěž Hádej, kdo jsem, a v té hodině příští řekneme to. Prostě budete v druhé polovině pěkně zpívat.
1: Ano, tak před devátou se moc těšíme na dalšího pěvce.
0: Teď už avizovaný Vojta Kyďák, Tomáško. Česačů, bavlny bál ve vysílání Country Rádia.
1: Tak přejeme všechno nejlepší, zejména všem Maximilianům, kteří mají dneska svátek.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.
2: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme tématem důchod. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci bez hrozby sankce. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona. Tu už dostal k posouzení Senát. Elektromobilita v Česku posiluje. Duben byl v počtu nově registrovaných elektromobilů rekordní. Česká republika díky tomu opouští poslední příčky žebříčku zemí Evropské unie. Aktuálně jsme v podílu elektromobilů na 22. místě. Na letecký den nás teď pozve Luboš Dvořák.
2: Aeroklub Mladé Boleslavy společně s Leteckým muzeem nabídli o úspěšné muzejní noci malý letecký den. Ten velký se na celé letiště vrátí s bohatým programem v sobotu 13. června. V letce bude zřejmě i čerstvě pokřtěná replika historického éra přezdívaného Kuňkadlo. Jeho originál je v Národním technickém muzeu. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: V Brně mají novinku. Jakou, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
3: Další zajímavý počin připravil dopravní podnik pro Brňany. Zkouší totiž na zastávce v centru Brna zastávkovou novinku. Elektronická vývěska zde nahradila papírovou a ukazuje kromě jízdního řádu městské hromadné dopravy také aktuální odjezdové časy nebo třeba mimořádnosti v dopravě. Tabuli testuje dopravní podnik na zastávce tramvají Náměstí Svobody ve směru na Českou ulici. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli včera Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: 8 hodin 5 minut. Ano, vstoupili jsme do další vysílací hodiny s Kačkou a s Vláďou. Máme 29. května, je tu pátek, všichni už se určitě těšíte na nadcházející víkend a předpokládám, že i Maxmiliáni budou mít radost, protože budou mít velký důvod k oslavě, neb právě toto jméno je zapsáno v kalendáři.
1: No, tak my jsme si tady dali doktorát z průšvihu, tak my doufáme, že Maxmiliánové žádný průšvih dneska mít nebudou a jestli, tak si myslím, že se to prostě vykompenzuje. Jo? To není možné, abyste měli průšvih a ještě na svůj svátek prostě dostali třeba nějaký jakože za uši trošku. Jo?
0: Tak, my věříme, že průšvih nebudete mít, ať se jmenujete jakkoliv. My vám pro tuto hodinu nabízíme spoustu krásné muziky, no a také tu budeme mít speciální pořad pod lupou.
1: Ano, tak dneska se budeme věnovat jednomu člověku, kterého všichni znáte, ať už podle vzhledu, podle mluvy, nebo podle toho, že o něm něco hezkého řekneme.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Tak jak jsme na tom s časem? 8 hodin, 14 minut a teď je to ta správná chvíle, abychom si řekli, jaké v tuto chvíli venku aktuálně máme počasí, jak se podle toho obléci a s čím počítat během celého dne. Tak vězte, že nejtepleji je v pražském Klementinu, tam meteorologové zatím pro tuto chvíli naměřili 17 stupňů, jinak ty teploty na území České republiky jsou v rozmezí od 7 do 12 až 13, no a přes den 26, tato jistí.
2: Tak pozor si dávejte v Brně v ulici Měřičkova. Došlo tam ke střetu cyklisty s chodcem. Aktuálně tam probíhají záchranné práce, nevypadá to tam úplně pěkně. No a pokud míříte po D1, tak u Vyškova na 192. kilometru dávejte pozor, je tam uzavřena dálnice, došlo tam k požáru.
1: Teď už písnička od Karla Gotta. Dlouhý prout mě stále láká.
2: No, tak to si dáme právě teď a za chvilku taky pořád pod lupou.
3: No.

0: pod lupou.
1: Když bylo 29. května roku 1988, tak jsme se dozvěděli velmi nemilou zprávu. A sice, že nás opustil Vladimír Menšík a my si teď připomeneme nejenom jeho život, ale jeho i významné role. Šlo o českého herce, moderátora, lidového vypraviče a baviče, držitele ocenění Národní umělec, otec herečky a moderátorky Martiny Menšíkové.
2: Vladimír Menšík nejprve vystudoval průmyslovou školu a nějakou dobu pracoval v brněnských strojírnách. Teprve později se pokusil dostat na divadelní fakultu Janáčkovy akademie muzických umění, což se mu na druhý pokus podařilo. Po vystudování nastoupil do vesnického divadla, kde ji v roce 1954 objevil E.F. Burian, který jej také angažoval.
1: I přesto, že zde dostal spousty příležitostí a přesto, že byl divadlem zcela pohlcen, toužil zahrát si ve filmu. Jeho vůbec první účinkování před kamerou proběhlo ve snímku Velká příležitost, a to víceméně co by komparzista. Teprve ve snímku Dědeček automobil režiséra Alfreda Radoka si zahrál italského mechanika, na sebe výrazněji upozornil.
2: V 50. a 60. letech se naplno rozjela Menšíková kariéra právě u zmíněného filmu. Byl sice převážně komediálním hercem, ale dokázal bravurně stvárnit i tragikomické či dokonce dramatické role. V 70. letech se již objevoval převážně v komediálních rolích, a to jak ve filmech, tak i v pohádkách a seriálech.
1: Menšík byl velký bavič, konferenciér a hlavně excelentní vypravěč. Vystupoval doslova ve stovkách televizních pořadů a ve filmu a televizi vytvořil přes 150 rolí. Za zmínku stojí mezi jinými pořad Bakaláři a nezapomenutelné konferování silvestrovských estrád.
2: A teď něco z jeho soukromí. Vladimír Menšík byl silný kuřák a také často pil alkohol, ale s pitím a kouřením přestal, a to z důvodu zdravotních problémů. Typická pro něj byla permanentní dušnost a sýpot, které byly slyšet i při běžném hovoru. Kromě astmatu se v mládí Menšík trápil i svým vzhledem. Připadal si ošklivý a dokonce uvažoval o chirurgické úpravě svého chrupu. Nakonec to neudělal.
1: Před kamerou se naposledy objevil 27. května roku 88 v pořadu Abeceda, kde promluvil nezvykle vážně o zdraví. O dva dny později, tedy 29. května 88, zemřel v nemocnici u svaté Anny v Brně.
2: Tolik pořad pod lupou, tolik vzpomínka na tohoto skvělého, geniálního herce Vladimíra Menšíka. Teď už jdeme na muziku. V 8 hodin a 20 minut nás čeká Marty Stewart.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak díky té předcházející písni Patrika Koleje se dostáváme samozřejmě k dopravě. No a na těch kolejích ještě chvilinku zůstaneme. Nikoli v rámci písně, ale informací, které by vás mohly zajímat a týkají se krátkodobých vlakových výluk. Hradec Králové, Hněvče, Ves, dnešek a zítřek, zítra tedy dnešek a včerejšek, pardon, dneska nám tato výluka končí. Další výluka Plzeň, Nepomuk do 13. června, no a ještě tu máme Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí do 4. následného měsíce. Jak to vypadá na silnicích? Olomouc v ulici Volkerova se havarovalo. Další dopravní nehoda je hlášena z Brna, konkrétně se jedná o Brno Střed a ulici Vídeňskou. No a ještě se podíváme do Zlína, tady došlo k dopravní nehodě na třídě 3. května. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a po půl už se podíváme na dnešního Slovence. Šťastnou cestu.
2: Country rádio.
3: Viděl jsem mnoho, sykl tiše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
4: Právo jsem, nad lesem, neidentifikovatelný předmět, fakt jsem.
5: Zelení mužníci.
6: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
5: Se ptáš,
7: štěstí je zlatá.
6: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country rádia.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Lanová dráha na Pražský Petřín by měla být od září v provozu. Dopravní podnik za opravu dal 272 milionů korun. Začíná sezona kempování a mnozí provozovatelé si pro návštěvníky připravili různá vylepšení. Někde přibyly přípojky pro karavany, jinde zase rozšířili zázemí pro rodiny s dětmi. Ceny většinou zůstávají stejné jako loni. Někde se dokonce zlevňovalo. Také na Vysočině začíná letní koupací sezona. Zakoupáním ven mohou lidé vyrazit už i do akvaparku. Otevřeno má Třebíčská Polanka a brzy přibudou další. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat, kdo pak dneska slaví svůj svátek. Asi je to Maximilian, Maxík, Maxim, který dneska se píše v kalendáři, alespoň jeho jméno je tady velmi tučně, tak na ně nezapomeňte. Zejména pokud máme v rodině Maximiliana, tak bychom na něj neměli zapomínat, že?
2: Ano, to v každém případě.
1: Jestli mu říkáte Maxík, tak to je taky Maximilian, jo? Tak i on dneska slaví svůj svátek. Tohleto jméno se hodí pro velké muže, protože jako velký muž se toto jméno překládá. Mužské křestní jméno Maximilian se užívá i v mutacích Maximilian a zkráceněnou je jméno Maxian, Maxim nebo Max. No a ženské protějšky, to je Maximiliana nebo Maxima. A domácky se těmhle klukům říká Maxík, Maxa, ale také někdy Emil, Míla nebo Milán.
2: No a kolik jich máme?
1: Málo, jenom asi 120.
2: No a já tě teď malinko trumfnu a to i navzdory tomu, že v kalendáři máme další jméno. Já se přiznám, pro mě opravdu neznámé. Tím jménem je Elemír. Jedná se o křestní jméno, a to pravděpodobně staroanglického původu. V překladu má jméno význam ušlechtilý nebo slavný. No a představ si, že těch Elemírů máme v České republice více než 150.
1: No a takovým Elemírům se třeba říká Mirek.
2: Ano.
1: A ty vlastně vůbec nevíš, že to je Elemír. A třeba náš pan vedoucí je také, říkáme mu Míro, že nebo Mirek, a třeba se jmenuje Elemír.
2: No,
1: musíme se ho zeptat, podívat se do občanky.
2: Nebo se Elemír nemenuje, ale já mu od této chvíle budu říkat Elíku.
1: Elík, no, tak Elemír, to je hezké jméno, myslím, že bude mít velkou radost a za chvíli tady zaklepe.
2: Tak, výborně. V kalendáři v rámci světa máme Mezinárodní den mírových jednotek OSN.
1: No a na Slovensku slaví Vilma.
2: Tolik tedy pohled do kalendáře, my si dáme další muziku a tu posíláme všem oslavencům. Petr Novák, Náhrobní kámen.
1: No to není moc hezká. Ale písnička, ten název.
2: Písnička je fajn, poslouchejte.

0: 8 hodin, téměř 44 minut a máme tu aktuální informace z dopravy. Začínáme na D5 z Plzně, před Prahou se tvoří kolona, je to u exitu 5 u Rudné. Brzdí se v obou pruzích, pomaličku se to trhá a rozjíždí, ale počítejte i v tomto místě se zdržením.
1: Tak měli jsme tady informace o tom, že na 192. kilometru na D1 hořel kamion, tak už je uhašen, byly tam 4 jednotky hasičů a aktuálně je provoz obnoven jedním pruhem, tak snad to bude brzy všechno v pořádku.
0: No a co počasí?
1: No počasí bude ideální, já si myslím, že na dnešní den se dočkáme teplot až 26 stupňů v Čechách, místy až 28.
0: Tak
1: bude
0: to jsou,
1: jasný.
0: Ano, krásné pozitivní informace, stejně jako pozitivní je i písnička od Ivana Mládka.
1: A ty jsou všechny pozitivní.
0: Jdeme na ni.

0: Dospíváš to?
1: Je 8:45 a pokud byste spolu s námi chtěli dospívat jednu krásnou písničku, která je duetem, že jo? Je to duet, tak vy můžete samozřejmě zpívat s někým. Jo, to by bylo fajn, je to by bylo skvělý.
2: Zkusíš se přidat, pokud nám někdo zavolá.
1: To takhle, já se klidně přidám, jestli dovolá prostě pouze jeden posluchač, tak můžeme zpívat jako duet, jo, ale ano. Se přidám až posléze, až z něj něco vyloudíme, tak samozřejmě.
2: Tak, a mě zajímá, jestli budeme loudit z našeho posluchače pár tónů. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady David.
2: Davide.
1: Davide, my z vás budeme loudit pár tónů a taky pár správných slov k písničce, již úryvek za malý okamžik uslyšíte. Můžeme?
2: Jo? A vy pak z nás vůbec nemusíte loudit cenu, protože za to krásné odspívání vám tu cenu dáme, aniž byste loudil.
1: Tak takhle, uvidíme, jestli to zpívání bude krásné. Bude?
2: Bude, určitě, já mu věřím.
3: Nevím.
1: Věřte si, my vám taky věříme. Tak teď si držte palce, my vám taky držíme palce, abyste to pěkně zvládl. Písničku určitě budete znát a já se k vám trošku přidám, jo, Vláďa taky, trošku se k vám přilísneme, ale zkuste to
3: tak,
1: zatím to sám, jo?
2: Jo, no protože jste kámoš. Jo, není zač, jdeme na to, teď.
4: Chtěl bych být víc než přítel tvůj, dej si říct a chvíli stůj.
3: Byl to malý špunt ze sousedství, co sám nabídl mi své přátelství.
2: No jasně.
1: Tak
2: no.
1: Já jsem se ani nepřilípla, protože já jsem byla připravená trošku zpívat něco jakoby jiného, ale vy jste to zpíval správně a krásně.
2: No paráda.
3: Já jsem si vzal ten svůj hlas teda. Jo. Zdolení, jsem tam.
2: Ano. Ne, bylo to fakt super, jste báječný a to se cení, my to oceníme trikem. Ano?
3: Vy jste taky úplně fajn, jo?
1: Děkujeme. Je tahle ta písnička vaše oblíbená? Nebo jako rád jí posloucháte?
3: Jo, určitě. Je taková melodická a ano. Člověk si ji tak nějak zaspomíná. No,
1: tak to jsme rádi, že jsme potěší, se trefili.
3: No, taky.
2: Tak bezvadný, tak si teď vychutnejte i s našimi posluchači pěkně od začátku až do konce.
3: No, děkuji vám moc.
1: A my gratulujeme, vidíte, jsme vám věřili a jste nás nesklamal vůbec.
2: Mějte se moc krásně. Díky.
3: Vy taky hezký den všem.

0: Je 29. května, je pátek a svůj svátek slaví Maximilián. Blíží se nám 9. hodina dopolední, tak co nás čeká po?
1: No, spousta krásné muziky, začneme Věrou Martinovou a pokračovat budeme kapelou Marien. Věřte, že to není jediná hudební nabídka na hodinu příští.
0: Ano, taky si budeme povídat o našem tématu, které při pátku bude, co se vám vybaví, když se řekne jedno slovo.
1: Nechejte se překvapit.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme pohledem do kalendáře na jména. Nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni Viktorie, která po 13 letech si sadila Elišku. Mezi chlapci opět vedl Jakub, těsně za ním skončil Matyáš. Tak to zjistil Český statistický úřad. Dnes zahájil RegioJet sezónní provoz autobusové linky mezi Prahou a Splitem. Cestou zastaví v dalších 8 chorvatských městech. Od 12. června dopravce přidá druhou linku do Chorvatska, a to přes Rijeku do města Cirkvenica. A to je neklamný důkaz toho, že se blíží doba dovolených. Když se otevře koupaliště v Mladé Boleslavi, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Tak jako v zimě nás zaskočí sníh a mráz, tak před kalendářním létem zase nástup vedra. Koupaliště nyní finišují přípravy pro jejich rychlé zprovoznění. V Mělníku se urychleně napouští a Mšen hlásí otevření už tuto neděli. Mladá Boleslav je ve fázi rekonstrukce povrchu, výměny folie, takže pravděpodobně otevře před prázdninami. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: O kvalitě medu z prodejen teď Luděk Savana Urbánek.
3: Med, který neměl v regálech obchodu co dělat, našli pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce v obchodě na Horním náměstí ve Znojmě. Informovali o tom na webu Potraviny na Pranýři. Med obsahoval nebezpečné látky, zdraví škodlivé. Navíc výrobce uvedený na obalu je fiktivní, jedná se tedy o potravinu neznámého původu. Medař, jakého svět neviděl. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Teď jedna rychlá z fotbalu. Reprezentační obránce Jaroslav Zelený bude pokračovat ve fotbalové Spartě. Po konci klubové sezony se mu aktivovala opce ve smlouvě, kterou podepsal loni v březnu. Zprávy jsou u konce. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Skupina Marian a propast ve vysílání Country Rádia 9 hodin a 9 minut dává jednoznačně svědčit o tom, že už tu máme dnešní páteční dopoledne. Věříme, že všichni se těšíte na nadcházející víkend, který by měl být teplý, prosmělý. Konec konců, jestli jste poslouchali naše ranní vysílání s Kačkou, tak víte, že ty teploty už teď po ránu mají takovou tu vzrůstající tendenci a dnes by měly vyšplhat na nějaký 26, mnohde dokonce i na 28 stupňů Celsia.
1: No možná už máte vaše příbytky pěkně naakumulované, jo, už
0: no,
1: je tam
0: teplem.
1: Prostě, myslím si, že jako v mnoha příbytcích už je teď jako opravdu velké teplo, zvlášť pokud máte třeba byt na jih, tak tam už teda to asi pěkně vypadá, nebo i teď aktuálně třeba na východ, tak je důležité prostě nějakým způsobem se chránit, jo, i vlastně pokud trávíte většinu času v bytě, říkáte si, já ven ani nepůjdu, protože tam se nedá vůbec dýchat, pokud nemusíte, tak je to ideální stav, ale musíte se taky i doma nějak obrnit, že?
0: A trošku se o to přičinit, jo? My pro vás máme několik tipů, jak si snížit teplotu v bytě o několik stupňů a věřte, že to jsou návody, které jsou ověřené. Konkrétně třeba střídat nebo vzájemně nevylučovat takové, jako když máte žaluzie.
1: Kombinovat
0: zatáhnete
1: prostě.
0: Kombinovat, ano, přesto si zatáhnete ještě nějaké pevné závěsy.
1: Tak, ještě zavřít okenice dřevěné, že?
0: Zavřít okenice, prostě všechno zavřít. Co je také důležité vědět, že byste přes den, zvláště pak máte-li okna na jih, neměli mít otevřená okna, protože samozřejmě to sálající vedro vám jde do bytu. Nejlepší k tomu je třeba průvan, aby se to pořádně jednorázově provětralo.
1: Ano, tomu se říká křížové větrání, že pokud máte okna na obou stranách bytu, tak prostě otevřít, pěkně to vyluftovat, ale ideálně samozřejmě ráno nebo večera, ne už teďka, když ty teploty začínají jako vzrůstat. A co je jako důležité, že třeba když už to horko je a vy už jste udělali všechny prostě tyhle ty zábrany a stejně je vám pořád teplo, tak samozřejmě mít doma ventilátor, to si myslím, že už je úplná jakoby klasika pro všechny. Tak ideální je, když před ten ventilátor dáte misku s ledem a když ten vzduch takhle proudí, tak vlastně ono působí výrazně svěžeji a je vám jako příjemněji u toho ventilátoru.
0: No ale pozor na jednu věc, já jsem to jednou zkoušel a nesmíte ten ventilátor zapnout naplno, když potom máte menší kostky ledu, tak ten ventilátor se do toho ledu opře a začne vám ty kostky lítat po bytě, jo? Jako,
1: Vláďo, každý není prostě takový hromtrdlo jako ty, takže předpokládám, že jste jakoby pochopili
0: tak
1: rozbitá tento návod.
0: Tak dále.
1: Tento sklo. Ale co je docela důležité, že bychom měli v těchto horkých dnech taky omezit zbytečné zdroje tepla, mezi které patří, tak to je klasika, trouba, to asi víme, že asi bychom neměli péct od rána do večera. Pozor, varná deska, rychlovarná konvice, anebo taky klasické žárovky, protože když budete prostě pořád svítit, tak z těch klasických žárovek jde hrozné teplo.
0: No, ono se to nezdá, ale těch aspektů, jak to teplo doma kulminuje, tak je daleko víc. Takže všechno tohle si vemte k srdci. A v pondělí nám můžete říct, jak to dopadlo, jestli jste se malinko oblažili a osvěžili. A
1: nebo jestli jste prostě prožili víkend v potu.
0: No, bacha na ty kostky, jo. Ten ventilátor opravdu snížit na minimální tah.
2: Za volantem nasadíš si masku kamenou.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: kostel? Nikoli postel, jestli někdo z vás třeba nedoslýchá, tak by si to mohlo splést samozřejmě, takže o posteli řeč není, ale je řeč o kostelech. A proč? Protože dnes máme den kostelu.
2: No, je noc kostelu.
1: Noc kostelu.
2: Takhle čeká nás noc kostelu. Kdyby to byl celý den, tak bychom se nebáli, že? Ale takhle v té noci, no, když se tam rozsvítí ty svíčky, je to takové tajemné. A trošku, jako, já musím říct, že jako ve mně to vzbuzuje trošku takové jako, takové trošku sevření.
1: Napětí, sevření.
2: No, je to ale takový, jako když jdeš trošku do sklepa pro mě.
1: Ale obestřenou romantiku, když jdeš do sklepa, jdeš pro brambory primárně.
2: Ne, no tak určitě já nechodím, teda ani my sklep žádný nemám.
1: No. Takže chodíš do kostela, já to chápu.
2: Pro brambory.
1: Pro brambory. Protože kostel na první dobrou všichni víme, že se jedná o sakrální stavbu, kde křesťané slaví nebo vykonávají své bohoslužby, ale nemusí to být pouze náboženská záležitost. Kostely navštěvujeme všichni rádi, zvláště pak, když mají nějakou historickou hodnotu a nějaký odraz té historie a jsou tam třeba klenoty, že jo?

0: křesťany nebo nejrůznější památky a podobně. Takže návštěva kostelů si myslím, že je fajn.
1: Já třeba musím říct, že když jsem byla v Notre Dame teď nedávno, tak teda byla jsem úplně jako ohromena. To je prostě tak něco neuvěřitelného a prostě taková jako nádhera. A jak se tam vlastně rozhostí takové to ticho, jak tam jdeš. A je vlastně tam každý, když už něco říká, tak se jenom tak pošeptává, tak jako v každém kostele, ale tady je to prostě ty neskutečně vysoké stropy a prostě ty vitráže tam a to je prostě neuvěřitelné.
0: No, kostel by se dalo říci, že je opravdu velmi magické místo a i když člověk třeba patří mezi ortodoxní ateisty a přijde do toho kostela, tak ho to vcucne, vdechne ho to a možná začne i trošku jako polemizovat, jak to s tou vírou vlastně je.
1: No, já myslím, že každý si tam jakoby rád sedne a tak trošku se jakoby zasní. Ano. A přesně vůbec nemusíš být žádný křesťan ani prostě vyznávat žádnou jinou víru. A myslím, že tam se každý tak nějak jakoby uklidní, jo? Tam najde takový ten svůj klid a může se zamýšlet nad věcmi, nad kterými by se třeba doma v obýváku u televize vůbec nezamyslel.
0: No a zvlášť teďka v tom horkém počasí si myslíme, že se tam krásně můžete i ochladit, takže pokud nemáte co dočinění s nějakými pracovními povinnostmi, tak si zkuste nejenom v noci, ale třeba i přes den do toho kostela vyrazit.
1: No a nebo dneska využijte té noci kostelu, protože dneska tam budou i spousta krásných přednášek a prohlídek.
0: Tak teď už muzika.

0: Krotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zvuk Krotoru.

0: Country rádiem na cestách.
1: Další dnešní doprava přichází o vysílání Country rádia v 9 hodin a 31 minut. Tak tady si prohlížím informace, které jsou aktuální. Třeba v Janově nad Nisou se havarovalo, je to v okrese Jablonec, silnice 27. Další dopravní nehoda, tak ta se stala v Českých Velenicích, je to v okrese Jindřichův Hradec a je to na silnici Římská 2/103. No a další dopravní nehoda, tak ta je hlášena z Hošovského Týna z ulice doktora Edvarda Beneše. Co se týká kolejí, Plzeň, Nepomuk, Kolín, Kutná Hora, Kralupy nad Vltavou a Kladno. Tak to jsou některé z těch mnoha krátkodobějších vlakových výluk. Přejeme vám šťastnou cestu s Country rádiem.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my countrymeni máme svýho Henka Williamse.
1: Goodbye Joe, me gargo, me umayo. Me gargo, pour the piro down the bayou.
0: A taky Michala Tučného.

0: nic nehledám.
1: A Rangers. Greenhorny.
2: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
1: A Věru Martinovou.
3: Marie.

0: mnoho dalších. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
2: Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: kostel? Ano, a chodí nám krásné odpovědi od vás, našich posluchačů Country Rádia. Ať už patříte mezi věřící či ateisty, tak v tom kostele se vždycky tak nějak cítíte velmi dobře. Konec konců o tom svědčí i ty příspěvky.
2: No, já myslím, že je to taky vždycky jako důvod jako k tomu zamyšlení a zastavení se v tom jakoby uspěchaném čase. Tak si myslím, že tam se zastaví každý. Víš, tam si prostě sedneš a užíváš si to ticho. A vlastně ty pohledy do těch vitráží, které jsou
1: a
2: úžasné.
1: Si.
2: A já jsem si vždycky říkala, ty vitráže, koho to jako vlastně napadlo, kdy vyrábět? A to se vlastně začalo vyrábět, protože byl nedostatek skla. Takže se začaly vyrábět tyhle ty barevné vlastně malinké kousíčky, které se skládaly dohromady, takže to bylo vlastně taková znouzecnost. Já,
1: tak nějak, účel světí prostředky.
2: Ale jako fakt jako nádhera vznikla z toho věc, kterou vlastně i do dneška si vyrábíme.
1: Jeden z těch mnoha a krásných příspěvků nám napsal třeba Ivan. Dobré ráno, Kačko a Vladimíra, ještě jednou, když se řekne kostel, tak se mě kromě ticha a krásné výzdoby vybaví hlavně v létě příjemný chládek a v zimě hrozba omrzlin při hraní na půlnoční mši na Štědrý den. Hrál jsem jako člen orchestru několikrát v 80. letech minulého století Rybovu českou mši vánoční. Bylo vždy zhruba 1 až 2 stupně pod nulou. Nástroje se nedaly naladit a mezi takty jsme si dýchali na prsty, aby se aspoň trošku hýbali. Bylo to ale úžasné. Doplňovalo to tu krásnou atmosféru. Mějte se krásně. Zdraví Ivan.
2: No vlastně ano, ta muzika, to je prostě ano, to je velmi jako spjaté s různými kapelami a s různými kostely, třeba skupina Marien velmi často koncertuje v kostelech a to je teda jako zvuk, která musím říct, že se to nádherně nese. Hanička nám napsala, jestli se počítá i kaplička, tak jednu teď zrovna malujeme a máme tady na Facebooku obrázek a to je teda nádhera. To musí být teda opravdu nádherná práce, protože uvnitř je vlastně jakoby vybíleno a jsou tam vlastně různé barevné detaily, které se podle mě teda malujou jako ručně. A je to fakt krása, doporučuji podívat se na Facebook Country Rádia.
1: Napsal nám ještě Romana, když dovolíš, ta píše, od malička jsem chodila do kostela, jsem křtěná, chodila jsem k biřmování a pak jsem tam chodila na mše každou neděli pravidelně. Přiznám se, že věřící nejsem, ale do kostela chodím velmi ráda, třeba si popovídat i s mojí maminkou a tatínkem. Sednu si a za zvuku varhan mi tečou slzy a vzpomínám si na to, jak tu byli se mnou.
2: To je hezký příspěvek. Tak ten by mohl být výherní. Ano. Tak gratulujeme, určitě se nám ozvěte do studia na 210-323-333. Teď už hrajeme Milušku Voborníkovou, Dej mi lásku.
1: No a možná připomeneme čas, 9 hodin 640 minut ve vysílání Country Rádia.
2: No a nezapomeňte, že dneska je noc kostelu, tak třeba do nějakého vyražte a užijte si to tam.

0: Robert Křesťana, druhá tráva, ještě jedno kafe, tak ať už si dáváte cokoliv, přejeme vám příjemný poslech Country Rádia.
1: Tak jestli jste vstávali brzy, tak samozřejmě, co chce, jako hodně kafí, jako ještě během dnešního dne. Je pátek 29. května, tak my se uslyšíme zase až v červnu.
0: No, těšíme se 1. června na Den dětí v našem vysílání o 6. hodiny ranní. Přejeme hezký víkend.
1: Hezký víkend.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Česko čekají náročné dny pro alergiky i milovníky pobytu v přírodě. Český hydrometeorologický ústav upozornil na mimořádnou pilovou zátěž a extrémní aktivitu klíšťat po celém území republiky. Příroda se podle odborníků rychle posouvá do letního režimu a vysoké teploty situaci ještě zhoršují. Odborníci doporučují alergikům omezit pobyt venku a fyzickou aktivitu, hlavně u dětí. Správci Krkonošského národního parku na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle vymezili ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření před letní sezonou má podpořit ochranu přírody. Na místě zůstanou do pozdního podzimu. Jak to bude s milovickým biotopem, zjistil Luboš Dvořák.
2: Rodí se další referendum. V Milovicích sbírají podpisy pro jeho vyhlášení k chystané výstavbě koupacího biotopu. Záměr vybudovat přírodní koupaliště, se kterým chtěla radnice začít letos, je ohrožen, protože zastupitelé neschválili na něj peníze do rozpočtu. Místní referendum by mělo být spojeno s podzimními komunálními volbami. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: K vodě se teď vydáme s kolegou Savanou.
3: Blanenský akvapark na sportovním ostrově Ludvíka Daňka se připravuje na sezonu. Nový provozovatel, městská společnost technické služby Blansko, slibuje teplejší vodu, nové služby i levnější vstupné pro část návštěvníků. Areál by se veřejnosti měl otevřít první červnový víkend. Změny čekají také občerstvení. Nový provozovatel plánuje širší nabídku jídel i nápojů. Luděk, Savana, Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: Ještě včerejší volejbal. Fantastickou bitvu se dvěma parádními otočkami v závěru druhého a třetího setu svedli ve svém druhém utkání ve skupině beach volejbalového turnaje v Ostravě proti favorizované dvojice Joani Mederové a Leoně Kernerové, sestry Kateřina a Anna Pavelkovi. Favorizované Švýcarky porazili 2-1 a připsali si prémiovou výhru na turnaji Elite. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: 10:13, tuhle písničku klidně berte jako pozvánku na fontánu Copáci a Tennessee Waltz. Budeme doufat, že právě na fontáně, kde se i Cop objeví, tahle písnička zazní. Jinak já už vám přeji krásný pátek, páteční dopoledne, je 14 minut po 10. hodině, s vámi je Milan Schmidt a co nás čeká? No už během této hodinky dáme v tomto týdnu logicky poslední bleskovku, protože je tedy páteční dopoledne, ale dáme také tuláckou stezku. No a jak se zpívá v té další písničce, budeme vám fidlat celý den, ať už Michala Tučného, nebo Fade Hill, nebo Honzu Vyčítala, a nebo třeba Jitku Vrbovou. Takže to je takový krátký pohled na to, co nás čeká z muziky, ale vy dobře víte, že to bude mnohem, mnohem více. Tak hezký poslech a naprosto klidný den vám přeji.
1: Můj táta fidlal housle a všechny písně znal a nebyl v celým pohoří, kdo by se mu vyrovnal. Na všechno říkal.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: Tak a pojďme dodržet slib a pojďme si dát další soutěž, která je soutěží s dlouholetou lazurou Estetic Profi. Estetic Profi to je první česká dlouholetá olejová lazura, která ochrání dřevo před vlivy počasí až 20 let. Je určena k nátěrům dřevěných staveb a ostatních venkovních dřevěných prvků, jako jsou ploty, pergoly, zahradní nábytek, obložení, trámy a podobně. No a slouží dlouholeté ochraně dřeva před UV zářením a před pronikáním vody. Penetruje do struktury dřeva, zvýrazňuje jeho kresbu a dodává mu požadovaný odstín. Vytváří polomatné povrchy, které jsou snadno obnovitelné bez nutnosti odstraňování původního nátěru. Tak a já tu mám poslední otázku pro tento týden. Jak jsem říkal včera, v soutěži ještě budeme pokračovat a včas vám řekneme kdy, ale teď pro tento týden, tedy poslední otázka na čísle 210 323 333.

0: Otázka zní takto. Jaká výjimečnost Lazury Aesthetic Profi zajišťuje až 20-letou ochranu dřeva venku? A teď vám dám tři možnosti, tak poslouchejte pozorně a zkuste to vyhodnotit. Tak za A je to snadná aplikace, za B speciální mikrotenizované pigmenty, které pronikají hluboko do struktury dřeva, a za C je to její krásná barva, která zachovává kresbu dřeva.
1: Myslím, že B je správně.
0: Myslíte, že B je správně? Já myslím, že myslíte naprosto správně, takže vám tleskám. A znamená to, že vaše autíčko dostane napít už velmi brzo z přednabité karty v hodnotě 3000 korun. Tak já vám gratuluju, vydržte mi chviličku na telefonu a já se vám ozvu, jo?
1: Děkuju.
0: Ano, nashledanou, vám taky tak. No tak, jak jsem říkal, poslední bleskovka proběhla bleskově v tuto chvíli, ale nebojte se, ještě se k této soutěži vrátíme. Poslouchejte Country Radio a kdo ví, možná i vy vyhrajete přednabitou kartu v soutěži s Lazurou Aesthetic Profi.
2: Aesthetic Profi, česká dlouholetá lazura, která chrání dřevo venku až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíte pořád dokola natírat. Žádejte u svých prodejců barev. aesthetic profi.cz

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Irak, Irak, Irak. Kambodža, Vietnam. Přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

už otvírá piva a počasí se drží, neprší a neprší. V nebi se chystají sály na velkou párty. Nebeské bulváry psaly pozvání všem. Jsou tu už obránci Troje i občané Sparty. Jen dole obloha svítí,

neprší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley. Počasí se drží, neprší a neprší. Pak parket se vznáší a na něm v těchto chvílích Marilyn Monroe v šatečkách sněhobílých. Počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon,

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Tak pojďme na další dopravní informace. Polodenní výluky nemáme žádné, takže jen zopakuji to, co už jsme říkali včera, a sice, že z důvodu prací na elektrifikaci linky 176 dojde od soboty 30. května, tedy zítra tady v Praze, a až do neděle 31. května k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Anděl Újezd a linky 9, 12 a 15 pojedou přes Zborovskou a Jiráskovo náměstí, linka 20 přes Zborovskou, Palackého náměstí a Národní třídu na Újezd. Tolik tedy městská hromadná doprava v Praze a teď pojďme na dálnice, které pochopitelně nějaký ten problém pokaždé přinesou. Takže máme tady zprávu z D1 na 193. a 5. kilometru ve směru na Ostravu. Došlo k dopravní nehodě, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, jsou tam v sobě dva kamiony v pravém jízdním pruhu. Počítejte s problémy. D1 ještě 192. a 5. kilometr ve směru na Prahu, tedy zhruba stejné místo, ale v obráceném směru, je tam požár vozidla a pravý jízdní pruh je uzavřen. I tam počítejte stále ještě s nějakým tím problémem. Přejeme vám všem v tuto chvíli šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Viděl jsem mnoho sikrtiše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
4: Právu jsem, na dole jsem, neidentifikovatelnej předmět vacem.
5: Zelení mužníci.
6: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
7: Se ptáš, štěstí je jen mužka zlatá.
6: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes vás pozvu na Poštovní dvůr v Karlových Varech. Historická památka Poštovní dvůr se nachází na okraji lázeňské části města v těsné blízkosti sanatoria Richmond, nedaleko Lázní 1 a Grand Hotelu Pup. Vysoce stylová luxusní restaurace s původní studnou a krbem, dřevěným stropem a podlahou je vyzdobena exponáty z muzea obchodu. Poštovní dvůr v Karlových Varech původně sloužil samozřejmě k ustájení poštovních koní. Postupně se však z tohoto místa stal oblíbený cíl lázeňských vycházek. Brzy tam tak byla vybudována výletní restaurace a Poštovní dvůr se stal místem častých sešlostí lázeňské smetánky. Od té doby je Poštovní dvůr také významným společenským a kulturním centrem, které svou návštěvou poctila nejedna významná osobnost. Budova je postavena v duchu klasicismu, hlavně v interiérech se však setkáte i s romantismem. V Poštovním dvoře vzniklo postupně několik reprezentačních sálů a dalších prostor. Najdete tam například taneční pavilon se zastřešenou terasou, zahradní pavilon a další krásná místa. Stejně jako dříve je i dnes Poštovní dvůr významným místem pro konání rozličných kulturních a jiných společenských akcí. Mimo těchto událostí můžete Poštovní dvůr využít jako zastavení na výletech po Karlových Varech a jejich okolí. Menu tamnější restaurace vás jistě nesklame, stejně jako její příjemné prostředí. Celý areál přiléhá z jedné strany k silnici Karlovy Vary Mariánské Lázně a ze strany druhé sousedí s městským parkem. Další informace o Poštovním dvoře v Karlových Varech hledejte například na webu kudyznudy.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

taky na tebe, holčičko moje. Kolik ti bude, až přiletí?

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

0: No, skvělý cit pro melodii, parádní vokály, sešlapaná kapela a silný hlas. Já si myslím, že tomu nic nechybí. Nechci nikomu nutit svůj názor, ale Lucka a ta její parta, tedy Lucy and Hangover, to je kapela, která mě prostě baví, do které jsem se prakticky zamiloval. Když jsem je slyšel poprvé, tak už jsem jim tehdy prorokoval velkou budoucnost. Nevím, jestli k tomu dojde či nikoliv, zda ta budoucnost bude velká, ale současnost je více než příjemná a na každém koncertu, kde jsem je viděl nebo slyšel, tak jsem byl vždy nadšený. A naposledy tedy jsem je viděl ve Vysoké, tuším, a navzdory tomu, že počasí nebylo úplně ideální a navzdory tomu, že hráli opravdu ve velmi pozdních nočních hodinách, tak de facto to místo rozsvítili, jakoby je zalilo slunce, protože to prostě bylo skvělé. Takže za svými sny jít, Lucy and Hangover, to byla poslední písnička této hodinky, no a před námi jsou kulturní tipy. Asi myslím, že nemusím zdůrazňovat, že právě poté, co jsme slyšeli kapelu, která momentálně aktivně hraje na festivalech, tak doporučuji poslouchat, co přinesl Tomáš Adamec a třeba navštívit nějaký další pěkný koncert, který vás nadchne. Předtím ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16 hodin a 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026. Už 19. ročník se chystá na pátek 12. do soboty 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a BK Band plus host Petra Černocká. Olšovec, sportovní areál Rybníček v Olomouckém kraji. Banjo Jamboree je nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami, včetně legendárních pavěrek, proběhne o víkendu 12. a 13. června v Čáslavi v Letním kině. Sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici v Upolné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši věnováno i letos nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Takže připomínám, sobota 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici Upolné. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. A jako vždy připomínám, že podrobnější informace a další skvělé akce a užitečné věci najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

stejný je to celý léta. Já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení. Franky má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

0: s pivem.
1: 11 hodin a 11 minut, tohle byly Mladí Trampové, nové struny, Hospoda u Taterů, tak název celkem jasný pro všechny trampy, moc pěkná písnička, taková veselá, odvázaná, no on je k ní pěkný klip, mohu doporučit, jestli jste ještě neviděli, tak na YouTube ho najdete, jednak kluci jsou hezcí, mají tam i krásná děvčata a to prostředí je takové, které nám třeba zrovna k víkendovým veselicím může dělat náramně dobře, tak tedy nové struny a teď pojďme dál, co nás čeká v téhleté hodince, určitě vodácké zpravodajství s Mílou Pražou. No a když jsme u té vody, tak Řeka lásky Marušky Rotrové, to je myslím písnička, která nám to může úplně krásně potrhnout, i když je to úplně jiná řeka, než nás teď zajímají. Takže, jestli byste chtěli vyrazit na vodu, poslechněte si, co na to Míla Pražák a jinak příjemnou poslední dopolední hodinku. Zkoušej si.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Tak jako každý pátek i dnes pro vás máme vodácké zpravodajství. To znamená, že na telefonu už je připraven Míla Pražák. Mílo, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak co pro nás máš? Jak to vypadá s vodou? Je sucho nebo něco napršelo?
2: Tak víceméně je sucho, což říkám s těžkým srdcem, protože počasí je krásné, ale je takovou pravdou obvyklou, že vodák spíš pojede na vodu, když je krásné počasí a málo vody, než když je hnusně a hodně vody. Takže já si myslím, že pro vodáky je to fajn vyrazit a na co by si asi měli dát pozor, tak je spodní tok řeky Sázavy, Stýnce do Pikovic, kde opravdu už ta voda není. No a potom Lužnice, Stávora do Bechyně, na to vlastně upozorňujeme pravidelně, když je suší období, že tam to už úplně sízné není, což neznamená, že by se to jet nedalo, ale je to taková spíš pěší turistika.
1: Jasně.
2: Jinak všechny ostatní řeky, ať už to Berounka, Ohře, Vltava, tak ty se plout dají, té vody není moc, takže dalo by se říct, že to spíš jako bezpečnější, protože člověka ta voda neveme a nepřimáčkne někam.
1: Mm-hmm. A jak to vypadá s nějakou akcí, protože často pro nás máš i pozvánku na nějakou akci kolem vody?
2: Tak tentokrát mám dvě pozvánky, jedna je vysloveně vodácká a to je na slavný projekt na Želviádu, což je na řece Cidlině a pluje se v sobotu spod hráze Žehuňského rybníka a pluje se do Kanína. Je to spíš taková jako společenská událost, protože na cestě je i nějaké občerstvení a hlavně jsou tam takové malé stupně, které dokáží vodáka trošku potrápit. Ne, že by byly nebezpečné, ale že spíš se může cvaknout a že se trochu osvěží.
1: Ano.
2: Je tam i zajištěná doprava z cíle vlastně do startu. Je to hezká akce, účastní se jich docela dost lidí, takže doporučuji a bude krásné počasí, takže doporučuji vyplout na Želviádu na Cidlinu.
1: A druhá akce, o které jsi hovořil?
2: Druhá akce je kulturní a ta je tady z našeho Karlovarského kraje a jedná se o jeden z nejstarších, nebo vlastně vůbec nejstarší festival a to je Sokolovský dostavník v městečku Sokolově, nebo spíš ve městě, už to už je dneska velké město. A protože je to na místě, kde vlastně je i naše loděnice na soutoku Ohře a Svatavy v Sokolově a já jsem dokonce byl přizván k tomu, abych to moderoval, takže chci i pozvat vlastně všechny posluchače, aby přišli a můžu pozvat třeba na skupinu Hoptrop, Pavlínu Jíšovou a Bohadlo, Jimmy Boozman anebo tremská kapela Sequoy.
1: Děkujeme za pozvánku, vypadá to parádně, víkend před námi, plný zážitků, děkujeme a za týden ahoj.
2: Ahoj.

jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Po krásné písni rychlé dopravní informace, no a pojďme začít tedy zase pohledem na koleje, tak jak je u nás zvykem, a koukám, že momentálně se na kolejích neděje zase nic až tak mimořádného, co by stálo za nějakou větší zmínku, i když možná vlastně na trati 310, tam by to asi mohlo být ještě aktuální a tam byla nepříjemná událost. Je to trať z Olomouce do Rýmařova a tam v úseku skoro Chovice, Opava, Západ se řešily následky srážky vlaku s automobilem. Už to možná bude dořešené, ale pro jistotu zvyšte pozornost, chcete-li cestovat po této trati, protože byla zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Skrochovice, Opava, Východ a v obráceném směru a dotýkalo se to

0: vlaku Praděd a osobního vlaku 3518, takže to jsou takové ještě informace, které by mohly být z kolejí aktuální. Teď se pojďme podívat rychle na dálnice. D3 94. km ve směru na Prahu hlásí nějaký kovový válec na vozovce. D4 potom ve směru na Písek na 58,5 km nějakou poruchu vozidla. Máme tu na D1 na 193,5 km ve směru na Ostravu dvě havarovaná nákladní vozidla. Na D2 na 54. km ve směru na Brno máme také dopravní nehodu, kdy osobní auto trefilo dopravní značení, a to je, myslím, pro tuto chvíli asi všechno, i když stále ještě platí i výstraha z D1 192,5 kilometru ve směru na Prahu, tam byl požár vozidla a pravý jízdní pruh uzavřen. I tady se připravte ještě na možnost zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
4: Nohama stírám rosu na kolejích.
0: Ježišmarja, to je paráda.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

ten pil, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na huconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

vyslechnou, se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

No, tohle byla klasika nejklasikovatější Brontosauři na kameni kámen, v skutku kultovní album a také písnička. Tak doufám, že jste si užili dostatečně krátce před polednem. Když jsme u hezkých písniček, tak já bych vás rád pozval na další album týdne, které už se blíží v neděli 31. Vám představím další úplně nové z Brusu nové album a tentokrát voní starou Amerikou, protože kapela Gentlemani hraje americkou westernovou hudbu a na jejich prvním albu jsou opravdové hity, které už znáte i z dřívější doby, protože jsme je párkrát už pustili, naše máma Margareta nebo třeba Gentlemani. Takže poslouchejte ve 23 hodin v neděli 31. album týdne. No a do třetice, když jsme u hezké muziky, tak před námi je skvělá americká kapela, která myslím, že už v této podobě neexistuje, ale přednedávnem ještě koncertovali, tedy alespoň ve stylu country. Dnes myslím, že už se trošku odklonili k popu. Jmenují se The Band Perry a jejich písnička If I Die Young, tak to je píseň, kterou mám opravdu moc rád a mám k ní moc pěkné vzpomínky, protože když jsem ji viděl poprvé, tak jsem hned běžel za naším hudboznalcem Mirkem Křenem, který už bohužel není mezi námi, a pouštěl jsem mu ji a on se úplně rozněžnil a říkal: Milane, to je taková nádhera, to je něco, jak ti mladí umí prostě hrát, to je parádička, to je úplný pohlazení po srdci. Takže krásná písnička před polednem a taky trošku vzpomínka na našeho kámoše.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme tématem důchod. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci bez hrozby sankce. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona. Tu už dostal k posouzení Senát. Elektromobilita v Česku posiluje. Duben byl v počtu nově registrovaných elektromobilů rekordní. Česká republika díky tomu opouští poslední příčky žebříčku zemí Evropské unie. Aktuálně jsme v podílu elektromobilů na 22. místě. Na letecký den nás teď pozve Luboš Dvořák.
2: Aeroklub Mladé Boleslavy společně s Leteckým muzeem nabídli o úspěšné muzejní noci malý letecký den. Ten velký se na celé letiště vrátí s bohatým programem v sobotu 13. června. V letce bude zřejmě i čerstvě pokřtěná replika historického éra přezdívaného Kuňkadlo. Jeho originál je v Národním technickém muzeu. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: V Brně mají novinku. Jakou, to nám prozradí Luděk Savana Urbánek.
3: Další zajímavý počin připravil dopravní podnik pro Brňany. Zkouší totiž na zastávce v centru Brna zastávkovou novinku. Elektronická vývěska zde nahradila papírovou a ukazuje kromě jízdního řádu městské hromadné dopravy také aktuální odjezdové časy nebo třeba mimořádnosti v dopravě. Tabuli testuje dopravní podnik na zastávce tramvají Náměstí Svobody ve směru na Českou ulici. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli včera Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

Tak krásné poledne vám všem, přátelé. Pacifika a Karel Kryl nám zahájili polední menu s datem 29. května. S vámi je Milan Schmidt a před námi tři písničky, které ukrývají tajemství. Zpívat bude Michal Tučný, Rangers a Petr Altman. Já zatím nebudu říkat, jaké jsou názvy písniček, ale řeknu vám, o co se soutěží. I dnes soutěžíme o voucher na Prima Plus Premium na 12 měsíců na tuhletu streamovací službu. A také připomínám, že vlastně celá soutěž je takovou doprovodnou soutěží k tomu, že televize Prima uvádí nový seriál, který se jmenuje Inspekce. My už jsme si řekli, že je to vlastně kriminálka, kde hlavním hrdinou je Vojtěch Dyk, který vlastně je takovým uzavřeným samotářem s pevným morálním kompasem a v minulosti přišel o blízkého kolegu, se kterým sloužil na protidrogovém oddělení. Samozřejmě, jak to má být v každé detektivce, není tam jenom napětí a záhada, ale jsou tam i emoce, protože během seriálu se tedy Adam znovu setkává s Bárou, což je vdova po zesnulém kolegovi, no a jejich postupné zbližování je poznamenané společnou tragédií, samozřejmě vinou i nevyřčenými emocemi. A vztah, který mezi nimi vzniká, přináší nejen naději, ale také tíhu odpovědnosti vůči minulosti, vůči sobě navzájem i vůči dítěti, které přišlo o otce. Takže vidíte, i takové ty běžné lidské emoce se objeví v tomto seriálu a tím je určitě zase poutavější a zajímavější. Takže poslouchejte tři písně, vyhrávejte voucher na Prima Plus Premium a sledujte třeba seriál Inspekce. Jdeme na to, Michal Tučný.

No přátelé, právě dozněla třetí soutěžní píseň, takže dnešní noc bude dlouhá. Zuzana a Lká ukulele tmou, to byly tři písně, které skrývají nějaké tajemství a ve hře je tedy další voucher na sledování Prima Plus Premium na 12 měsíců, takže telefon 210 323 333 je teď volný a už někdo volá, takže já beru prvního volajícího.

0: Nástroje konec konců LK Ukulele tmou, to je ta poslední písnička, která to jasně potvrzuje. Já vám, Karle, gratuluji, zeptám se takhle, co vy a sledování detektivek a nějakých pořadů?
1: No ale jo, ono teda spíš paní, ale jo. No, koukám na to spolu občas.
0: Dobře, tak doufám, že paní bude mít radost, vydržte mi chviličku na telefonu a já si napíšu adresu a to je celé, jo?
1: Moc díky, hezký den.
0: Taky. A my pokračujeme dál, přátelé. Před námi pokračování poledního menu. Když říkám pokračování, tak samozřejmě půjde především o muziku a těšit se můžete na Pavlínu Jíšovou, Roberta Křesťana, Pavla Vožňaka a nebo třeba Hoptrpáky. A taky si dejte něco dobrého k jídlu. Dobrou chuť a hezký poslech.
2: Polední menu na Country Rádiu.

0: Ani dnes v poledne nezapomeneme otevřít kalendář a dnes to bude opravdu velké, protože 29. května slaví svůj svátek Maximilián, no a to může být zábava na maximum. Jestli tedy nějakého Maxe znáte, nezapomeňte na něj s gratulací, on asi nezapomene pozvat vás na skleničku a dnes můžete maximálně oslavovat, protože zítra můžete maximálně odpočívat. Všem Maxům všechno nejlepší.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: tvou lásku mít, bylo jak ve dně spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve čbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš moje přání sám.

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila. Teď snad už víš, no jak ti to mám říct, že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy zavoláš. Já už vážně

Jestli ještě nemáte žádný plán na dnešní večer, tak je tady řešení, zůstaňte s Country Rádiem a po 19. hodině se rozhodně nebudete nudit, protože dnešní den je zasvěcený humoru Ivana Mládka, tak jestli budete poslouchat Country Rádio po 19. hodině, tak se jistě pobavíte dost a dost, zůstaňte s námi a užijte si hezky celý dnešní večer.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě plný

0: Tak to byl Tony Joch ve vysílání Country Rádia a v polední menu, což může být zároveň pro vás i pozvánka na parník Country Rádia, protože Tony Joch je tam příští týden, jenomže se domnívám, že právě Tony Joch už má svůj koncert také vyprodaný, takže je to vlastně taková pozvánka v podstatě planá a zbytečná, i když zase na druhou stranu může vás to inspirovat k tomu, abyste se skutečně podívali k nám na stránky Country Rádia a trošku prozkoumali, jaké plavby třeba v červnu můžete ještě navštívit. Určitě to bude plavba s Pavlínou Jíšovou a Bohadlo Triem, tam si myslím, že nějaké lístky ještě jsou, a určitě to bude také plavba s Honzou a Jindřiškou Brožovými z Devítky, i tam si myslím, že ještě je nějaký ten volný lísteček. Jinak, pokud se nepletu, tak byl červen víceméně vyprodán, ale koukněte se radši na naše stránky. Tak z poledního menu je to úplně všechno, pojďme si dát předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a tím se zlomíme za 13. hodinu. Jinak dobrou chuť, jestli ještě obědváte.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná nebo skoro jasná obloha, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Na teploměru je od 21 do 26 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, později přechodně až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Česko čekají náročné dny pro alergiky i milovníky pobytu v přírodě. Český hydrometeorologický ústav upozornil na mimořádnou pilovou zátěž a extrémní aktivitu klíšťat po celém území republiky. Příroda se podle odborníků rychle posouvá do letního režimu a vysoké teploty situaci ještě zhoršují. Odborníci doporučují alergikům omezit pobyt venku a fyzickou aktivitu, hlavně u dětí. Správci Krkonošského národního parku na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle vymezili ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření před letní sezonou má podpořit ochranu přírody. Na místě zůstanou do pozdního podzimu. Jak to bude s milovickým biotopem, zjistil Luboš Dvořák.
2: Rodí se další referendum. V Milovicích sbírají podpisy pro jeho vyhlášení k chystané výstavbě koupacího biotopu. Záměr vybudovat přírodní koupaliště, se kterým chtěla radnice začít letos, je ohrožen, protože zastupitelé neschválili na něj peníze do rozpočtu. Místní referendum by mělo být spojeno s podzimními komunálními volbami. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: K vodě se teď vydáme s kolegou Savanou.
3: Blanenský akvapark na sportovním ostrově Ludvíka Daňka se připravuje na sezonu. Nový provozovatel, městská společnost technické služby Blansko, slibuje teplejší vodu, nové služby i levnější vstupné pro část návštěvníků. Areál by se veřejnosti měl otevřít první červnový víkend. Změny čekají také občerstvení. Nový provozovatel plánuje širší nabídku jídel i nápojů. Luděk, Savana, Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: Ještě včerejší volejbal. Fantastickou bitvu se dvěma parádními otočkami v závěru druhého a třetího setu svedli ve svém druhém utkání ve skupině beach volejbalového turnaje v Ostravě proti favorizované dvojice Joani Mederové a Leoně Kernerové, sestry Kateřina a Anna Pavelkovi. Favorizované Švýcarky porazili 2-1 a připsali si prémiovou výhru na turnaji Elite. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidného.

Tak jsme tedy za 13. hodinou Miky Rivola a Nezmaři, Země tří sluncí, jeho česká kapela, která často hrává v Třeboni, jak by ne. No, jestli máte namířeno do jižních Čech nebo jste přímo jeho Češi, tak pro vás mám právě do Třeboně pozvánku v kukátku Country Rádia. Zajímavá akce, pěkná akce, na které nebudou chybět interpreti, které máme rádi tady od nás z rádia. Takže vlastně naše akce, naši tam budou hrát. Tak si poslechněte pozvánku a kdo ví, možná máte zase další téma na to, jak strávit část víkendu, který je před námi. Teď už Texmeni a Vráťa vyskočil.

jsem poslal, pak na tu adresu. Odpověď blesková, přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou. A jestli budu chtít, klidně i s manželkou.

spacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se, než

0: Bratkem Country Rádia.
1: Zvyšte pozornost, pokud máte blízko do Třeboně nebo do jižních Čech, alespoň protože právě v Třeboni se chystá již tradiční a velmi pěkná akce, na kterou nás teď pozve moderátor akce Luděk Švejcar. Luďku, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, zdravím z Třeboně.
1: Tak na co se můžeme těšit v Třeboni?
2: No, to už jsi řekl na začátku, že to je tradiční akce, je to otevírání lázeňské sezony, ta letošní je už 143. Všechno se bude odehrávat v parku u lázeňského domu Aurora a ten program, ten je tam od 9 hodin až do 22. hodiny připraven.
1: Dlouhý program, na co konkrétně se můžeme těšit, nebo alespoň nějaký ten výcud, co tam bude?
2: Hele, výcud musím říct hned na začátku, když jsme Country Radio, tak Honza Nedvěd, mladší a příbuzný.
1: Ano.
2: Pravé poledne, hodinový program. Honza sliboval na Facebooku, že dá valčíček, že dá stánky, tak já jsem zvědav, jestli tohle přání splní. Tak to je taková ta moje muzika, kterou mám hrozně rád, protože jsem kotlíkář. A teď, kdybych pozval ještě na ty další akce. Takže začínáme rozhlasovým swingovým orchestrem z Českých Budějovic.
1: Ano.
2: Pak je připravena velká sláva, protože se v Třeboňských lázních v Auroře bude otevírat 6 nových slatinných pracovišť. A po téhle slávě a po Honzovi Nedvědovi přijde Slavíček. To je kluk, který zpívá pro mladou generaci. Já jsem ho ještě naživo neviděl. Chodí prej v mikině, s kapucí na hlavě, v tmavých brýlích a nikdo neví, kdo to je.
1: Jasně.
2: Pak je tam velký trumpeťák, Vlado Kumpán a jeho muzikanti, oni jsou spíš známí v těch německy hovořících zemích, ale bude to taková ta, předpokládám, krásná česko-moravská dechovka. No a to už jsme večer, v 19 hodin začíná Moon Dance Orchestra Martina Kumžáka, představovat asi nemusím, kdo se dívá na Star Dance. No a vrcholem bude potom v 21 hodin Tomáš Klus. On někdy před 14 dny dal takové smutné video na Facebook, že je nemocen a že neví, jak to dopadne, ale dopadne to prý dobře, určitě přijede.
1: Tak to je dobrá zpráva. Já jsem nedávno s Tomášem tady mluvil u mě v rádiu a myslím, že je v dobré kondici, takže se určitě všichni jeho fanoušci mohou těšit na skvělé vystoupení. Luďo, tak to vypadá na parádní program, tak si to v Třeboni hezky všichni užijte, ať vám vyjde počasí a někdy příště zase naslyšenou.
2: Naslyšenou, díky.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady krátké zprávy z dopravy. Začínáme v Praze městskou hromadnou dopravou. Z důvodu prací na elektrifikaci linky 176 dochází od soboty 30. května do neděle 31. května k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Anděl Újezd. Linky 9, 12 a 15 pojedou přes Zborovskou a Jiráskovo náměstí, linka 20 přes Zborovskou, Palackého náměstí a Národní třídu na Újezd. Teď ještě dálnice D1, pozor mezi 163. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu, je tam

0: Hlášena doslova dopravní zácpa, tvoří se tam kolona vozidel, nesouvislá kolona nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu anebo také v odstavním. Buďte na to připraveni. No a pak tu mám ještě zprávu z exitu 12 na D1, sjezd směrem k silnici 101, i tady se tvoří kolona vozidel. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Country Radio. Viděl jsem mnoho, sykl tiše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
2: Právo jsem, na dole jsem, neidentifikovatelnej předmět vacem.
3: Zelení mužníci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
3: Sůl se ptáš,
4: štěstí je.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

Thank God I'm a country boy. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Hodně vás zveme dnes do přírody, hodně vás zveme na nějaké koncerty, ale neznamená to, že musíte zákonitě někam vyrazit. Klidně můžete zůstat i doma a poslouchat country rádio, protože ani tak se nebudete nudit. Zejména pokud je vám třeba líto, že jste nevyhráli v poledním menu v soutěži, protože celý víkend bude víkendem stopařů, což je vlastně obdoba toho. Budete hádat tentokrát společné téma 4 písní. No a když se vám to podaří, tak získáte hezkou cenu. Takže to bude taková zábava na celý víkend, který je před námi. No a do toho přijde pochopitelně i polední siesta, kterou máte rádi, tedy hodinka bez mluvení, za to s krásnou tematickou muzikou, a tentokrát to bude o bluegrassu. Takže pokud budete o víkendu doma, nezapomeňte zesílit country rádio.

0: Další hodinka končí. Já jsem vás pozval do Třeboně na otevírání lázeňské sezóny, ale také jsem říkal, že když zůstanete doma, tak vás čeká víkend stopařů, tak a teď si z toho vyberte co. No tak třeba vás inspiruje ještě také to, co přijde po 14. hodině. Tam totiž Tomáš Adamec má kulturní pozvánky a to by mohlo být pochopitelně rozhodnutí, protože tam třeba objevíte kapelu, která by vám mohla vyhovovat. Jinak po 14. hodině se těšte na Roberta Křesťana a Petra Kocmana. No, budeme opět v dobré společnosti, ne že ne? Hezké odpoledne.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná nebo skoro jasná obloha, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Na teploměru je od 21 do 26 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, později přechodně až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů.
3: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16 hodin a 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026. Už 19. ročník se chystá na pátek 12. do soboty 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a BK Band plus host Petra Černocká. Olšovec, sportovní areál Rybníček v Olomouckém kraji. Banjo Jamboree je nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami, včetně legendárních pavěrek, proběhne o víkendu 12. a 13. června v Čáslavi v Letním kině. Sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici v Upolné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši věnováno i letos nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Takže připomínám, sobota 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici Upolné. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. A jako vždy připomínám, že podrobnější informace a další skvělé akce a užitečné věci najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

No tak máme za sebou kulturní tipy, máme za sebou tanečnici a velkou lásku, tedy Roberta Křesťana a také Petra Kocmana. No a co nás čeká dál? Takové dva zásadní pilíře jsou Kukátko a Tulácká stezka. Tulácká stezka ve 40. V Kukátku vás pozvu na další koncert, takže takové pokračování kulturních pozvánek. No a z muziky potom Kamelot nebo Vavidaněk a nebo Petr Spálený. Příjemný poslech.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Po nějaké době volám do country klubu v Rosochatci. Na telefonu je Dáša, kterou tímto zdravím. Ahoj.
2: Čauky, mňauky, milané, já tě také moc zdravím a zároveň zdravím i všechny posluchače Country Rádia.
1: Tak na co nás tentokrát, Dášo, pozveš?
2: No, takže zvu vás k nám do našeho country klubu v Rosochatci. Najdete ho na spojovačce mezi Havlíčkovým Brodem a Chotěboří. A je to na akci, která se koná 30.5.2026 od 18 hodin a přijedou k nám dvě skvělé kapely, a to Pavel Kaiser Band a Terasa z Přibyslavy.
1: Tak Pavla Kaisera známe dobře samozřejmě, protože jednak to je náš bývalý kolega, navíc jeho písničky hrajeme i tady u nás Country Rádiu, takže Pavel Kaiser Band, to je jasné. Druhou kapelu si říkala?
2: To je Terasa z Přibyslavy.

0: countryclub.cz. Těšíme se na vás a loučím se s naším klubovým pozdravem. Čauky mňauky.
1: Děkujeme za pozdrav, měj se hezky, děkujeme i za pozvánku a těším se na slyšenou příště. Ahoj.
0: Ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Další krátké dopravní informace. V minulé hodině jsme koukali na MHD v Praze, teď koukneme do Brna a mám pro vás zprávu, že z důvodu opravy tramvajové trati bude v sobotu 30. května od 9.50 do 17 hodin vyloučen provoz tramvají mezi zastávkami Červinkova Technologický park. Tramvajová linka 12 bude po dobu výluky ukončena ve smyčce Červinko. Tolik tedy MHD v Brně a teď pojďme na dálnici D5, protože v minulé hodině jsme koukali na D1, kde byla kolona, tak také na D5 mám pro vás varování, že mezi 9. až 0. kilometrem ve směru na Prahu se také tvoří kolona vozidel, také v pravém jízdním pruhu pro velká vozidla, pro nákladňáky počítejte se s držením. Tolik tedy dopravní informace, přejeme vám hodně trpělivosti na dálnici D5 a šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes vás pozvu na Poštovní dvůr v Karlových Varech. Historická památka Poštovní dvůr se nachází na okraji lázeňské části města v těsné blízkosti sanatoria Richmond, nedaleko Lázní 1 a Grand Hotelu Pup. Vysoce stylová luxusní restaurace s původní studnou a krbem, dřevěným stropem a podlahou je vyzdobena exponáty z muzea obchodu. Poštovní dvůr v Karlových Varech původně sloužil samozřejmě k ustájení poštovních koní. Postupně se však z tohoto místa stal oblíbený cíl lázeňských vycházek. Brzy tam tak byla vybudována výletní restaurace a Poštovní dvůr se stal místem častých sešlostí lázeňské smetánky. Od té doby je Poštovní dvůr také významným společenským a kulturním centrem, které svou návštěvou poctila nejedna významná osobnost. Budova je postavena v duchu klasicismu, hlavně v interiérech se však setkáte i s romantismem. V Poštovním dvoře vzniklo postupně několik reprezentačních sálů a dalších prostor. Najdete tam například taneční pavilon se zastřešenou terasou, zahradní pavilon a další krásná místa. Stejně jako dříve je i dnes Poštovní dvůr významným místem pro konání rozličných kulturních a jiných společenských akcí. Mimo těchto událostí můžete Poštovní dvůr využít jako zastavení na výletech po Karlových Varech a jejich okolí. Menu tamnější restaurace vás jistě nesklame, stejně jako její příjemné prostředí. Celý areál přiléhá z jedné strany k silnici Karlovy Vary Mariánské Lázně a ze strany druhé sousedí s městským parkem. Další informace o Poštovním dvoře v Karlových Varech hledejte například na webu kudyznudy.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.

0: Já nevěřím tomu, přátelé, že nevíte, co byste dělali o víkendu, protože těch typů bylo opravdu hodně. Ať už tedy výlet k vodě třeba od Míly Pražáka, nebo pozvánky na nejrůznější koncerty, anebo pozvánky do přírody, anebo třeba i pozvánka na poslouchání country rádia. Ať už zvolíte cokoliv, ať se vám to líbí, ať vás to baví, ať vám to zkrátka všechno vychází. Já se s vámi loučím, přeji vám nádherný víkend i krásné odpoledne s Milošem Kellerem a těším se na slyšenou v pondělí dopoledne. Mějte se moc hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná nebo skoro jasná obloha, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Na teploměru je od 21 do 26 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, později přechodně až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme pohledem do kalendáře na jména. Nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni Viktorie, která po 13 letech si sadila Elišku. Mezi chlapci opět vedl Jakub, těsně za ním skončil Matyáš. Tak to zjistil Český statistický úřad. Dnes zahájil RegioJet sezónní provoz autobusové linky mezi Prahou a Splitem. Cestou zastaví v dalších 8 chorvatských městech. Od 12. června dopravce přidá druhou linku do Chorvatska, a to přes Rijeku do města Cirkvenica. A to je neklamný důkaz toho, že se blíží doba dovolených. Když se otevře koupaliště v Mladé Boleslavi, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Tak jako v zimě nás zaskočí sníh a mráz, tak před kalendářním létem zase nástup vedra. Koupaliště nyní finišují přípravy pro jejich rychlé zprovoznění. Mělníku se urychleně napouští a Mšen hlásí otevření už tuto neděli. Mladá Boleslav je ve fázi rekonstrukce povrchu, výměny folie, takže pravděpodobně otevře před prázdninami. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: O kvalitě medu z prodejen teď Luděk Savana Urbánek.
3: Med, který neměl v regálech obchodu co dělat, našli pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce v obchodě na Horním náměstí ve Znojmě. Informovali o tom na webu Potraviny na Pranýři. Med obsahoval nebezpečné látky, zdraví škodlivé. Navíc výrobce uvedený na obalu je fiktivní. Jedná se tedy o potravinu neznámého původu. Medař, jakého svět neviděl. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Teď jedna rychlá z fotbalu. Reprezentační obránce Jaroslav Zelený bude pokračovat ve fotbalové Spartě. Po konci klubové sezony se mu aktivovala opce ve smlouvě, kterou podepsal loni v březnu. Zprávy jsou u konce. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Dobré, byť velmi horké páteční odpoledne vám od mikrofonu Country Rádia přeje Miloš Keller. Budu s vámi až do 18. hodiny. V této první půlhodince vám nabídnu Pavla Dobeše, Jiřího Zmoška, Michala Tučného a spoustu dalších interpretů. Také v kukátku pozvánku na zajímavý koncert a nebudou chybět dopravní informace v půl. Tak úspěšný víkend s Country Rádiem přeji.

koním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: rokem country rádia.
1: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Paleščáková pozve do Liberce.
2: Zhudebněné soudničky písničkáře Iva Jahelky zná skoro každý. Líbí se vám, ale dlouho jste je neslyšeli? Tak přijďte ve středu 3. června do liberecké kavárny Crosscafé v Pražské ulici, kde si budete moci poslechnout staré i novější písně. Spolu s Underfolkem se na vás těší Petra Paleščáková.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Komplikace na D1 hned několikrát, začínají už za Prahou, ve směru na Brno na 12. kilometru je dopravní nehoda, jezdí se jedním pruhem a kolona je už od Průhonic. Na dojezdu do Brna je kolona kamionu od 168. kilometru, místy se zastavuje i levý pruh s osobními auty. A na dojezdu do Ostravy od Brna v Klimkovickém tunelu je porouchané auto, jezdí se jedním pruhem a také počítejte s kolonou. D1 v opačném směru 193. kilometr, to je kousek za Brnem, porouchaný kamion, kolona je na průtahu Brna. Už od Slatiny ve směru na Prahu. A dlouhá kolona je také na Pražském okruhu na D0 od D5 až k Ořechu. Postojíte si i na D5 zhruba od Loděnice, to se týká zejména kamionu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Po válce čbán a květina a list v němž ptá

Ahoj, tady Věra Martinová. Chci vám říct, že se na vás moc těším a doufám, že se potkáme na Country Fontáně v Ostravě 20. června 2026, což bude za chvíli.

Tak tohle byla skupina Alabama, nahrávka s názvem If You Are Gonna Play in Texas. Mimochodem Alabama je od roku 2005 v countryové síni slávy. Co stihneme ještě, když už jsme měli tak hezky dlouhou Martinu na začátku téhleté hodiny? Karel Zich, Rangers a nebo Brontosauři, tihle všichni jsou nachystáni do konce této hodinky. Užívejte si je.

0: Tak se nám do hudební nabídky téhleté hodinky ještě vešel Guy Mitchell a máme skoro 16. hodinu. Až Tomáš Adamec přečte svoji informaci o počasí, tak už těch 16 hodin bude opravdu a on bude mít na starosti také zpravodajství. Po 16. hodině začnou hrát a zpívat Pavel Bobek a nebo Lucie Vondráčková. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná nebo skoro jasná obloha, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Na teploměru je od 21 do 26 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, později přechodně až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Až více než dvojnásobný zájem o datové balíčky zaznamenali operátoři v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji ve Švýcarsku. To nepatří do Evropské unie. Lidé si tak při návštěvě této země za využívání mobilních služeb připlatí. S tím je před cestou potřeba počítat. Po krátkém ochlazení se do Česka vrátí teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů Celsia. Slunečné dny ale o víkendu naruší přeháňky a místy také bouřky. Proměnlivější a teplejší ráz počasí vydrží i v příštím týdnu. Novinky z pražského letiště má Honza Navrátil.
2: Pražské letiště Václava Havla rozšířilo nabídku dálkových linek. Tentokrát se cestující dostanou novou přímou linkou do americké Filadelfie. O provoz nové linky se stará letecká společnost American Airlines se svým letounem Boeing 787 Dreamliner s celkovou kapacitou 234 sedadel. Letoun létá denně až do letošního 5. října. Honza Navrátil, Praha.
1: Jsou Zlíňák. Co to znamená, to vysvětlí kolega Savana.
3: Město Zlín se snaží přilákat nové obyvatele. Loni nachystalo akci Su Zlíňák. V jejímž rámci každý, kdo si zapsal trvalý pobyt ve Zlíně, dostal 10 000 korun. Od začátku června zavádí zase kartu občana, což jsou slevy většinou 10% na vstup do kulturních a sportovních zařízení, která provozuje město. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Včerejší hokej shrne náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Češi po třetím místu ve skupině narazili ve čtvrtfinále na Finsko, kterému podlehli 1-4. Po zlatu v Praze z roku 2024 tak opouští dějiště šampionátu podruhé za sebou bez medaile. Zlato z loňska neobhájí Američané, ti prohráli s Kanadou 0-4. V dalších čtvrtfinálových zápasech domácí Švýcaři porazili Švédsko 3-1 a Norsko Lotyše 2-0. Právě Švýcarsko vyzve v sobotním semifinále Nory. Kanada narazí na Finy.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Vítejte v další hodince pátečního odpoledního vysílání Country Rádia. I to u vás provede Miloš Keller. Začali Pavel Bobek a Lucie Vondráčková, pokračovat budou Vaby Daně, Creedence, Clearwater Revival, Žalmano Spol, Robert Křesťan, Hank Williams Jr. nebo skupina Hobos. V Kukátku se ještě jednou podíváme na dětskou portu, která v Kroměříži začíná už zítra. Dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny hned dvojice pozvánek k vysílání Country Rádia. Hezký poslech.

0: rokem Country Rádia.
1: Vždycky, když do studia Country Rádia dorazí František Čálek, je jasné, že si budeme povídat o dětské portě. Já tě zdravím, ahoj, je to tak?
2: Já tě taky zdravím, ano, je to tak. Zdravím i všechny posluchače Country Rádia.
1: Tak jak to s dětskou portou bude letos?
2: No, letos to bude zajímavé, protože jsme se dostali do polujubilejního 35. ročníku, čím se dostáváme mezi jedny z nejstarších festivalů folk country žánru u nás. A letošní republikové finále bude v sobotu 30. května, opět v Kroměříži po 9. už za sebou, v Prušinovské ulici ve dvoře vedle divadla, a opět to bude zase na dvou pódiích, která se budou střídat. Letos bude vystupovat dokonce 47 různých uskupení, jednotlivců, duet, skupin, takže to bude pěkně dlouhé, ale nevadí, bude aspoň hodně muziky, začínáme již 8.30, vypadá to, že soutěž by měla končit okolo 7 hodiny večer, zatímco se porota bude radit, tak ji vystřídá skupina Marien, která zahraje jako hlavní hudební host, a pak zhruba o 9 hodin by mělo být vyhlášení výsledku.
1: Vstupné je dobrovolné, takže můžou posluchači a diváci vlastně přijít kdykoliv odejít, je to tak?
2: Ano, je to volné, takže přijdou, poslechnou si, můžou se pojat po krásné Kroměříži, zase se vrátit.
1: Mimochodem hned vedle je také muzeum Karla Kryla, když to připomenu.
2: To je další věc, kdy je dohodnuto, že jako bude otevřené muzeum Karla Kryla, můžou se tam jít podívat. Ano.
1: Vesměs jsou tam děští soutěžící, takže o nich ještě moc informací není na internetu a na podobných věcech, ale vždycky jsem si všiml, že v tom průjezdu visí krátké navštívenky či vizitky jednotlivých soutěžících.
2: Právě proto, že vlastně jsou to ještě děti mezi 7 a 18 lety, tak je jasný, že nikdo z nich nebo většina z nich ještě není příliš známá. Tak už několik let děláme to, že vizitku každého z těch 47 vlastně uskupení pověsíme do průjezdu, který musí každý projít, když jde dovnitř nebo když jde ven, a tam si mohou hosté, diváci a tak dále najít toho svého oblíbence, který zrovna třeba zaujal při vystoupení, nebo naopak někoho, na toho se přišli podívat.
1: Takže pokud posluchači, respektive návštěvníci, budou chtít vědět, kdo bude folkovou nebo countryvou hvězdou, řekněme za 5 let, protože teď je to ještě dítě nebo mladý soutěžící, tak se může přijít podívat právě na dětskou portu. Mimochodem, kde se tam vzalo těch 47 soutěžících?
2: Právě já si myslím, že tím, že dětská porta je největší festival dětských hudebníků v oblasti žánru folk country a podobně, tak je dost velká naděje, že někdo z těch finalistů se opravdu za 4-5 let někde objeví, jako se objevil Vítě Troníček nebo Radka Fišarová, kteří kdysi vyhráli jako dětskou portu. A to, že je to největší festival, je vidět i z toho, že finalisté těch 47, o kterých jsme mluvili, vzešli z 9 kol oblastních, které byly skoro ve všech krajích České republiky od podzimu až do vlastně března, a porota každého toho oblastního kola poslala jenom ty opravdu nejlepší sem na republikové finále.
1: Já ještě poznamenám, že se soutěží hned v několika kategoriích, to ale nebudeme teď tady rozebírat. Možná ještě řekni stručně dvě jména, která to budou moderovat, protože jsou to dvě pódia.
2: Ano, tím, že jsou tyto dvě pódia, která jsou proti sobě, diváci sedí, to jako naše specialita na otočných židlích, takže když dospívají najednou, otočí se jenom a dívají se na druhý. Na jednom pódiu stojí Jana Štěpánová, zpěvačka skupiny Jam Tour a herečka z Kroměříže, na druhém stojí Jana Richterová, folková zpěvačka, před několika lety druhá na velké portě, ve finále velké porty, vítězka notování a tak dále.
1: Tu naši posluchači znají docela důvěrně, hostem bude také skupina Marien, to bude až večer, takže ještě jednou, sobota 30. května, Kroměříž, a v kolik se začíná?
2: Od 8.30 do zhruba 19. soutěž, od 19.30 Marien a zhruba o 9 hodin večer vyhlášení výsledku.
1: Říká František Čálek, jeden z organizátorů Dětské porty. Já mu děkuji nejenom za tento rozhovor, ale i za to, jak se společně s ostatními o Dětskou portu staráš, a už se těším, protože se tam pojedu do Kroměříže také podívat. Já ti děkuju.
2: Já také děkuji, všechny vás zvu, bude to určitě super.

hodinky za dolar a prstýnek lzřičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

je tma a minus 20 snad. U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat.

Proč chodí láska pozdě spát? Víš, kdo chodí do tvých snů si hrát? Víš, kde zůstávají vlaky stát? Víš, proč sníh ti padá na kabát?

co nemůže se nikdy stát. A na březích mý duše zatím leží zbytky

proč může vítr v strunách znít. Víš, kam chodí slunce rozsupít. Víš, co můžeš od života chtít. Víš, kdy mrak se může objevit.

0: zase jedna z mnoha netušených vrásek. Za oknem padá sníh, už se stmívá.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Tradiční silný páteční provoz na D1, počítejte s kolonami už na výjezdu z Prahy, potom také je kolona před opravovaným mostem Šmejkalka. Další kolony se potom tvoří na dojezdu do Brna. Kamiony si postojí zhruba od 9 křížů, osobní auta v levém pruhu postávají, respektive pomalu popojíždějí od Kývalky. Na D1 počítejte s kolonami i na dojezdu do Brna, velmi pomalu se jede už od Rohlenky ve směru od Vyškova. A ještě jedna informace pro ty, kteří cestují železnicí v okolí Prahy. Od 1. června až do konce roku budou vlaky od Kralup a Kladna, tedy linky S4 a S5, ukončeny na nádraží Praha-Bubny a nebudou dojíždět až na Masarykovo nádraží z důvodu rekonstrukce tohoto nádraží. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
4: Viděl jsem mnoho sykl tiše Vinetů. Rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
5: Právu jsem, nad lesem, neidentifikovatelný předmět vacem.
6: Zelení mužníci.
7: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
8: Se ptáš, štěstí je zlatá.
7: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

vidíš a je po mně. Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

0: Tohle byl Willie Nelson za chviličku, Pokáč a nebo Spiritual Quintet, teď první ze dvou pozvánek v téhleté půlhodince, a to k víkendovému vysílání Country Rádia. Víkendové vysílání Country Rádia bude ve znamení víkendu stopařů. Budete hádat společné téma čtyř písní, tedy něco podobného jako v poledním menu v průběhu týdne. Bude hned ta první písnička, se bude týkat tématu, pak vám moji víkendoví kolegové, kteří jsou tentokrát Vítek a Jitka, trošičku napoví a pustí další tři společné písničky. No a jak bude vypadat polední siesta o víkendu, tak ta bude výhradně bluegrassová, tedy velmi rychlá. Tak to je pozvánka k víkendovému vysílání Country Rádia a teď už Cowboy Pokáč.
1: Já musím hol

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: No a je tu druhá pozvánka k vysílání Country Rádia, a to na dnešní podvečer a večer. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek nabídne opět pohled na tuzemskou bluegrassovou scénu. Country pod kapotou Vítka Pěkného nebude chybět a také koně na Country Rádiu Báry Hejhalové a Milana Šmita. V 19 hodin pořad, který vysíláme pouze jednou měsíčně, v pátek od 19. reprízujeme potom v noci z neděle na pondělí hned po půlnoci. Tentokrát vyšla řada na Hovory z Loun, které se chystá tým kolem Ivana Mládka. A ve 20 hodin už páteční vysílání kolegy Petra Kocmana, výhradně countryové. Od 11. hodiny večerní potom sestava klasické americké country už bez jakýchkoliv komentářů. Teď komentáře Tomáše Adamce.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná nebo skoro jasná obloha, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Na teploměru je od 21 do 26 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, později přechodně až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: se Deka pečlivě vybrané trampské písně. Patnáct Deka libového folku.
1: Jdou po mně, jdou. Na každým rohu mají fotku mou.
0: Dva, tři pátky mírně prorostlého bluegrassu.
2: Než otevřu ráno, či špajsku probírám.
0: A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
3: Když máš na hlubě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne, začneme jedním zajímavým průzkumem. Češi o svém penzijním spoření téměř nic nevědí. Jen pětina lidí zná výnos svého fondu. Přes 90% pak netuší, jaké platí poplatky. Z konzervativních fondů by přešly do výnosnějších za bonus 10 000. Tak to ukázal průzkum. V poslední době se stále častěji stává, že si zásahy záchranářů lidé fotí nebo natáčejí na mobil. Poukázali na to, že to může narušovat soukromí pacientů nebo stěžovat práci záchranných složek. Žádají proto zvědavce, aby si akce, kde jde mnohdy o život, nenatáčeli. Kopytníci pomáhají krajině. Další rezervace vznikla na Vysočině.
2: Kraj Vysočina se zařadil mezi regiony České republiky, kde se o obnovu přírody starají velcí kopytníci. Nová rezervace divokých koní vznikla u obce Loukov na Havlíčkobrodsku. Základ stáda vytvořili dva řepci z jižní Moravy. Ochránci přírody je odchytili v Národním parku Podyjí. Do konce roku by mělo přibýt dalších 5 zvířat. Jde již o třetí rezervaci velkých kopytníků, která letos v České republice přibyla. První dvě od začátku roku začaly fungovat v chráněné krajinné oblasti Šumava a v Českém ráji. Také tam o krajinu pečují divocí koně. Přirozená pastva velkých kopytníků pomáhá v přírodě s obnovou biologické rozmanitosti. Kromě toho je velmi důležitá pro ochranu klimatu. Na rozdíl od hospodářských zvířat přispívají divocí kopytníci k ukládání uhlíku do půdy, ale také k zadržování vody v krajině. Tam, kde se vyskytují, je navíc v pestré přírodě o 3/4 méně klíšťat než v okolní krajině. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: O víkendu vyvrcholí ve Švýcarsku 89. mistrovství světa v hokeji. Sobota nejprve nabídne semifinále, na které nás teď pozve náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Češi po třetím místu ve skupině narazili ve čtvrtfinále na Finsko, kterému podlehli 1-4. Po zlatu v Praze z roku 2024 tak opouští dějiště šampionátu podruhé za sebou bez medaile. Zlato z loňska neobhájí Američané, ti prohráli s Kanadou 0-4. V dalších čtvrtfinálových zápasech domácí Švýcaři porazili v bouřlivé atmosféře v Curychu Švédsko 3-1 a Norsko-Lotyše 2-0. Právě Švýcarsko vyzve v sobotním semifinále Nory, Kanada narazí na Finy. Zajímavostí určitě je, že domácí země vyhrála všech 8 dosavadních utkání na šampionátu a Norové jsou mezi nejlepší čtyřkou mistrovství světa poprvé v historii. Šampionát vygraduje v neděli, nejprve odpoledním zápasem o bronz. Večer už se bude hrát o zlato.
1: Tolik zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
4: Začíná se hodinka písniček na přání, kterou vás provede Emil Škeller, hodinka, kde jste si přání objednali svými e-maily nebo SMSkami. Dneska je toho opět docela hodně, takže na telefonáty se použil nedostane, ale jindy si to vynahradíme. A začněme hned jedním vzkazem. Beato, má lásko, ty jsi nenašla někoho lepšího, vím, že bys jiného ani nehledala, ale před 9 měsíci si tebe našel a vzal k sobě ten nahoře. Byla jsi mi za ta navždy, mně zůstal jen čas na pláč. Posílám ti tam nahoru Baka Ovense a Crime Time. Navždy tvůj Vladimír. Tak to bude první písnička a druhá. Prosím o zahrání písničky Nádraží od skupiny Ozvěna. Pro Borka Gregora, který před 4 lety odešel hrát k nebeské kapele, vzpomíná manželka Alenka.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Prosím o písničku Báječná ženská od Michala Tučného pro moji manželku Ivanu k jejím 80. narozeninám a k 60. výročí naší svatby. Hrajete to každý 10 let již po třetí, poprvé jsem to musel objednávat osobně v Country Rádiu. A tady je přání. Ahoj Ivo, za 10 let to v Country Rádiu uslyšíš znovu. Píše náš posluchač Petr, tak to bude první písnička a druhá. Moc bych poprosil zahrát pro volný víkend Martina Němce Jarní pohoda. Moc se mi ta písnička líbila. V nedělní bonanze, píše Jirka.
2: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím zahrát písničku od Mirka Černého, Balíček karet. Moc se mi ta písnička líbí, píše naše posluchačka Renča, tak to bude jedna. A druhá, Trutnováci zasílali pozdrav do Country Rádia a poprosili bychom zahrát Eagles Hotel California. Píší a děkují a my hrajeme.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Výluky v železniční síti, které potrvají i přes víkend. Plzeň Nepomuk, Kolín, Kutná Hora, tady se to týká jen osobních vlaků. Kralupy nad Vltavou, Kladnodubí, Rousínov, Přerov, Strakonice, Blatná, České Budějovice, Sumerau, Moravský Beroun a Rýmařov, Bruntál, Klatovy, Přeštice, Dolní Poustevnava, Čandau a Vsetín, Půchov. To jsou výluky nepřetržité železniční, které potrvají i přes víkend. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
7: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání, pojďme si dát opět dvě. Můj muž Pedro alias Škorpy z Bratislavy, milovník přírody a country hudby, věrný posluchač Country Radia, držitel několika diplomů, country fachman, se dnes dožívá 75 let. Celá rodina, jak z Čech, tak ze Slovenska, mu přeje hlavně pevné zdraví, ať ho jeho pro něj typický humor a smích provází ve zdraví ještě další léta. Zahrajte mu prosím Trail of Tears, Billy Ray Cyrus. Píše a za všechny děkuje Ivana, tak to bude jedna písnička. A druhá, prosím o písničku Josefa Fulska Zpověď důchodce pro Artura s přáním zdraví a dobrou náladu přeje Tereska.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artróza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože, v zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apatáři,

dělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj.

0: taky na přání na Country Rádiu.
1: Teď tu máme jeden e-mail ze včerejška se zpožděním. Zahrajeme, dobrý den, prosím o zahrání písně Betozers od Honzy Vyčítala k výročí operace Anthropoid, píše Martin z Liberce. Tak to bude jedna písnička a druhá. 10. května nás ve věku 60 let na Rybačské v Norsku opustil kapelník country kapely Credence Igor Jarulín. Zahrajte mu písničku Tam u nebeských bran, píše náš posluchač podle e-mailu, odhaduji Josef.
2: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky Betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl než ze stárnu Betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední pozdrav z palby, šlapou bačkůrky strachu.

celá, motory zní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silva A, Silva B, holky krásněj, válka neválka, vzpomínám na ta jména,

0: Stenganů dorážím, Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

Tak si Michala Tučného dáme ještě jednou, prosím o zahrání písničky Padá déšť od Michala Tučného a Alana Mikuška pro mě a mého manžela k výročí 32 let společného krásného života, píše naše věrná posluchačka Zdena. A ještě jeden e-mail, mám prosbu, mohli byste 29. května zahrát písničku od skupiny Kamelot Čas rozchodu, mám ten den narozeniny, píše Marťan. Zahrajeme. Padá.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná nebo skoro jasná obloha, až večer bude oblačnosti od severozápadu přibývat. Na teploměru je od 21 do 26 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, později přechodně až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Česko prožilo první tropické dny. Ve velkém se proto nakupují klimatizace. Odborníci ale varují, že pokud není klimatizace užívána správně, může ohrozit zdraví. Celníci v posledních týdnech zkontrolovali asi 50 provozoven na příhraničních tržištích. Ve všech případech měli podezření na porušení zákona. Ve stáncích a skladech zajistili přes 40 000 kusů padělaného zboží. Brněnský dopravní podnik dokončil renovaci dvou pražských tramvají T3, kterým vrátil podobu z doby, kdy byly zařazené do provozu. Před sebou má práci na dalších třech vozech T3 a jedné atypické tramvaji vozu T4. Pražský dopravní podnik tramvaje nasadí na pravidelnou turistickou linku číslo 23. Praktičtí lékaři budou nejspíš už od července předepisovat výrazně více léků než dosud. Ministerstvo zdravotnictví chystá změnu, která má hlavně chronicky nemocným pacientům ušetřit zbytečné obíhání specialistů kvůli receptům. Garáže v Česku velmi rychle zdražují a stávají se luxusem. Důvodem je rostoucí počet aut a nedostatek parkovacích míst. Sokolovská radnice a ochránci zvířat se hádají kvůli holubům. Ochránci tvrdí, že město používá v boji s těmito ptáky drastické metody. To ale radnice odmítá. Vzniká dokonce petice kvůli zacházení s holuby. To byly dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes vás pozvu na Poštovní dvůr v Karlových Varech. Historická památka Poštovní dvůr se nachází na okraji lázeňské části města v těsné blízkosti sanatoria Richmond, nedaleko Lázní 1 a Grand Hotelu Pup. Vysoce stylová luxusní restaurace s původní studnou a krbem, dřevěným stropem a podlahou je vyzdobena exponáty z muzea obchodu. Poštovní dvůr v Karlových Varech původně sloužil samozřejmě k ustájení poštovních koní. Postupně se však z tohoto místa stal oblíbený cíl lázeňských vycházek. Brzy tam tak byla vybudována výletní restaurace a Poštovní dvůr se stal místem častých sešlostí lázeňské smetánky. Od té doby je Poštovní dvůr také významným společenským a kulturním centrem, které svou návštěvou poctila nejedna významná osobnost. Budova je postavena v duchu klasicismu, hlavně v interiérech se však setkáte i s romantismem. V Poštovním dvoře vzniklo postupně několik reprezentačních sálů a dalších prostor. Najdete tam například taneční pavilon se zastřešenou terasou, zahradní pavilon a další krásná místa. Stejně jako dříve je i dnes Poštovní dvůr významným místem pro konání rozličných kulturních a jiných společenských akcí. Mimo těchto událostí můžete Poštovní dvůr využít jako zastavení na výletech po Karlových Varech a jejich okolí. Menu tamnější restaurace vás jistě nesklame, stejně jako její příjemné prostředí. Celý areál přiléhá z jedné strany k silnici Karlovy Vary Mariánské Lázně a ze strany druhé sousedí s městským parkem. Další informace o Poštovním dvoře v Karlových Varech hledejte například na webu kudyznudy.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6.

Nechápe dnes, jak je možný pěšky dojít cíle. Majitelkou Cortiny je neforemná dáma, přestože má dost, tak bývá po večerech sama. Ušlápnutej úředníček, co uctivě stojí, ušetřil si na trabanta, dál se šéf pojí. Rozpoznáš tu každý

kdo nemá na polívku a jinej rozbít svačí. Někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeji pěkný páteční podvečer u čaj o 6. Tenhle recept na kuřecí játra na pivě mi dala kamarádka a tvrdí, že to chlapům chutná. Tak jak ji znám, tak s tím má jisté zkušenosti, myslím s tím vařením pochopitelně. Takže budeme potřebovat balíček kuřecích jater, hladkou mouku, olej, dvě cibule, dvě lžíce kečupu, pivo, nejlépe tmavé, může být i světlé, sůl, pepř, zelenou petrželku na ozdobu, tvrdý sýr na ozdobu a pořádnou pánev. Postup přípravy. Kuřecí játra odblaníme, opláchneme, obalíme v hladké mouce, orestujeme na rozpálném oleji, přidáme na proužky nakrájenou cibuli, orestujeme, opepříme, přidáme kečup, zalijeme půlkou piva, necháme vydusit, osolíme. A na stole, na talíři to můžeme podávat s nastrouhaným sýrem, to není nutné, s chlebem, to taky není nutné, ale je to dobré, anebo s rýží. Přeji vám krásný víkend s Kantriádiem.
0: Posloucháte Čaj o 6.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: než jí otří slzy a zahnatý stesk.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Dvojice tramvajových víkendových výluk v Praze a v Brně, nejprve Praha, z důvodu prací na elektrifikaci linky 176 dojde od soboty 30. května od 4.30 ráno do neděle 31. května do 17 hodin odpoledne k obousměrnému přerušení tramvajového provozu v úseku Anděl Újezd. Linky 9, 12 a 15 jedou přes Borovskou a Jiráskou náměstí, linka 20 přes Borovskou, Palackého náměstí a Národní třídu na Újezd. A Brno z důvodu opravy tramvajové tratě bude v sobotu 30. května zhruba od 10 do 17 hodin vyloučen provoz tramvají mezi zastávkami Červinkova technologický park. 12. bude po dobu výluky ukončena ve smyčce Červinkova. Tak to je dvojice tramvajových výluk o víkendu v Praze a v Brně. Šťastnou cestu.
3: Country Radio. Brej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
4: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu

0: Noho, uf, uf. Sykl tiše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
1: Právo jsem, nad lesem, neidentifikovatelný předmět vatem.
2: Zelení mužníci.
0: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
2: Se ptáš,
3: štěstí jen mužka zlatá.
0: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.
4: Country Rádio.
5: Posloucháte Čaj o šesté.
4: Country.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, dnešní tip na zajímavou českou kapelu vám již tradičně přinášejí Iva Čapková a Rostě Čapek.
2: Kapela Mandala je folk popová skupina s přesahy do příbuzných žánrů, včetně bluegrassu, která se zaměřuje na melodickou a pozitivně laděnou hudbu vlastní autorské tvorby. Původně vznikla jako duo, ale postupně se rozrostla do šestičlenné formace.
1: Banjista kapely Dan Bednář je právě tím, kdo styl kapely více přibližuje k bluegrassu, třeba v písničce Kolik týdnů sčítám, kterou možná znáte z pořadu Bonanza.

0: Kapelu Mandala můžete potkat na velkých i menších českých a moravských festivalech. Z jejich úspěchů můžeme jmenovat diváckou portu podbrdského kola této soutěže, kterou získali v roce 2023, nebo vítězství v soutěži Talent Country Rádia ve stejném roce.
1: Druhá písnička, kterou vám Mandala zahraje, se jmenuje Kocovina. Najdete ji na novém CDčku nazvaném Mandalí křídla.
0: Pokud chcete, aby se i vaše kapela hrála v country rádiu, napište nám do bluegrassových tipů na e-mail iva@čapek.us.
1: Loučí se s vámi Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Čínské automobilky přebírají evropské továrny. Zatímco evropské automobilky zavírají závody a propadají se do ztráty, tak ty čínské si v Evropě razí cestu. Čínská auta tvořila v prvním čtvrtletí letošního roku 8,6% západoevropského trhu, tedy téměř dvojnásobek oproti stejnému období loňska. Ukazují to data berlínského analytika Matiase Schmidta, na něž upozornil deník The Guardian. Místo soupeření ale přichází spolupráce. Nissan jedná s Chery o části svého jediného evropského závodu v anglickém Sunderlandu. Ford podle Guardianu souhlasil s prodejem části valencijského závodu čínské Geely. Navíc Stellantis své dva španělské závody přestavuje pro výrobu vozů čínské značky Leapmotor. Stellantis rovněž také oznámil pokračující dohodu s čínskou státní automobilkou Dongfeng v hodnotě miliardy eur, tedy přibližně 24 miliard korun. Od roku 2027 bude závod ve Wuhanu vyrábět elektromobily Jeep a Peugeot. XPeng závod v Evropě stále hledá a mimo jiné vyjednává i s Volkswagenem. Šéf XPengu pro severovýchodní Evropu pan Elvis Cheng ale nabízený závod označil za trochu starý. Volkswagen přiznává, že zájemce hledá obtížně. Zájem o jeho drážďanský závod, první za 88 let uzavřený v Německu, je podle šéfa značky nulový. Evropské automobilky ale v přenechávání výrobních závodů Číňanům vidí příležitost, jak se zbavit nevytížených kapacit bez bolestivého propouštění. Místo, aby se tedy báli, že lišku pouští do kurníku, drží dveře otevřené, napsal Guardian. Evropská komise zatím na čínská auta reaguje zvažovanými pravidly Made in Europe, která by omezila dotace pro dovážené elektromobily, a to navíc k již platným clům. Vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@radio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Krásný podvečer, milí posluchači, je tady další povídání o koních, takže vás zdraví Milan Schmidt.
2: A Bára Hejhalová.
1: A my se dnes přesuneme do úplně jiného světa, do Mongolska, kde jsou koně součástí každodenního života. A Bára nám jednou z nich představí, tak Báru spust.
2: Dnes si představíme mongolského koně. Mongolský kůň patří k nejstarším a nejpůvodnějším typům koní na světě. Po staletí se téměř nezměnil a dodnes žije v podmínkách, které se velmi podobají těm historickým. Je neoddělitelně spojen s kulturou nomádů a jejich způsobem života.
1: Jak si ho máme představit? Odpovídá naší představě, řekněme, klasického koně?
2: Na první pohled možná překvapí. Je menší, spíše pony typu, s robustní stavbou těla, krátkýma nohama a hustou srstí. Nepůsobí elegantně jako sportovní koně, ale je extrémně odolný a silný vzhledem ke své velikosti.
1: V jakých podmínkách ti to koně žijí?
2: Žít celoročně venku, často bez přístřeší, musí zvládat extrémní mrazy v zimě i horká léta. Sami si hledají potravu a vodu, co z nich dělá jedny z nejméně náročných koní na světě.
1: Teď by mě zajímalo, ty jsi říkala, že patří koně v Mongolsku ke každodennímu životu, takže jakou roli hrají v životě lidí tito koně?
2: Jsou naprosto klíčoví, slouží k přepravě, pasení dobytka i jako zdroj mléka. Mongolské děti se učí jezdit velmi brzy a koně jsou důležitou součástí tradic i slavností, například při známém festivalu na dám.
1: A čím si tento kůň získává respekt mimo svou domovinu?
2: Především svou neuvěřitelnou vytrvalostí a schopností přežít v extrémních podmínkách. Mongolský kůň je symbolem odolnosti, svobody a dlouhé historie soužití člověka a koně.
1: Tak já ti děkuji za představení a teď mám tady otázku našich posluchačů a to by mě taky zajímalo a mě by to zajímalo i u psů, ale tak dokáží koně rozpoznat emoce lidí?
2: Dokáží, podobně právě jako ti psi, a to nejen tím zrakem, ale také například podle toho, jak se tváříme, jako máme mimiku obliče či postavení těla. Koně dokáží emoce vnímat i pomocí čichu, rozpoznají tedy naše emoce i bez použití zraku. Na toto téma byly provedeny i studie, které tuto skutečnost opravdu potvrdily. Před koňmi se prostě nelze přetvařovat, vždy odhalí naše aktuální rozpoložení úplně do detailu.
1: Tak to je dobrá zpráva. Každý, kdo má doma koně, tak jistě tuhletu situaci už sám okusil a ochutnal. No a pro vás, kteří saháte do ohrad, když se budete škaredě tvářit, čekejte adekvátní odpověď.
2: Vždy s úsměvem.
1: Ano. Kam vyrazit za koňmi?
2: Tak tentokrát bych úplně nevyrazila přímo za koňmi, ale já bych opět měla na posluchače takovou maličkou prosbu.
1: Povídej.
2: U nás v Přehvozdí se podařilo dokončit novou expoziční místnost a ráda bych tedy požádala, pokud máte někdo doma jakékoliv historické vybavení nebo nějaké zajímavosti, co se týká koní či zemědělství, tak budeme rádi, když byste zaslali něco k nám do toho centra a za to bychom vás mohli třeba provést, nechat se pomazit s koníčky a tak.
1: Dobře, tak jo, to je výzva pro naše posluchače. Mohou se ozvat samozřejmě jak mailem, tak přímo zajet na místo. Já ti děkuji pro dnešní den, milí posluchači, úplně všechno. Loučí se s vámi Milan Schmidt
2: a Bára Hejhalová.

Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. Nízkonákladová / realitka.cz.

0: Je 19 hodin. Hovory z Loun na Country Rádiu.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás u 120. pokračování našeho nekonečného pořadu Hovory z Loun. U mikrofonu Libuna.
2: A Lenka Plačková, no teda Libuna, má pravdu, že ten náš pořad je snad nekonečný. Ale my ho natáčíme snad už víc než 10 let. Strašný. Mysleli jsme si, že nás pan ředitel Country Rádia hned po prvním díle vyhodí a takhle se to protáhlo.
1: Přišli jsme sem jako mladý holky v rozkvětu, už to vidím, jak tady končíme jako starý báby. Tyhle.
2: No jo, no my jsme vlastně prodali Country Rádiu svoje mládí, svoje nejhezčí léta, celou svoji krásu.
1: Nebreč, je to lepší, než prodat svoji krásu třeba nějaký továrně.
2: No to jo, no, nebo nějakýmu JZD, viď?
1: Nebo nějakýmu nightclubu, nedej bože.
2: No, tak to by celkem šlo, viď? Třeba bych tam našla toho pravýho.
1: No tak určitě. Hlavně, on by tam našel tu pravou. Třeba by si tebe ani nevybral. Víš, co je tam party v nightclubech? Tam je jedna perspektivní věrná nevěsta vedle druhý.
2: Mm-hmm. No jo, tak promiň, to jsem asi přehnala. Ale lepší lovit chlapy je určitě někde u moře. Ale tam jsou samý bohatý frajeři. A jak je tam to sluníčko a v něm je hodně vitamínu E, tak jsou všichni lační. Ale hlavně na nuda pláži.
1: Jak tam poznáš, který je bohatý, když na sobě nemá vůbec nic? Nevíš, co má za značku kalhot, nevíš, co má za značku saka, nevíš, jaký má boty.
2: No tak ze zkušenosti na nuda plážích vím, že nejbohatší jsou Rusové, co mají všechny zuby zlatý.
1: Ty jsi tam nějakýho takovýho měla, jo, fuj.
2: Jo, jasně. A hned první den se mě odvedl do svého apartma s výhledem na Korčulu.
1: Ty se máš. A kolik mu bylo let?
2: Člověče, tak nebyl zas tak starý, ale ještě mu nebylo ani 80. Hele, a měl pořád neuvěřitelně krásný tělo. Akorát teda mu visel zadek.
1: Tak zadek nevadí. Horší, když visí pupek.
2: To.
1: A měla si hráda?
2: Strašně.
1: A jak jste spolu dlouho chodili?
2: Asi hodinu.
1: Cože, jenom hodinu, jo?
2: Hele, ale bylo to s ním krásný.
1: Užil si a pak ti hned dal košem, co?
2: To nedal mi košem.
1: Tak ty jsi mu dala košem?
2: Ne, někdo si pro něj do pokoje přišel a hele, se mnou se nikdo ani nebavil, jako kdybych byla vosk.
1: Jak, jako kdo si pro něj přišel?
2: No, tak hádej, můžeš třikrát.
1: Manželka?
2: Ne.
1: Nějaká jiná milenka?
2: Ne.
1: KGB?
2: Ne.
1: Než ty mě, tak kdo si přišel?
2: Na pohřebáci.
1: Hele, nebudeme dál nudit lidi našima soukromýma věcma a pustíme jim radši písničku.
2: No, radši.
1: Třeba Plavčík ze Žlutých lázní.
2: Mhm.

0: Jaro z Country Rádie.
1: Milí posluchači, naším dnešním hostem je Jakub Berdych Karpelis, sochař a designer. Snažila jsem se najít, Kubo, nějaký jiný slovo než designer, abych nezděsila naše posluchače hned na začátku. Vypli designer, ježišmarja, to vypínáme.
2: Tak sochař,
1: ale...
2: ne?
3: Lepší.
2: Je to sochař?
1: Prostě seš jakoby takovej umělec jako ve hmotě, no. Bych to tak řekla. A my jsme si tě pozvali tak za prvý, protože jsi teďka komponoval, nebo jak by se to řeklo, kurátorsky zaštiťoval výstavu Ivana Mládka v Podhajmce, no. Která tam ještě pořád je. Tímto srdečně zveme všechny posluchače z lesa, aby se došli podívat taky do města na Prahu 5, do krásného historického objektu, kde Ivan se spojil teda se sklářema, my už jsme to tady jednou řešili, a ty si to celý naaranžoval. Prostě jsi takový jako aranžér výloh.
3: V podstatě aranžér výloh, no. A vybral nějaký,
1: věci. A je to moc hezky teda udělaný. My tomu
3: a komponoval vůbec, k sobě.
1: Ano, my to vůbec nerozumíme, ale líbí se nám to strašně.
2: No to, že jste kurátor, to znamená, že jste to pověsil na ty vlasce, ne?
3: Přesně tak, no.
2: A když jste teda některý vybral, tak který jste vyházel?
3: No, hodně, ale pak jsme je tam stejně dali.
2: Lenka, jo, že bylo moc místa.
1: Lenka má hrozně blbý otázky.
2: Já mám praktický otázky, a kdybych byla kurátor, tak já bych právě nevěděla, který mám vyházet. Asi ty, co jsou nejméně barevný, bych vyházel.
3: No, jasně, ale tak tam jsou nějaký jako témata, že jo, že Ivan má prostě několik slohů, že jo, nebo několik prostě přístupů, nebo jak to říct, jako za A tam byly ty věci, co dělají kluci v boru prostě z toho
2: skleněný,
3: skla, že jo.
2: Ano.
3: A za B jsou tam teda obrazy, který prostě Ivan maluje nějakým způsobem a každý je, nebo jsou to různé typy.
2: A který jako obraz třeba jste dal hned ke dveřím? Jako je teda nejlepší?
3: Čověče, já myslím, že ten autoportrét je u dveří.
2: Ivanův,
3: ten malej teda.
2: Je to malinký.
3: Ten malinký, ale...
1: Ne, ten veliký.
3: A veliký je posléze, že jo, který je převedený do toho.
2: Takže když člověk, když tam přijde návštěvník, tak první si koupí ten, co první vidí?
3: To netuším. To nedokáže. Těžko říct takhle z hlavy, že jo?
1: Tak skončíme s těmahle blbýma otázkama.
2: Počkej, to je strašně
1: panu...
2: praktický. Já bych právě chtěla vědět, když někdo kurátor, tak čím se řídí? Třeba tady na tom obraze mám největší procento, když se prodá, tak no ho dám hned vedle dveří, že jo?
3: Hele, v principu si myslím, že práce kurátora není o tom, jestli to prodá. Ale spíš jako, že nějaká, řekněme,
1: nemusíš
3: kompozice...
1: Nemusíš odpovídat na tyhle otázky.
2: Jestli to není práce kurátora, tak to já bych taky kurátora nechtěla. Já chci kurátora.
1: Ty naštěstí nemaluješ, takže nic neprodáváš, leda sama sebe, což je div, že vůbec si tě někdo vzal do kapely. Takže my bychom měli hlavně říct, že tady Kuba Berdych Karpelis je sochař světoznámý, že založil taky jako takovou skupinu v roce 2002 asi, ano. Klubu s Maximem Velčovským, a vy jste takový průkopníci českého designu vůbec, jako tady, že jste udělal nějaký obchod, kde se dalo koupit něco jiného než bábušky a broušený vázy někde buch ví kde.
3: Přesně tak, první design shop v Praze.
1: První design shop a udělali jste jako, ty jsi vlastně i humorista jako v tom tvaru, že všechny ty věci jsou vtipný hrozně.
3: No.
1: Takže aby jsme to představili, tak asi nejznámější je ta holina, že jo?
3: Ano.
1: Vy jste vzali holinu, prostě normálně si představte holinu, která
3: gumovou,
1: vylili jste ji do porcelánu, nebo z čeho to je? Do porcelánu, a takže máte na stole, milí posluchači, prostě uprostřed stolu nemáte vázu, ale holinu, ta je bílá nebo zlatá, nebo třeba vymalovaná karlovarským takovým tím modrým
3: cibulákovým vzorem,
1: a v tom máte květiny, to je jako fakt vtipný za mě teda.
3: To je o změně funkce, protože se jmenuje waterproof a v originále to vodu odpuzuje, tady to drží.
1: Mm-hmm. Ano, je
3: když
1: to prostě...
3: Když se ti spotí noha prostě, tak...
1: Když už vás ta holina štěl, můžete si z ní udělat vázu prostě, no. Ona to udrží. No. Ale jsou tam jako i jiný věci teda, který si dělal. Třeba si pamatuju ruce Hende Hoch, že jo? Takže si představte, ono se to teda hrozně špatně popisuje do rádia, jak ty díla vypadají, ale jsou to vlastně porcelánové ruce, těm chybějí prsty, třeba u jednoho, a vy si místo těch prstů můžete doplnit svíčku. Ano. A podle toho, která návštěva přijde, tak tam ty svíčky dáte. Ano. Když přijde blbec, dá dáte si tam jenom na prostředníček. Když přijde někdo milej, tak třeba já
3: oba dva levo-pravo, že jo.
1: A tak dále, no. Takže ten humor je ti vlastně blízký.
3: Hodně, no.
1: Tak bys nám tady mohl teďka říct nějaký vtip, aby jsme ještě nalákali víc posluchače. Třeba si mi říkal ten o tom chameleonovi, tak byl hrozně
3: A já teda nevím, komu jsem ho ukrat, jako jo, ale...
1: To nevadí.
3: A zatím ho držím, jo, protože ten vtip je vždycky v zásadě jako... Buď to hodina, nebo do druhého dne někdy, jako jo, ale nicméně přijde chameleon domů, žena je naštvaná, prostě chodí vždycky pozdě a všechno prostě špatně, nic nevychází a on jí slibuje, že nebo drahoušku, já se změním.
2: No a jak, když říkáš, že se jmenuješ teda Jakub Berdych, co to je to třetí jméno?
3: Prosím tě, můj táta je sklář taky, sklenář, jak já říkám.
2: A to jméno je?
3: A to jméno Karpeli se po mý mamince, která už nežije léta, jako by, jo. A protože jsem nechtěl používat v 50 mladší, protože mi to přišlo už trošku...
1: A co když bude další, že jo, tak bude nejmladší a nejnemladší.
3: Naštěstí můj syn se jmenuje Max, takže je to
1: jo,
3: dobrý.
1: Jo, to seš chytrý.
3: No, tyhle rodiče se dávají jména stejný.
2: A proč jsi nedal jako Tomáš Garrigue Masaryk, teda Jakub Karpeli z Berdych?
3: Proč jsem dal Karpelis?
2: No, proč jsi to nedal doprostřed?
3: No, tak protože mám ve občance Berdych, že jo. A jako neměnil jsem to, že to je prostě jako kdyby umělecká přezdívka, nebo jak, a jakási jako pieta, nebo tak pro mě taková vzpomínka na tu mámu.
2: A co to je za příjmení Karpelis? To je,
3: prosím
2: to
3: je? Tě, dneska to není moc populární,
2: za národno.
3: Já jsem poslední, kdo ho tady nosí a oni byli Izraeliti, no. Ty, jako, tak teď jsem si to udělal blbý, že jo?
2: Proč by to nebylo populární? To je v Čechách strašně populární. Naopak v Čechách je to, ze všech národů v Čechách je to nejvíc populární.
3: No, no a poslední dobou tom pocit nemám.
1: Tomhle tématu se radí vyhnem, aby jsme nebyli jako ten výklus a někde se vyjadřovali jako zbytečně. A prosím tě, ty jsi jako první studoval, to mě hrozně zaujalo, střední uměleckou školu Kamenickou v Hořicích, jak blízko jsi byl tomu, že budeš dělat hroby?
3: Hodně. A byl jsem taky hrobař rodiny. Mě každý, když se něco stane v rodině, nebo v blízkém
1: Ježiške,
3: okolí...
1: Ježiške, se tu bude vtip, ale no, je to pravda.
3: Tak mi každý volá, protože k tomu máš furt nějak blízko, že? K materiálu kamarády a tak, co to dělají, že jo? Nebo mají prostě kamenictví nebo kamenosochařství, že jo? Takže dělal jsem třeba Stanislavu Podhráským, jako velký malíř český, jsem dělal hrob, nebo takový. To byla doba, kdy jsem ještě neměl jinou práci, takže jsem tím úplně nepohrdal.
2: A tam taky kombinuješ ty materiály, nebo ty hroby jdou výhradně z kamene? Tam taky jsem vzal
3: vlastně
2: porcelánu
3: ze skla. Kamen, bronz, no, klasika, aby to vydrželo, no.
1: Ale to občas nějaká skleněná věžička.
2: Ale dělej se třeba porcelánový nějaký na hrobě, nedělej? Jako
3: no
2: nějaký...
3: vím, že je nějaký řezník nahoře na tom u Matěje a ten to má celý jako z kachliček.
2: Ne, já myslím třeba sochu Madony z porcelánu a to je vždycky kamenný teda, jo?
3: To je většinou kámen, anebo bronz, anebo jsou pak nějaký jako odlejvaný betony takový. Jakoby, no.
2: Tak já si přeju potom, až budu mrtvá, porcelána je hrob, budu první.
3: Okay.
1: Tebe takhle dát doma nasypou do vázy.
2: Do té holinky nasypou.
3: Vyšnupou.
1: To je fakt, mohli byste pak ty holinky povýšit na urny, když by jako to někdo nechtěl.
3: Měli
1: jako
3: jsme tyhle nabídky, ale moc...
1: Lenko, moc se nesměj, protože já tu nesměj. Holinu asi ne, ale jinou vázu Kubou si koupila Nicole Kidman, jo, kdyby tě to zajímalo.
2: A jakou si koupila vázu?
3: Prosím tě, sjezd komunistický strany Pavlíčkova Brodě v roce 78. Já jsem si zdědil sem velké množství broušených, takových těch prostě ohyznejch vás, nebo já nevím, prostě mě to na osobu.
1: Strašný práce, úplně ten výsledek není ono.
2: A jednu z nich si koupila, jo, Nicole
3: No
2: Kidman.
3: Já jsem je potom tak jako po jak bych to řekl?
1: Poupravil.
3: Poupravil jsem chtěl říct.
1: Rozstavil a znovu stavil, nebo
3: no, tak jsem jako tvaroval za tepla. A tohle to tam zůstalo, tenhle ten text. Tam byl prostě na té váze sjezd komunistické strany.
2: A ona věděla, co to
3: Brod,
2: znamená?
3: V upomínku. Nebo
1: určitě, Nicole 100%.
2: No přeložil jsi to, nebo jsi to prostě prodal?
3: Já to nebyl, protože to prodávala galeristka v Londýně, jako no, že ona teda
2: to je, ty jsi to poslal do toho Londýna. No.
1: Dneska by si se s ní vyfotil raz, dva přesně, pomocí no. AI. Tak si pustíme nějakou první skladbu. Aha. Jaká to bude? Asi máme radši vybrat my, nebo jsi si něco
3: já
1: vymyslel?
3: Já jsem vybral.
1: Vybral jsi.
3: Lucinda Williams.
1: Dobře.

0: Milí posluchači, dneska máme opravdu specialitu. Náš host je totiž designér, sochař Jakub Berdych. Jakube, prosím tě, já jsem si o tobě našla, že tvoříš konceptuální tvorbu.
1: Konceptuální.
0: No. No, a vůbec design. Nevím, co si pod tím, co to tak může být.
1: No, to funguje tak, že...
0: Vysvětli našim posluchačům, co to tak může být.
1: No nejdřív něco uděláš a zdá se ti to dobrý a pak vymyslíš, proč to udělal.
0: Jo, takhle, jakože prostě napadne ti, že něco vyrobíš a...
1: Ne, říkám to trochu v legraci. No, je to takový jako...
2: Ona to nechápe.
1: Je to jako jinačí, řekněme, přístup.
0: Jinačí než?
1: Filozofičtější, třeba v rámci umění, nebo jak to pojmenovat.
0: A koukala jsem, že jste třeba ve svém, v tvojím teda ateliéru Kubus,
1: ano.
0: Tak, dělali ty hlavy Lenina, hlavy Gottwalda, je to tak?
1: To je ten příběh, no.
0: No, že, a tím to začalo, jo, těma hlavama.
1: To je zrovna popis té věci, že to je ten koncept, jakoby, protože ta věc se jmenuje podle eseje Adolfa Lossa Ornament a zločin, který prostě dělal čistý baráky, že jo? Hmm. A tady je vlastně na tváři toho masového vraha je ten cibulákový vzor, který ale zase se u nás říká cibulák, ale s cibulí to nemá nic společného, protože to je ukradené z Číny a je to granátové jablko.
3: Ano.
1: Takže to je takové jako... Tohle je ten, to je vlastně vysvětlení toho, co děláme.
0: A ten design, co jste to namalovali tomu Leninovi?
1: No, on má jako tetování vlastně z toho.
0: Jo, takhle.
3: On ten design se obecně dost krade, veď? Vás dost taky kradou po světě.
1: Jo,
3: jako.
1: jo.
3: A on se nedá vůbec proti tomu jako nějak se jako, že by si řekl, vy jste mi to ukradli, milé holandské studio, a já chci teďka jako...
1: Jako řešili jsme to a...
3: Musel by si 20 let platit právníky asi.
1: No a ten jako celosvětový, ten jakože originál nebo copyright takovej, to jsou prostě tak nákladné věci, že v těch našich jako malejch sériích se to absolutně bylo k nezaplacení.
0: Takže třeba na potetovanou hlavu si chceš dát patent a oni to udělají trošičku jinak a už ten patent neplatí.
1: Ti stačí jenom velikostně, jakože zmenšíš to o 10% a máš vyhráno.
0: A
1: nikdo
0: patent.
1: Nic nepozná. No.
0: Takže to musíš rychle prodat. Ty to přesně vymyslíš, musíš to rychle prodat.
1: A ona samozřejmě u toho existuje nějaká jako řekněme komunita větší lidí, který to jako oceňujou, který prostě...
3: Který to
1: ty si
3: taky
1: nejdeš
3: zaplatit.
1: Koupit jako čínský boty, že jo?
0: Jdu.
1: Nebo jdeš. A... Dobře, když je chceš mít díl než týden, jako, tak
0: zajdeš dobré, prostě. No dobře, nejdu si koupit čínský boty, ale jdu si koupit jako nějaký, myslíš...
1: Značkový třeba,
0: designový,
1: že jo?
0: Značkový.
3: No to ne třeba, že víš, že vůbec jsou ušitý z kůže a že tam je nějaký prošití a tak.
1: Jako stejně víš, že to šily děti čínských disidentů, ale... Nedá se svítit,
3: svět.
1: Je to tam napsané.
3: To je hrozný svět.
0: Tak oni potom ty děti živí celý rodiny, že jo?
1: Přesně
0: takže
1: tak,
0: jako nemůžeš jim upřít jediný výdělek.
3: No je to jako hodně blbej humor tohle. Pojďme dál. Jdeme dál. Kubo, ty používáš, to mě zaujalo, ty používáš, třeba si dělal. Ve Švédsku spadlej meteorit, si měl upravit a udělal jsi tam tlačítko on-off. To
1: ano.
3: Bylo fakt vtipný. Ze zlata teda.
1: Ano.
3: Že zlato taky není ze země.
1: Ano.
3: A odkud je teda zlato, to se neví, jo?
1: To stají s tím možná. Prostě to všechno sem přišlo.
3: Hele, takže sleduješ teď Artemis samozřejmě.
1: Jo.
3: A prosím tě, mohl bys nám vysvětlit, jako já třeba bych říkal, ty veď vidíme, že tam nic není na těch planetách, tak co budu utrácet prachy za to, že tam pojedu?
1: No
3: to... Můžeš mi to nějak vysvětlit, proč tam teda letěj?
1: No my jsme se chtěli přesvědčit, že je země placatá prostě. A konečně byly vidět ty přetoky, jak ta voda valí dolů, že jo. Nevíme zatím, kde to mizí, jako jo.
0: A prosím tě, co to bylo úprava švédského meteoritu? To musíš vysvětlit těm,
1: prosím tě,
0: co
1: ten meteorit, já nevědí. Neřeknu jeho jméno, protože oni to ty lidi, co to hledají, tak to dokážou vlastně i popsat, odkud to jako přiletělo. Mm. A vím, že je to jádro planetky, protože to je...
0: A ty jsi ho upravil? Co to znamená, že jsi ho upravil?
1: No, já jsem měl za úkol s ním něco udělat prostě, jakoby
3: aby se dal vystavovat.
0: Oni ho našli, oni našli ten kus toho kamene.
1: No, to, ale jo, ten kámen je prostě sám o sobě, stojí stovky tisíc, jakoby, jo. A mě bylo trochu líto toho rozřezat prostě na plátky a udělat z toho, že jo, salám, že jo, nebo prostě jako to prodávat na deka, jako, tak jsem ho nechal tak, jak podle toho příběhu, nebo tak, jak to víme, že je, že o zemi se říká, že je možné, že vlastně ten život na zemi může, mohl vzniknout taky nějakým příspěvkem jakási panspermie, to znamená, že něco přiletělo zvenku a přineslo to sem vodu, něco prostě a z toho
0: prvního
1: to celý začalo.
0: Přesně
1: tak, a proto tam je to tlačítko on off, protože to vlastně přiletělo, ty jsi to mohl zmáčknout a začal, a život začal na zemi. No.
0: To je hezký.
3: No a z jiných materiálů si jsem teďka viděla, že si dělal třeba z jakého kamene, to jsem nepoznala, z jakého, takový jako lavičky, u Jurko, měl jsi jako výstavu u Jurkoviče ve Vile v Brně.
1: Ano,
3: v Moravské
1: galerii.
3: Moravské galerii, a tam si dával takový lavičky a ta jedna lavička podle mě to

0: hezky opracovaný, no. Hezký otvar.
1: Jako není to dobře, dobrý názvu, ale... je to na vlka potom. No. No.
2: Takže jsi se dal kamenej nábytek, jo?
1: Takže se, do, hele, já jakoby, jak díky tomu, že jsem ten kámen vystudoval, tak k němu mám nějak blízko a nějaký věci z kamene furt jako trochu dělám. A vedle toho i sklenařím.
2: A sklo a porcelán a pak jsem se dočetla i jako, že gumu a čedič.
1: No, já jsem nebráním ničemu.
2: A plast? Plastu se taky to je dneska tak nepopulární.
1: Plast miluju úplně, no.
2: No a co třeba jako dokážeš z toho plastu, pak jsem zčetla o tobě, že se vyrobil kříž plastový.
1: Máme plastový kříž
2: pro nějaký beztrpný umučení, nebo co to bylo?
0: A to byl Maxim Velčevský.
1: To je Maxima.
2: Jo, to je tvůj kolega.
1: Ale ten princip spočívá v tom, že tam jsou takový jako ergonomický tvary, aby tě to netlačilo do ramene.
0: Aby až ho poneseš tou kříživou cestou, aby si se nenadřel.
1: Když to potáneš na kolo.
0: Kdyby náhodou byl nějaký nový mesiáš.
1: Kdyby náhodou, no.
2: Nějaký příjemný hřebíky do dlaní také.
1: Přesně tak.
0: Aby klouzali líp.
1: No.
0: Tenký jenom.
1: Rovnou s dezinfekcí.
2: No tak jasně, až stane potom, aby nic nebolo.
1: Aby neměl sněť.
0: Hele, a když se vrátíme, ty jsi teda kameník, to je jasný vystudovaný. A pak jsi šel dělat sklářskou školu nějakou?
1: Nešel, nic.
0: Ne. A jak jsi se táta dělal ze sklem, ten tě k tomu přived, nebo jak jsi se dostal vůbec těm sklářům?
1: Já vlastně nedělal moc taky v tu dobu ze sklem. Já jsem nějak, mě pozvali, tak to funguje vždycky takhle, že mě pozvali na nějaký sympozium, jako umělce tě pozvou, že jo, tak Ivan byl taky vlastně.
0: My jsme se k tomu taky všichni takhle dostali k tomu sklu.
1: Ivan byl taky vlastně jako přizvaný na sympoziu a najednou se staneš sklářem. Takhle to začalo prostě před 15 lety, nevím, 20. Já jsem jako dělal ze skla, ale z toho skla takzvaně borosilikátovýho, což jsou jako trubice, a ty se jako ohřívají jinou cestou, nenabíráš to sklo prostě z pánve, ale jenom profukuješ prostě sklo, který se ohřívá v nějakých místech, jako by. Což trošku limitovaný tím, že děláš furt takový jakoby rotační tvary vlastně. Furt se jako zpracovává, prostě si maxová roura, jakoby, no.
0: Jo. No a ty jsi totiž dělal jednu dobu pro lustry si dělal, že jo, taky. No, jsi udělal lustr, který pak byl jako Lasvitem, myslím.
1: Lasvit vyrábí dodnes, no. Nebo
0: což je slavná sklárna dneska, že jo. A ten lustr, ten ale jako mi přišel, že je takovej fakt jako tradiční, nebo se mi to zdálo?
1: To se ti nezdálo, to je vlastně úplně tradiční lustr s malýma obměnama, akorát, že ty ověsky, to skleněný, co na tom je, tak je nechaný v té nejsurovější podobě, tak jak to vypadne tomu skláři jako z ruky. Takže to má různě ty odrby, jakoby, jo, a nevím, jak to přelisky.
0: Nechtěla bych být ta uklízečka, co to v tom kostele potom musí čistit, tak asi s těma rozřezanýma rukama proklíná.
1: Ale ten příběh je poměrně jednoduchý, protože to jako designoval jako potřeba, jo, protože my jsme dělali interiér kostela v Chodovicích, takovou jako naší slavnou realizaci kdysi, nevím, rok 2005, 2006, něco takového. A to měl strašně omezený rozpočet, jako. A ten lustr vlastně vznikl tak, že jsme potřebovali dovnitř nějaký světla a ten jsem jako navrh pro ten kostel právě tady s tím, protože jsme se zbavili toho, ty vlastně každou tu věc jako
0: práce
1: vylisuješ a pak jí voštípeš z toho ty přelisky jako a jedeš prostě a brousíš, jo. A těch 90% jsme vlastně ustříhli a zůstal jenom tenhle ten jako raw verze, jakoby, což takže bylo limitovaný prachama vlastně.
0: Takže se konečně církev trošku vrátila jako k takový prostě skromnosti.
2: K původní kostelický podobě. No. A pak jste dělali nejdelší lustr na světě?
1: Ne, to nevím.
2: To byl někdo, nějaký konkurent.
1: To byl konkurent. Ale oni to možná to jako třeba dělá Lasvit, jo, protože já pro ten Lasvit jsem ten lustr vlastně jako přenavrhnul a možná to má takovouhle věc nějakou v portfoliu, ale do tým to prostě jako světová značka, do který já nevidím úplně všechno, že jo, jakoby, no.
2: Tak si pustíme nějakou písničku pro naše posluchače, vybral ses něco míň country než tu minulou?
1: Ty vole.
0: Ty jsi měl jen jednu, viď?
1: Pár jich mám. Minister Home a je to od Davida Byrna.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte Hovory z Loun. Country Radio.
1: Bu, naším dnešním hostem je Jakub Berdych Karpelis, sochař, designer, povídáme si tady o umění, vážení posluchači. Dneska se opravdu poučíte, hlavně Plačková teda.
2: Já se těším, ale.
1: Nevíme, jestli jí to úplně pomůže, nebo jí to někdy k něčemu bude. Prosím tě, takže a ty seš teda, kromě teda toho svého umění, taky pomáháš jiným instalovat ty věci na těch výstavách. Já jsem si vypsala třeba, co jsi dělal za výstavy, to je velice zajímavý takovej jako myšmaš od hřebíku po lokomotivu, že jsi dělal třeba Jablonecký muzeum, výstava vánočních ozdob, přitom sám ani nic nezdobíš, přiznej se, viď doma.
3: Nemáme strobek, no.
1: Pak si dělal žbírku, teďka no. Mládka, člověče, kam
3: zajímavý.
1: Ty půjdeš dál?
3: Stáli, no. No hele, ale muzeum vánoční kozom, nebo respektive Severočeské muzeum v Jablonci nad Nisou, sklářské, muzeum skla a bižuterie, přesně řečeno, tak to není jenom o tom, že jsme dělali jako kdyby výstavu těch...
1: Expozici.
3: Jako celou expozici, což jo. Bylo celý patro v nový jako přístavbě. Myslím, že nebudu lhát, když řeknu, že je to největší sbírka vánočních ozdob jako v Evropě, možná na světě. To by byl dotaz na Petra, na toho kurátora. Ale nicméně to byla jako super výzva, protože tam vznikly nádherné vitríny a haldy těch věcí prostě ani neznáš takový ozdoby. Jako
1: hranolky.
3: Hranolky.
1: Já tam byla.
3: Jo, byla tam.
1: Já ti jdu v patách, protože teprve jako nedávno jsem zjistila, že vlastně si tě pamatuju úplně jako myslím z pečaku, či nebo z čeho prostě,
3: no.
1: Jakože vlastně se mi to pak až spojilo od Katě vůbec jo. Sám, když jsme začali pracovat na té výstavě jo. Ivana.
2: Hele, a kolik jste tak z toho rozbili, když jste to tam instaloval?
3: Já ani jednu.
2: Ty ani jedno a ostatní Ukrajinci, co to tam dávali?
3: Ne, pozor, tam byl tým z muzea, který se zabývá jenom tím.
2: No.
3: A to má každá má svůj jako šuplíček a pelíšek.
2: To jo,
3: zmaty.
2: To určitě, ale dáš si skleničku dvě a nevěřím, že to potom zůstane v jednom kuse. To je teda foukaný sklo všechny ty ozdoby.
3: Všechno, no ne, pozor, nejsou, všechny ozdoby nejsou jenom z foukaného skla, jsou tam i pletený ozdoby.
2: Plastový.
3: Možná taky vlastně, jako jo, ale...
2: A to je dobrý, to já bych chtěla na
3: myslím,
2: stromeček.
3: Myslím, že jsou plastový kytičky nějaký.
2: Na stromeček, plastový ozdobičky. Protože když mi potom lezou tři kočky až nahoru k té špičce, tak mi zůstanou na tom stromečku pověšení. Takhle jako mám každý rok tak o 30% míň.
3: No.
1: Moje sousedka to řeší tím, že kupuje ty plastový. Oni existují totiž plastový ozdoby, co vypadají jako skleněný. No. A to je teda fakt bizár už.
3: My jsme měli stromeček před 30 roky, na který jsme navěsili perníčky. Děti byly malí, že jo?
2: Tak no to kočky žerou taky perníčky.
3: A chodil pes vždycky za stromeček. A pak jsme zjistili, že to žerej s těma
2: esíčkama. Háčkama, no, ono to má taky žláčky, no, to je jak na rybičku.
3: A je přežil to normálně.
1: Chudák. No. To, když se ti někde zase ne, to musí být zážitek. A když jsme u těch dětí. Ty máš kluka a holku, oba jsou umělci.
3: No.
1: Tak to bychom jim mohli tady, nebo oni by třeba nechtěli, ale mohli bychom o nich něco říct. Protože ty jsi ovlivněnej tátou, evidentně. Tatínek no. Jako taky dělal, že jo, všechno možný prostě. No. Uměleckýho. Hele, tak a tvoje děti teda...
3: Já jsem si myslel, že by bylo dobrý mít jako kdyby právníka nebo lékaře, že jo?
1: To všichni.
3: Ale zase jim nechceš jako bránit ve vývoji, no tak oba dva to nějak dělají, ale víš co, v tom je taky přetlak. Moje dcera žije v Řecku teda, takže to dělá nějak jako odtama a dělá tam. Takže tady...
2: A dělá co taky sklářka?
3: Ale ona je fotografka, vystudovaná, posléze studovala malbu, ale nemaluje a dělá sochy z fotografií, takže těžko se to popisuje.
1: Jasně, bude to něco volného taky.
3: No.
2: No a syn?
3: A ten dělá úplně konceptuální umění, to je žák Jirky
2: Kovandy.
3: To je
2: to, co ho napadne, to udělá?
3: No, ten dokonce byl i zavřený za to, protože postříkal nějaký chodníky v Ústí nad Labem, tak dostal přes noc báň.
1: Já miluji tyhle umělce, jako ty z toho ven a tak, co dělají takový ten rozruch tím uměním, to je rozhodně zajímavější, než furt někde nějaká uprněná socha, která stojí na náměstí.
3: Bubák.
2: Takže je to umělce. Umělec nebo maluje grafity na Karlův most?
3: Nemaluje grafity na Karlův most, sometimes jako někdy dělá nějaký umčo, jako, ale trochu do šuplíku, protože se prostě živí normální prací, protože tím uměním to není jako úplná
1: psina.
3: Já jsem
1: se chtěla zeptat, že když jste všichni takhle v rodině umělci, kdo to živí?
3: No kdo, ten, no, vždycky ten, kdo vydělá. Manželka, přesně tak.
1: Vždycky ten, kdo dostane nějaký prachy, tak je přinese, to je dobrý. No je to těžký určitě tady, že jo? No. Co ty říkáš takhle tomu postbolševickému našemu vkusu českýmu, jak to tady dopadlo, jakože si za prvý necháme u Karlovýho mostu pořád ty stánky s těma bábuškama, ty jsou tam jako pořád.
3: A tak to je kosovská mafie, že jo, nebo já to my nemůžeme ovlivnit, no.
1: A tak myslíš, že by to město nedokázalo ovlivnit,
3: jo? Mělo by. No, to je prostě.
1: A nebo ty barevné fasády, fialovo, zeleno, žluto, modrý.
3: Ale když jdeš po Stockholmu, tak prostě v centru města jsou jejich firmy, který dělají z mosazy, když si vzpomenu.
2: No, protože jako oni to zaplatili tý kosovský mafie, aby prodávali ty jejich výrobky.
3: Není to moc jakoby, není to moc vlastně jako friendly, nebo
1: myslíš, že se to někdy zlomí, nelízaný? Tady to, no jsou určitě, no ne, ale tak když si řekneš, ty přijedeš, ty jsi byl třeba s jednou výstavou českého designu v Číně, že jo, ty jsi tam ves. No a co tomu říkali Číňani? Kolik toho ukradli?
3: ne, byli vlastně jako milí, ale něco si možná teď mi napadá vzali. Nějaký nápady teda takhle, ne, že na místě. Jako, jo,
2: tak když
3: ale
2: říkáš, že cibulák jsme ukradli my jim, tak oni si můžou něco zase zpátky ukrást taky, že?
3: No.
1: Nejhorší je, že my furt říkáme, jak v Číně jsou hrozný a jak je to šunt a ono už to dneska moc není pravda. Ono už se to jako otočilo, my už jsme ty 100 let za opicema a oni tam mají jako. A jak se ti tam líbilo? Přišlo ti, že je to tam jako, jako jinak v pohodě? Jako?
3: Co, to je blázinec totální. Jako, no.
2: A nemůže říct nic negativně, v čemu odposlouchává telefon. Ne?
3: Přesně tak. I při flight modu. Ale měl jsem jako zajímavou zkušenost, protože jsem, jak neumím samozřejmě čínsky, jak jsem se opil v baru a jel jsem taxíkem, ale ten taxík jsem neměl, protože jsem měl nějaký peníze a nestačili na ten taxík. A ukázal jsem mu vizitku ambasády, kam jako jedu, na který místo. A když jsem chtěl zaplatit, jak říkal, že to je dobrý, že to není potřeba. Takže na pohodu.
2: A český ambasády.
3: A v tom baru jsem
1: neplatil. A víš proč? Protože on tě naprášil.
3: Přesně tak. No.
1: A měl body.
3: No. A v tom baru jsem neplatil. Dokonce jsem přišel na diskotéku a nemusel jsem si zaplatit vstup a nalejvali mě pitím zadarmo, protože jsem byl bílej sáhyb. Prostě.
2: No a oni prý, jít do nevěstince?
3: To jsem neskoušel. To
1: takhle
3: jsem
1: neskoušel. I kdyby zkoušel, tak nám to tady
3: do rádia. S tím nepůjdu rádia. Spíš k ornitologovi.
1: Nějaký kamarád tam nebyl, že by si to vyprávěl.
3: Taky se mu nechtělo.
1: Ale ty jsi vlastně muzikant, na to jsme vůbec nezapomněli. Ty jsi basista, můj kolega.
3: Hodně v uvozovkách, no.
1: Jo, i na kontrabas.
3: Na kontrabas.
1: Říkali ti ty krve z prstů, nebo?
3: No, měl jsem křeče.
1: Dobře, no, tak jsem křeče.
2: A v jaký kapele hraješ?
3: No právě, že už nehraju v ničem.
2: Jenom pro sebe.
3: Ale měl jsem skupinu, ta se jmenovala Bas Vegas a nikde ne.
2: To je krásný.
3: Nikde nevystupovala.
1: Bas Vegas, to si nech zapatentovat. No. Bas Vegas.
2: To už teď mají Číňani.
1: To od tebe koupím. Kurvě si v důchodu sama.
2: No, nemáš nějakou písničku ještě z té doby, že bychom se zahrali?
3: Čověče, to nemám vůbec.
1: Že by sám jí zaspíval.
3: Se ani nepamatuju, to je upřímně. Jako, no.
1: No tak jsme se prosmáli až do konce.
2: Dobře, tak.
1: Kubo, my ti děkujeme, že jsi přišel.
2: Hodně úspěchů celý tvojí tvorbě, tvýmu studiu. Kubus.
1: Kubus, no. Když si dáte Jakub Bedlich Karpelis, tak si tam můžete koupit krásnou vázu, kterou má podobnou Nicole Kidman, takže dělejte. A taky přijďte na výstavu do Portheimky na Praze 5, kde je od úterý do neděle zdarma vstup od 1 do 6.
2: Ale už je všechno vyprodáno, takže je to vlastně...
1: Ale prosím tě, Lenko, ty jsi tak stresně na prachy, to je výstava, to je povznášející
2: té kultura a není všechno vyprodáno.
1: Nedělej špatnou pořád reklamu.
3: Když tak dobalujeme.
1: Když tak dobalujeme, nebo dopoukáme.
3: Kdyby tam bylo prázdné místo, tak to doplníme.
2: Už jsou tam jenom fotografie.
3: No. Já teda moc děkuji za pozvání.
1: Měj se hezky.
3: Čau.
2: Ahoj.

mohli na Rolls Royce. Od kuchařů jaksi mají k večeři jen flaxy. Šmidli, šmidli, šmidli boys, co se zmohli na Rolls Royce. Číšníci jim lají falešně, že šmidlají.

Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metal, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uříně vsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy. V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou se má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabilost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku nějak udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět.

0: Milí posluchači, dnes je první máj, svátek lásky, komouši to zkazili, udělali z toho svátek práce, to my neslavíme. My slavíme svátek lásky, jdem se někam líbat pod třešeň, ještě na poslední chvíli vy to udělejte taky a těšíme se na vás zase v červnu, pá!
1: Pá, a kdo nejde dneska pod strom se líbat, tak jděte aspoň mejt v okna, nashledanou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní country rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Folkové podviní je báječná akce, která se chystá na čtvrtek 4. června od 16 hodin a 30 minut v Přírodním parku na Praze 9 v Vysočanech. Zahrají například Pavlína Jíšová a Bohadlo, poutníci Vladimír Merta nebo Mirek Paleček. Olšovecký hudební rybníček 2026. Už 19. ročník se chystá na pátek 12. do soboty 13. června. Vystoupí Tučňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimplezi, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band plus host Petra Černocká. Olšovec, sportovní areál Rybníček v Olomouckém kraji. Banjo Jamboree je nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami, včetně legendárních pavěrek, proběhne o víkendu 12. a 13. června v Čáslavi v Letním kině. Sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici v Upolné vystoupí Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši věnováno i letos nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Takže připomínám, sobota 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici Upolné. Tolik dnešní pozvánky. Hezký den a hezkou zábavu přeje Tomáš Adamec. A jako vždy připomínám, že podrobnější informace a další skvělé akce a užitečné věci najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný páteční večer s datem 29. května vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání. No a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Dneska jsem si připravil pro vás mnoho písní a myslím si, že některé z nich, respektive když se tak na to dívám, tak ta jedna z nich bude určitě, řekl bych, takovým docela velkým překvapením hudebním, takovou hudební lahůdkou, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Dneska bych rád lehce navázal i na středeční vysílání, kde jsem vzpomínal na Dona Williamse, který by slavil narozeniny, a udělal jsem takový krátký medailonek. A zazněla tam také píseň Tulsa Time, jedna z jeho velkých písní, hitparádových kousků, kterou jsem pouštěl od tria Pistol Annies, a říkal jsem, že mám od téhleté písně i další různé verze. No a dostal jsem od vás, posluchačů některých pozorných, mail, jestli bych tedy mohl pustit ještě nějakou další verzi téhleté písničky, což samozřejmě velice rád vyslyším a rovnou hned takhle na úvod, a bude to verze, kterou má na svědomí veliká hvězda americké country Billy Ray Cyrus. To je ten pán, který naspíval mimo jiné obrovský hit Achy Breaky Heart, který u nás udělala kapela Neto jako Srdce v ruce mám. No a společně s ním byl ve studiu také Joe Perry, což je velmi slavný kytarista rockové kapely Aerosmith, a oba dva pánové se přátelí mnoho let, takže si jednoho dne řekli, víš co, pojď, půjdeme do studia, ty rocker, já countryman, zazpomínáme na jednu velikou country legendu. No a vzali si na paškál právě píseň Tulsa Time. Tak jdeme na to, přeji vám hezký poslech a krásný páteční večer.

trumfů každý zanechal, sčítáš, když pryč odspěchal, už víš, že nebude to žádné mění. Na chvíli si jen chtěli skrýt, než karta jim zas začne jít, každý byl poutník, co tu zítra není.

jak je rád, že může s tebou uléhat, že vůli jeho zlomila s tím pádem. Ty však už víš, že přešel most, že přizná, že je cizí host a listuje už tajně jízdním řádem. A listuje už tajně jízdním řádem. Než krok mu dozní ozvěnou, muž další hlavu svěšenou chce únavu svou se třást do tvých dveří. Víš, zbyde po něm pramálo, své sny neuspí nastálo, ty přece dobře znáš už, oč tu běží. Ty přece dobře znáš,

ti nedá víc, že tu hru s tebou hrají snad už posté. Ať jde dál, ať jde k tobě blíž a už se vůbec nebojíš, i když víš, že jste oba cizí hosté. Že jste tu teď oba cizí hosté. Já myslel jsem, věř, je to tak, že poveze nás stejný vlak, dál pojedem však každý jinou tratí. A očima ti uhýbá, když tyhle věty povídá, ty však už víš, že za všechno se platí. Už nabral sil a tak se zase ztratí.

To byl Honza Vyčítal a jeho krásné české přebásnění jedné z písní Leonarda Cohena. Tahle ta nahrávka vznikla v roce 1997. V roce 2019 jste měli možnost vidět dokonce tehdy i v kinech nádherný film, který se jmenoval Western Stars. No a na tom filmu je mimo jiné hezké i to, že má krásnou muziku. A ta muzika vyšla na soundtracku a má už jenom sama o sobě nádherný obal, na kterém pádí kůň někde na americké stepy. A to album má vlastně na svědomí Bruce Springsteen. Je to v podstatě jeho, dá se říct, 19. řadové album, i když je trošku zvláštní, protože celého zasvětil právě westernové tématice toho amerického západu, který on měl vždycky rád, takže lehce navázal na krásný počin, kdy vzal písně Pete Seegera a nahrál je se svojí kapelou v akustických úpravách s banjem, s houslemi, tak jak za starých časů. No a Bruce Springsteen tehdy k tomu albu řekl, že se hodně nechal inspirovat takovou tou pop music Jižní Kalifornie, kterou dělal třeba Glen Campbell nebo Burt Bacharach. Dvě veliké osobnosti. Glen Campbell samozřejmě měl přesah i do popové muziky, ale primárně vnímán jako country umělec. No a Burt Bacharach, vynikající skladatel, který složil obrovskou spoustu hitů. Tak tahle muzika 70. let Bruce Springsteena natolik vlastně oslovila, že jednak složil s tím dílem nové písně, ale vzal i několik starých, včetně právě písně Glena Campbella, kterou jsem vám už pouštěl, to je Rhinestone Cowboy, kterou u nás udělá Valda Matuška jako To jsem já ten cowboy, a dneska mám pro vás druhou ukázku a je to písnička s nádherným názvem, jmenuje se Western Stars.

ještě se pořád smířit s tím neumím, ale už odvykám a nikomu nic neříkám. Dál tě jak drogu v krvi mám, ale už ti

To byl Pavel Bobek a krásná verze slavné americké country písně Odvykám. Mám mnoho oblíbených interpretů a vždycky si tak říkám, jaké by to bylo, kdyby se třeba tihle dva dali dohromady, nebo tihle by si spolu zaspívali, tihle zahráli. No a mnohokrát se mi to naštěstí tedy povedlo, aniž bych na to měl pochopitelně nějakou zásluhu, že se dva interpreti, které bych rád slyšel společně, skutečně setkali ve studiu. A následně se také třeba stalo to, že vyrazili dokonce na společné koncertní turné. No a podobný případ je vlastně i ta následující písnička, protože já mám velice už mnoho let rád Bunny Raitt, což je jednak teda vynikající zpěvačka s takovým tím krásným nakřáplým hlasem a hlavně je to naprosto fantastická kytaristka. No a pak mám také rád člověka, který se jmenuje Delbert McClinton, což je nejenom tedy zpěvák, který tak osciluje na hraně mezi rockem a country hudbou, ale vždycky mě ke country strašně blízko, má mnoho kamarádů na scéně country hudby, ale hlavně hraje skvěle na foukací harmoniku a říkal jsem si, tyhle dva hlasy dá dohromady, to by byla hudební krása. A ono se to stalo a před mnoha lety natočili duet s krásným názvem Good Man, Good Woman, tedy dobrý muž, dobrá žena. Jdeme na to.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

Vzpomínám si, když jsem byl před mnoha lety v Americe na jedné ze svých cest, tak jsem tam odevšud slyšel, u benzínové pumpy, v obchodním domě, prostě kdekoliv, z rádií zněl jeden veliký hit, píseň Gravity. To je skladba, kterou složil, zpíval a nahrál John Mayer, což je velký sympaťák, vynikající kytarista a zpěvák, který je vlastně považován za popového nebo poprokového zpěváka, ale on je to vlastně i bluesman a obrovský milovník country hudby, který docela často spolupracuje s různými country umělci a dokonce natočil také dvě countryová alba. A zkrátka je to muzika, která ho provází na jeho cestách, ale primárně je tedy brán jako popový nebo poprokový umělec. No a ta píseň Gravity, tak ta mě okamžitě učarovala, protože je to krásná písnička o tom, ve které vypráví, že je potřeba, aby člověk občas udělal takovou kontrolu sebe sama, jestli se pořád má rád a jestli hlavu nosí styčenou hrdě, aby se před nikým neponižoval. Jak to bylo v české pohádce? Nad nikým se nepovyšuj, ševče, před nikým se neponižuj. A jestli to, co říká, jestli se za to on nestydí a nestydila by se za to jeho maminka. Taková docela hezká rozprava. No a ta písnička se stala okamžitě obrovským hitem na hitparádách a dodnes jí musí John Mayer hrát na svých koncertech. No a v té nahrávce účinkují mimo jiné skvělí hudebníci, kteří ho leta doprovází na koncertech, za mnohé zmíním třeba opravdu fenomenálního basistu Pina Paladina, což je muž, který hrál snad se všemi velkými hvězdami světového formátu, ať si vzpomenete třeba na Michaela Jacksona, Tina Turner, tak se všemi hrál. No a s Johnem Mayerem už hraje dlouhá léta a nahrál s ním právě i tuhletu písničku. A ještě taková zajímavost, v úplném závěru písně, kterou si za chvíli poslechneme, se ve vokálech objeví veliká popová hvězda, zpěvačka Alicia Keys. Tak pojďte si tuhletu nádhernou baladu poslechnout. Hraje a zpívá John Mayer.

Dale Parton je rozhodně jednou z nejznámějších country umělkyň všech dob, ovšem také dámou, která zdaleka překročila hranice country hudby. Jak já vždycky říkám, ona je taková hříčka přírody a je to míněno v tom nejlepším slova smyslu, protože ona jednak je to půvabná dáma, vždycky byla, navíc má nádherný hlas, skládá úžasné písně, chtěl bych měl zmínit jenom pouhé dvě, které složila, nebo tři, tak je to píseň I Will Always Love You, Jolene, samozřejmě, a no, myslím si, že tyhle dvě stačí, to už mluví za všechno. Kdyby nic jiného neudělala, tak to stačí, ale ona krom toho napsala další desítky písní. Také byla rekordmanka, protože měla jedno z nejdelších manželství vůbec v hudebním showbiznesu a také má svoji módní značku, parfémy, oblečení, má svůj zábavní park Dollywood. No, je to neuvěřitelné, podniká ve všech směrech a přestože to je dneska dáma v letech, tak jednak na to nevypadá za prvé a za druhé neustále činá. Koncertuje, nahrává, podniká, nevím, kde na to bere energii, sílu, ale je to tak. No a ona před časem byla oslovena, že by ji chtěli uvést do rock'n'rollové síně slávy, načež ona řekla, že je to pro ně samozřejmě velká podsta, ale že ona přece není rocková zpěvačka. Oni říkají, to nevadí, ale vy jste opravdu pro tu muziku udělala tolik, tak vlastně i pro rockovou, když se to tak vezme, že bychom vás chtěli uvést do té síně slávy. A ona říká, dobře, a tak já tady ale natočím své první rockové album. A jak řekla, tak udělala a vzniklo album Rockstar. A na to album ona zařadila všechny své oblíbené rockové písně a natočila je v úplně nových úpravách, nečekaných. Do mnohých písní si pozvala ty původní interprety, jako třeba do Let It Be Paula McCartneyho, to už jsem vám pouštěl. A dneska jsem pro vás vybral takové dvě živější skladby od kapely Queen, což je parta, která je také nesmrtelná díky svým písním. A bude to vlastně taková kompilace směs dvou písní na jednu, a sice We Are The Champions a We Will Rock You. Obě dvě písně jsou okolnosti jednak tedy jedny z největších hitů kapely Queen, ale obě dvě pocházejí z krásné desky s názvem News of the World, kterou Queen vydali v roce 1977. Přičemž We Will Rock You složil kytarista Brian May, no a We Are The Champions pro změnu Freddie Mercury. Mnohokrát se nestane, že by byly tak obrovské dva hity na jednom albu. Tady se to stalo. Takže teď budete mít v podstatě, dá se říct, v úplné premiéře na Country Radio možnost slyšet, jak Dolly Parton pojala po svém, tedy v country stylu, tyhle ty dvě veliké rockové písně. Jdeme na to.

Děj se, co se má dít, to byl skvělý zpěvák Vojtěch Drahokoupil. Kdybyste chtěli, můžete se podívat také na YouTube na záznam jeho koncertu z pražského Lucerna Music Baru a je to tedy opravdu smršť, hudební smršť a hudební podívaná se vším všude, má tam skvělou kapelu pod vedením Jiřího Vydasova, což je vynikající pianista a hlavně člověk, který mu to všechno produčně zajišťoval a vlastně i stojí za tou nahrávkou, kterou jste právě slyšeli. Tak je to vlastně jeden z těch interpretů, kteří vlastně country hudbu nedělají, nebo respektive nenazývají to tak, ale tohle v podstatě byla ryzí country hudba. Tak a ještě ryzejší country hudbu mám pro vás na úplný závěr dnešní hodinky country, je všechno, co se mi líbí. Vejdou se už jenom dvě písně. Jednu z nich zaspívá Standa Kubeš, zvaný Klásek, což je skutečně legendární kytarista, který hrával kdysi třeba s Jiřím Schellingerem v kapele a hrával dlouhá léta taky s Vladimírem Mišíkem v jeho ETC. No a právě z té doby pochází nahrávka, kterou on výjimečně na jednu z těch desek také zaspívá, protože Standa krom toho, že to je virtuos kytarový, tak má i skvělý hlas. No a píseň, kterou si pustíme teď, tak to bude opravdu country z největších, protože ji bude zpívat Mark Chestnut, všech countrymenů futral, abych tak řekl, protože to je jeden z těch, no nechci říct z posledních žijících, ono jich je víc naštěstí, zaplať pámbu, ale dejme tomu, kdybych to nadnesně měl říct, tak jeden z posledních žijících pravověrných countrymenů, kteří nesou ten odkaz honky tonku. On striktně trvá na těch pravidlech, jak ta country hudba má vypadat a hrozně ho rozčilují ty moderní vlivy popové hudby, o čemž mi tedy vyprávěli, jsme se sešli a používal slova, která nemohu bohužel teďka říct to vysílání. Je to prostě vynikající zpěvák a opravdu jeden z těch, který nese ten odkaz té staré, v úzovkách staré, krásné country hudby dál. A je to písnička When You Love Her Like Crazy. Ať se vám líbí a já se na vás budu samozřejmě těšit po 21. hodině ve večerním klídku na Country Rádiu.

0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. Po těžkém dnu a po starostech povězte své lásce.
1: Odpočiň si, Sára.
0: A dostanete kouzelnou

0: Odpočiňte si s námi.
1: Dřímej, kamaráde, dřímej.
2: Ať tě country pohladí.
0: Country Radio.

páteční adresu. A čekal, čekal, že někdo odchodí. Žádný dopis nedošel a já jsem pochopil,

0: To byl John Williams a jeho písnička z roku 1974, I Recall a Gypsy Woman. Je 21 hodin 12 minut, posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. Dnes do 23, protože jak jistě dobře víte, tak od 23 hodin začíná pravidelný noční country jam, takže se můžete těšit na nepřetržitý tok těch největších country hitů. V této hodině bych rád poslal jedno přání k narozeninám, k tomu se dostaneme hned v tom dalším vstupu, ale také si určitě zaspomínáme na některé významné události, které proběhly právě 29. května v minulosti. No a z muziky se můžete těšit třeba na úplně nový duet Tomáše Kluse a Věry Martinové.
1: I když

Tak to byla taková malá ochutnávka toho, co vás čeká v následující hodince, ale teď už je připravená Pavlína Jíšová se svojí dcerou Adélou Bohadlo a jejich krásný duet Matka a dcera. Přeji vám hezký večer.

Zítra bude slavit 83 let jeden vynikající zpěvák, pan Peter Lipa, který se narodil v Prešově na Slovensku. A já samozřejmě vím, že dopředu se přát nemá, takže to vlastně nedělám oficiálně, ale rád bych ty zítřejší narozeniny vzpomenul, protože zítra ve vysílání nebudu. Peter Lipa je samozřejmě úžasný zpěvák, ale je to vlastně také, dá se říct, podnikatel, hlavně také skladatel a organizátor různých hudebních akcí, také moderátor a dá se říct, že manažer toho jazzového dění na Slovensku a také dlouholetý dramaturg a promotér předního evropského festivalu Bratislavské jazzové dny. O tom jste určitě už slyšeli. No, v jeho repertoáru můžete najít vlastně takové tradicionály nebo swing, moderní jazz, latinskoamerický jazz, spirituály, skvěle dělá funkovou hudbu, ale také vlastně rockovou a jsou tam i jisté popové vlivy. No a mezi své hudební vzory uvádí třeba Jimmy Rushinga, samozřejmě Ray Charles, také Al Jarreau, Joe Cockera nebo Bobbyho McFerrina. No, v anketě časopisu Jazz Forum, který vydává Mezinárodní jazzová federace, se Peter Lipa hlavně tedy v 80. letech umístěval na předních příčkách toho žebříčku nejlepších evropských jazzových zpěváků. Pozor. No a on je vlastně také od roku 1989 prezidentem Slovenské jazzové společnosti a od roku 2001 je členem mezinárodní poroty International Jury, která každoročně uděluje cen European Jazz Prize, tedy evropské jazzové ceny. No a on je velmi činný, koncertuje, hraje několikrát se mně, to štěstí jsme se spolu potkávali na různých společných koncertech, má vynikající kapelu a je nesmírně vitální a hlavně ta energie, která z něj jde při tom hraní, to je neuvěřitelný. Máte pocit, že tam nestojí 83-letý člověk, ale 30-letý mladík. Ta energie je opravdu úžasná a ta muzika je skvělá. Takže k zítřejším narozeninám teďka pošlu do éteru jednu z jeho písní. Měl jsem honičku s tím, kterou píseň vybrat, protože všechny jsou skvělé, a vybral jsem jednu z těch nejnovějších.

0: mnoho.
1: Sykl tiše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
2: Právo jsem, nad lesem, neidentifikovatelný předmět vacem.
3: Zelení mužníci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
2: Se ptáš,
3: štěstí je jen mužka zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

A mám pro vás slibované ohlédnutí do historie, aneb co se událo v historii právě dnes, tedy 29. května. Roku 1975 byl Ludvík Svoboda ze zdravotních důvodů zbaven funkce prezidenta Československé socialistické republiky. Jeho nástupcem byl zvolen Gustáv Husák, no a ten tu svou funkci zastával až do 10. prosince roku 1989. V roce 1790 Rhode Island přistoupil jako 13. stát do Unie. No a něco podobného se odehrálo ovšem v roce 1848, kdy stát Wisconsin přistoupil jako 30. stát do Unie. Teď něco pro milovníky Coca-Coly. Roku 1886 byla v deníku Atlanta Journal v Atlantě zveřejněna první reklama na Coca-Colu. V roce 1913 proběhla v Paříži premiéra baletu Igora Stravinského Svěcení jara. Nádherný kus mimochodem. V roce 1988 zahájil americký prezident Ronald Reagan svou první návštěvu Sovětského svazu. A ledy se do jisté míry začaly lámat. Pamětníci si jistě vzpomínají. No a teď mám takzvaně brněnský triptych, tedy tři zprávy z Brna. Právě 29. května roku 1855 bylo zrušeno vězení na Špilberku. V roce 1908 město Královopole u Brna dostává svůj městský znak udělený císařem Františkem Josefem I. A samozřejmě Královopole je tedy již dlouho součástí takzvaného Velkého Brna. My Brňáci říkáme Krpole zásadně. A nebo Kénik. Dvě možnosti. No a v roce 1915 otevírá Bartoloměj Novák nové kino s názvem Aladin, což je dnes tedy kino Lucerna, a sice v Brně Žabovřeskách. Mimochodem relativně nedaleko od toho kina bydlí Robert Křesťan, tak mám pocit, že tam určitě také chodíval, co by jinoch. No a myslím si, že když jsme se teď bavili tedy o Brně, tak by se k tomu hodila nějaká stylová píseň. Co myslíte? Hrají a zpívají Los Brňos.

To bylo krásné hudební setkání Tomáše Kluse a Věry Martinové, Magnetické bouře. No, setkání vlastně bude i ta poslední píseň této hodiny, skladba Take It Easy od kapely Eagles. Ovšem v podání Travise Tritta, velké countryové hvězdy, který může za to, že se Eagles dali dohromady, protože on když točil tuhle skladbu jako poctu, Eagles, tak oslovil pány v té době, kteří spolu již 14 let nehráli, jestli by mu nezaspívali vokály. Oni to udělali, no a tak se jim to zalíbilo, že opět začali koncertovat. Teď jsem to vzal velmi zkráceně, je to malinko ještě pikantnější, ale je to tak. Mimochodem o setkání řekl něco krásného jeden známý židovský filozof a teolog, který řekl, že celý skutečný život je setkání. Je to tak. Travis Tritt, Take It Easy a těším se na vás po 22. hodině.

Svýho tátu jsem viděl naposledy, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džina, když se optali holeně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Na to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý fór teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza, růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každej bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jedinej cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hroznej bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dar, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s bejstvou,

chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáhl z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc smích, pobouchač se sláchal, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj, tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej tě ráda přímo do očí, Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Skoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrad, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo. Ale Zuzanka, stejně jako já.

0: žár v duši klid, měl všechno, co chtěl mít chlap, co chvátal. Spoustu sil a věčnej čas takhle chodil mezi nás doudolí. Ten si měl žádný život za pecí, byl pořád nad věcí jako malej kluk. Oheň už dávno zhas, zbyla trochu teplá zem, padá na ní sem, teď spí tam vítr jen na chlap, co chvátal. Chlap, co chvátal, kdysi dávno ženskou měl, pak na lásku zadevřel, chlap, co chvátal. Dodnes vidím, jak se diví, že jsou ženský stále živí, jako dřív. Vše, co měl, byla jen kurva za pasem, vlastní život měká zem všude v okolí. A vždycky ráno hned novou sílu načerpal, koně osedlal a na cestu se dal ten chlap, co chvátal. Chlap, co chvátal, Bůh ví, kde je teď, kam odešel a kterou cestou šel, chlap, co chvátal. Už je pryč a jeho stín bloudí stále údolím kolem nás. Ten se má trochu líp, než já se mám, líp než všichni, který znám v širým okolí. Hlavu si lámu dál, kam se valí proudy vod, a kterej lodi vod měl patent na život, a kdo jen chvátal.
1: Hodin 16 minut tomu posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a dostal jsem báječný nápad, že pěti z vás splní písňové přání. Takže pokud budete chtít, volejte na číslo 210 323 333, ještě jednou zopakuji, 210 323 333, až dohraje tady ta píseň, která je připravená, což je Willie Nelson a Georgia On My Mind. Tak zatím vymýšlejte a jenom vás poprosím, abyste mi pokud možno dávali přesné názvy písní, protože neznám úplně dopodrobna všechny texty a ne vždycky bych musel vědět, o jakou píseň jde. Tak teď byl Nelson a za chvíli můžete volat. Hezký večer.

0: Tak zatímco dospívával Will Nelson písničku Georgia on my mind, tak já jsem přivítal na telefonní lince ve večerní vysílání Country Rádia prvního posluchače. Halo, halo, slyšíte mě?
1: Ano, slyšíme se, dobrý večer.
0: Dobrý večer, tak budeme hrát píseň, řekněte posluchačům, kterou jste si vybral, proč zrovna tuhle a pro koho ji budeme hrát. Přejte si, povídejte.
1: Jirej Hofman psal nádherný texty, fantastický texty.
0: Ano, ano.
1: Jo, a to je to, proč si těma čtyřma CDčkama probírám a pouštím si a poslouchám a opakuju si. Takže
0: ano.
1: Bych byl hrozně moc rád, kdybyste pustili tu krásnou písničku Blues toulavého šoféra.
0: Ano, je z roku 1992 z CDčka Za volantem starý kovboj, jenom doplním informaci. Ano. Tak ano. Vzpomínka na Mirka Hofmana. Mějte se moc hezky a píseň letí za vámi.
1: Hezký večer.
0: Hezký večer. Děkuju. Ano.

0: Tak já už slyším vyzváně další hovor. Halo, halo, Petr, Country Radio, krásný večer, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Vladimír. Aha.
0: Dobrý večer, Vladimíre, tak jakou písní vám udělám radost?
1: Radost mě uděláte. Písnička Půl a půl, Hana Malá a Fešáci.
0: Půl a půl, Hanka Mladá, ano, to je nádherná písnička. Tu mám rád ještě z doby, kdy Fešáci hrávali na svých salonech v 80. letech. To je krásná písnička, dobře. A píseň letí pro vás, nebo ještě pro někoho byste ji rád věnoval?
1: No, pro všechny, kdo poslouchají.

0: Tak a já mám na lince dalšího volajícího. Krásný dobrý večer, tady Petr, Country Radio, kdo tam?
1: Krásný dobrý večer, tady Jirka.
0: Dobrý večer, Jirko. Tak jakou píseň si přejete?
1: Já bych vlastně poprosil, já si myslím, že největší, jako v mém srdci největší zpěvačka Československa navždy bude Eva Olmerová.
0: Ano, naprosto souhlasím.
1: A já bych teda jako, není to úplně country, já bych trošku šel do gospelu a poprosil bych o Happy Day, neboli vlastně, myslím, že česky je to O boží den.
0: Ano, O boží den, to je krásná verze, nádherná.
1: Víte, a jestli se nám to vejde právě do toho vysílání, ještě než bude nějaký časový znamení, tak by to bylo krásné.
0: Ano, já vám to pustím hned v tuto chvíli, píseň je připravena a musím teda říct, že v duchu mého životního mota country je všechno, co se mi líbí, Evička Olmerová je naprosto country.
1: Mimochodem,
0: teď jsem ve středu byl na křtu nového CDčka, o kterém jsem tady vyprávěl, tuším, že to bylo v pondělí s hostem. Aha. Panem Padevětem, který to CDčko vydal a je to nádherný, dosud nevydaný záznam z pražské Violy, kde s Evou Olmerovou hrál Emil Vyklický a jeho trio. Úžasná
1: no,
0: věc. Naprosto doporučuji. Tak jo.
1: Ten Emil si s ním musel užít, jako to,
0: ano,
1: to si řekněme.
0: Vyprávěl mi úžasné historky, takže opravdu bylo
1: tak
0: to krásné.
1: Tak se moc těším, tak děkuji.
0: Ano, píseň letí za vámi, přeji hezký večer, naslyšenou.
1: Díky, naschle.

0: No a na lince mám dalšího volajícího. Halo, halo, Petr Country Radio, kdo tam?
1: Tady Bohouš.
0: Bohouši, dobrý večer. Tak jakou píseň vám zahraju? Zdravím do Jihlavy na Vysočinu, krásný. Máte tam teplo nebo zimu na Vysočině? To je takový lakmusový papír vždycky, ta Vysočina.
1: Teď je tady asi 13 stupňů.
0: Tak to je dobrý, to je dobrý, to je v pořádku. No. Tak jakou zahrajeme píseň?
1: No tak já bych si dal od Pavla Bobka, ano. Můj rodný dům.
0: Ano. To je skvělá volba. K té písně máte asi nějaký citový vztah, předpokládám, nebo nějaký vzpomínky?
1: No samozřejmě. Velký, velký. Je tady ode mě asi 50 kilometrů.
0: Ano, ano.
1: Můj rodný dům. V neděli jsem okolo něho jel. Mm-hmm. Opět. A no, protože jezdím například do Čihoště, víte?
0: Ano, ano.
1: A tak jezdím okolo něj.
0: Je to hezký. No já jsem to Pavlovi vždycky záviděl, protože on bydlel v krásném domě na Břevnově a mu vždycky jsem říkal, Pavle, já ti to závidím, že ty celý život bydlíš v jednom domě. A on říkal, taky si toho dostatečně považuji. Je to hezký, takhle mít
1: zpětý. No taky jsem ten jeho dům už vygooglil,
0: ano.
1: Takže vím, jak vypadá ten jeho dům.
0: Ano, měl krásnou zahradu a Pavel se tam mimochodem každý ráno koupal ve studené kádě se studenou vodou. Strašně jsem ho obdivoval. No tak jo, tak dáme Můj rodný dům, letí k vám na Vysočinu. Mějte se hezky a přeju hezký večer. Naslyšenou.
1: Děkuji moc. Naschle.

0: No a před námi dnes poslední volající. Halo, halo, Petr Country Radio, kdo tam? Halo, halo, neslyším nic, bohužel. Je někdo na druhé straně, halo, halo?
1: Slyšíme se?
0: Ano, teď už slyším, teď je to
1: ahoj kamaráde, lepší. Já tě moc zdravím, přeju krásný dobrý večer.
0: Děkuji taky. A jakou budeme hrát?
1: Já bych měl veliké přání pro kamarády do údolí Pavlovického.
0: Ano.
1: Jestli by si byl tak hodný a zahrál bys nám něco od buď Michala Tučného, anebo John Denver. Nechám to na tobě, kamaráde.
0: No to je teda těžká volba, protože oba dva pány mám rád, tak teďka teda nevím, jak... to asi musíš...
1: Zahraj nám, budeme tě vylibit.
0: No tak je teda pravda, že Johna Denvera jsem dlouho neslyšel. Tady, že
1: takovou
0: by se,
1: tu krásně otřepanou, já ho miluju, je krásnej.
0: Že bychom dali Any Song třeba, nebo...
1: Any Song, skvělý.
0: Any Song,
1: skvělý,
0: to bychom mohli. Tak jo, no
1: jestli
0: tak... Jestli
1: by se mohl popřát všem do údolí Pavlovického.
0: Ano, tak všem do údolí Pavlovického posílám
1: speciálně pro mě, speciálně pro mě, pro Hoffyho, děkuju.
0: Ano, tak Hoffy, posílám Johna Denvera, našeho miláčka velkého, a písničku Any Song, mimochodem píseň, kterou kdysi napsala pro svoji paní a napadla
1: ano,
0: ho na sjezdovce, když jezdil na lyžích.
1: Ano, přesně tak.
0: Jak stačí málo, aby vznikl velký hit. Tak jo, tak posílám velký pozdrav a naslyšenou, ahoj.
1: Mnohokrát děkujeme, dobrou noc a díky, ahoj.

52 roků letos slaví tahle ta nádherná píseň Any Song John Denver. To je pro mě, pro mě všechno. A musím vám tady poděkovat za ty písně, které jste vybrali, udělali jste mi s nimi radost a určitě si to zopakujeme. A to tak, že hned příští týden vyberu nějaký den, protože vidím, že jsme takzvaně na stejné vlně, což je v pořádku a mám z toho velikou radost. Tak si užijte páteční večer, užijte si krásně víkend, měl by se vydařit, sice hlásí nějaké deštíky někde, ale nevěřím tomu, protože nevypadá to na žádné deště, tedy když jsem to tak jel napříč všemi těmi aplikacemi, tak sice vyhrožují, ale nebojte, nezmoknete nikde. A když se to stane, tak prosím vás, nemůžu za to já. Já vám chci jenom dopřát krásný víkend. Mějte se moc hezky a budu se na vás těšit v pondělí od 8 hodin. V hodince country je všechno, co se mi líbí a pak po zbytek večera samozřejmě také. Přeji vám klidnou, dobrou páteční noc.

pískách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc nevím.

sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsem

23 hodin. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: prosím?
1: Vy jste, myslím, jednou zažil něco podobného, jestli si pamatuju, u obuvníka.
2: Ano, jednou, jo, to je, ano. To je, lidi vždycky, když mě osloví, tak váhají. Třeba v dopise často váhají, jak mě mají oslovit. Píšou různé takové slova, nevědí přesně, jak mě oslovit. Tak to se mi stalo, to je krásný příběh, to se mi stalo, já jsem si dal ušít boty na míru. Taky na koho jinýho, když jsem jel. A jedna mě tlačila, protože já mám takovou nesouměrnou postavu i v nohou. A dal jsem si ji vytáhnout a přišel jsem si tam asi, no to takový 3-4 týdny, tedy jsem si tam přišel, a tam byla místnost, kde seděly dvě dámy a stovky bot na regálech tam byly. A já jsem přišel, říkal jsem, dobrý den, já tady mám vytáhnout pravou botu na jméno Horníček. A ta jedna šla podél toho dlouhého regálu a takhle si kontroloval ty boty podél lístečku a říkala si pořád polohlasem, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček. A ta druhá přes místnost na ní křičela, snad mistr. A já říkal, ne, ne, nic takového, prosím vás. A ona říkala, snad mistr o tom bude vědět. Ten. To byl ošklivý trapas, protože ona udělala takovou nečekanou pauzu v té větě a já do toho vletěl s předstíranou skromností. A tím jsem se propích. To byl moc ošklivý moment. Tak to, na to narážel tady pan režisér Svitáček, když mě chtěl opět tedy uvést do velkých úzkých. Ale ne, já to zveřejňuju, to dobrý.
1: Promiňte, že přerušuju o tím popularitě.
2: Ano.
1: Tak já mám takový pocit,
2: jo,
1: že vaší zásluhou se stávám nějak známější, snad i populárnější.
2: Jo?
1: No, že si mě lidi prohlížejí a usmívají se, vždycky mě to nutí, abych si zkontroloval oděv.
2: Ano.
1: A tuhle dokonce v tramvaji se mi stalo, že pan průvodčí, jak si mě prohlížel, potom se usmál. Tak já jsem se taky usmál, potom on udělal takový přátelský gesto, tak jsem to opětoval. Tak on šel za mnou a povídá, tebe já znám, ty děláš ve vozovně ve Vršovicích.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme první, ale opravdu skvělé album kapely Gentlemani.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím country rádia a probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

svých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: pořadu Hop 2-3, který je pojednán jako show, velice záleží na osobnostech showmenů. Je důležité, aby to byli v prvé řadě pohlední lidé.
1: No to právě není u nás splněno tak do puntíku. Pravda, je několik jedinců, kteří na nás dovedou hledět se zalíbením, ale to je jen hrska, s tím nemůžeme počítat.
0: A v tom případě je potom nutné, aby showman byl celkem vybraně oblečen a samozřejmě musí mít také boty. Nemůže přijít showman na jeviště bos.
1: No tak u tebe by to snad diváka ani tolik nepřekvapilo.
0: No ne, tak řekl by si divák, Jiřík byl na pedikýře, zdrželi ho, nechtěl zmeškat začátek, příběh bos.
1: No tak divák by si spíš řekl, Jiřík je blázen, ale co bych ti bral iluze.
0: Tak takové Slávku nechme teorie, sám vidíš, že pořad Hop 2-3 se nám dobře rozběhl, tak musíme
1: no,
0: v tom pokračovat.
1: No když myslíš, mně se to nezdá pořád. No.
0: Nezdá, to nesmíš sedět tak zavile, usměj se trošičku. No, takhle se směš. Takhle se mohl smát jako Šimek, ale teď si autor a protagonista pořadu Hop 2-3, tak se podle toho tvář trošku sebejistě, suverénně.
1: Sebejistě, no. Suverénně, mně to nejde, no.
0: Si musíš sugerovat, jsem showman, no. Říkej to po mně, jsem showman, Šimek, Slávek, showman, showman.
1: Jsem showman. A nejsem showman. Teď já jsem nenaspíval žádný hit, já nemám žádnou popularitu.
0: Slávku, popularitu získáš jináč, nemusíš zrovna zpívat, ale musí se hlavně o tobě vědět.
1: No,

0: Posaď se. Ťuky ťuk.
1: Co se děje?
0: Klid, přichází novinář.
1: Já jsem se vylekl, já jsem myslel, že mi vlí do bytu datel. No. Měli něco horšího.
0: Neobávejte se, mistře, přišel novinář pouze. No,
1: to jste hodné, ale teď mě nezdržujte. Víte, čekám jednoho muže, jednoho interviewka, který se mnou bude dělat interview, který se mnou dělá rozhovor.
0: No to jsem já, mistře, já s váma budu dělat rozhovor.
1: Vy jste interview?
2: O co blázní, Slávku, interview, to je nesmysl.
1: Hned jsem to věděl, vypadněte z mýho bytu. Člověče, vy jste datel a já jsem showman. Interview by nikdy nepřišel k mistrovi bez ohlášení.
0: Ano, takhle se mi líbíš, showman, to ano, showman. Ano, to je ta správná tvář. Teď si správím. Mistře, já se omlouvám, že jsem vpadl poněkud.
1: Velice nevhod, jste viděl, že jsem nic nedělal.
0: Ano, přijdu jindy a samozřejmě se včas telefonicky ohlásím.
1: Zkuste to, já nevím, jestli mě zastihnete, jsem pořád doma.
0: Ano.
1: Jsem showman.
0: Crr.
1: Je zajímavý, dneska se mnou ještě nikdo neudělal rozhovor. Že by teď?
0: Crr.
1: Že by o mě svět nestrácel zájem?
0: Crr.
1: Miloslav Šimek, showman.
0: Jiří Gross, pane redaktor.
1: Prosím, proč mě rušíte? Právě si tady přehrávám na klavír novej román.
0: Rád bych s vámi, mistře, udělal jen malý rozhovor pro tisk, rozhlas, televizi.
1: Prosím, přijďte sem v dobrém rozmaru, rozehnal jsem si kýlu.
0: Ano, jste velice laskav, mistře.
1: No to jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru a dobrý rozmar u mě netrvá nikdy dlouho. Pospěšte si, kde jste teď?
0: Jsem tam v Cukuletu.
1: Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší. Letí za mnou interview k Cuku. Jsem showman, jsem showman.
0: Ťuky ťuk.
1: Co se děje?
0: Ťuky ťuk. Mistře, já jsem redaktor, co vám před chvilkou telefonoval.
1: A vy jste ten interview k Cuku.
0: Ano, ano.
1: Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se.
0: Já si radši sednu, jste příliš laskav. Tak, mistře, první otázka. Kdo je váš nejlepší přítel?
1: Nejlepší přítel.
0: Ano, ano.
1: Šimkův naučný slovník.
0: Ano. Páčte, ano. Kdy vyjde?
1: Už vyšel, já rozebrám.
0: A že mi to nějak ušlo, já sleduju.
1: Mladíče, to se neomlouvejte, to je jasné. Snad vám to připomene, když vám řeknu, že jsem slovník napsal pod pseudonymem Ota.
0: Ano. Otu, pamčky, ano. Ota Šimek, ano.
1: A jistě bude čtenáře zajímat, když tam napíšete, že připravují další díly pod pseudonymem Česká akademie věd.
0: Ano. Víte, mistře, co vy jste u mě?
1: Ne.
0: Showman.
1: Ano, showman. Jsem showman.
0: Tak, druhá otázka, sakra, co jsem se vás to měl mistře zeptat ještě teďka. Jo, ano, kterých současných hudebních skladatelů si nejvíce vážíte?
1: No, kterých? No tak hodně to Philipsa, Grundyka si vážím a nadějný je ten mladý, ten Hi-Fi.
0: Ano. Kde šijete, mistře?
1: U Liprta.
0: Já myslím botičky, kde šijete?
1: Na Topole pod Leskal.
0: Ano. Děkuji, zelený mužíku. Ano, další otázka. Vaše oblíbená značka vína?
1: Rum.
0: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
1: Vemte to rychle, budu brát koupel.
0: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
1: No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou. A když jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte, opravdu to nemůžu,
0: ano.
1: Nemůžu.
0: Domníváte se, mistře, že cvičení s dnes tolik populárním kolečkem může vést ke zhubnutí?
1: Samozřejmě, ovšem důležité je hned při prvním cvičení spadnout na bradu, rozbít si ústa, která pak nemohou přijímat potravu a zhubnutí přijde samo. A je toho dosti, jdu brát koupel.
0: A mistře na odchodu, prosím vás, před vanou ještě jedna malá otázka. Máte nějaké záliby, koníčky speciální?
1: Samozřejmě, malbu.
0: A nějaké vzory máte?
1: Plnou tašku válečky s hvězdičkama, kolečkama a obilníčkama.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city. Ukonči ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: vědět měl tenhle doutník od samotného fidela.
1: S bábou by to šlehlo, kdyby tě s ním viděla.

0: natočíš, to budeš pít.
1: Když všechno sníš,
0: tak něco zvíš,
1: že s náma stojí za to žít. Až soumrak prodlouží nám stíny,
0: no to máš jasně ložený.
1: Lehkým krokem pláchne a ten na jedno točený.
0: Stornister vytáhnem starý historky vojenský
1: a svý maršálský hole
0: keci, co nejsou pro ženský.

0: nechci je znát. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.